0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
7: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku? Krásný den?
8: No je to tak, dobrý den.
6: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
7: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
8: No tak pojďme třeba Josefa Zímu.
7: Ano.
8: Vždyť je zima.
7: Tak čert ví, proč Josef Zíma.
8: A víš, kdo to napsal?
7: Ne.
8: Karel Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: musíme polku hrát, my víme to už spola, tou polkou radost volá, a proto ať jde z kola, kdo polku nemá rád.
1: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
2: No jak a kamarádi.
1: A kamarádi. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi.
2: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
1: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
2: ne, vůbec? Ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
1: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
2: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka. A udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
1: Viděl.
2: No tak tam naspívala Měsíční řeku, takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
1: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že se poslechneme zase tvou oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru.
0: A žánru, ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, a... my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko. Mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Mm-hmm. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se hold píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Aha. Tak to nemusíme bez rozpitvávat. Pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.
2: Já se dnes dopoledne žením.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co by k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechnem.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková. Protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala. Ale zaspívala.
0: Zaspívala, ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka a tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná a tentokrát bych doporučil, že by ji zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, z čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky, pásky, vzpomínky, dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínský kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl, myslím, poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano, 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
3: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
2: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
3: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
2: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
3: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř

0: Už se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zas tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodnej člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: A jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den v tomto teplém dni.
5: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
6: Dneska je 13.
5: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
0: Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale už 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou, ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou a říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Takže noc na Karlštejně probíhá. Vy jste to taky režíroval.
1: No ano, ano, tak ano.
0: Režíroval. Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle budou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celém tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu. A je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, a ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů, tam, kde končí záda. A samozřejmě si to získalo velký obdiv Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako zpěváci nepodléháme žádným módním vlnám. My nespíváme všelijaké ty amore, no, alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom cudzie slova.
2: Ano.
3: Ozrejmit jich.
2: Ano.
3: Například, čo já vím, Hemendex.
2: Ano.
3: Eo ipso. Postmodestam judentutem, myslím. Funikuli,
2: inteligent.
3: Sesibon. Moment, čo je to?
2: Ježišmária. Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemůže být koženka toto.
2: Ještě. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
3: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
4: Bonsoir.
3: Comment ça va?
4: C'est.
3: C'est, qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors?
4: Si.
3: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, Jeannette, perché?
2: Dovreccio, ah. Ja ne rozumiem ani slovo. Eh?
4: Bon.
2: Ah, c'est si bon, oui, oui.
4: C'est si bon.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: Tri slova záhadné.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: Koho z vás napadne?
2: To se nedá vydržat.
4: Co značí c'est si bon?
2: To je lepší jako televizia.
4: C'est si bon.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: Nerobím paniku.
2: Kam se hrabe večerníček?
4: Listujem slovníku.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: A hledám c'est si bon. Slovník mám trochu však zastaralý.

0: valise.
1: C'est si bon, c'est si bon.
0: A já už musím jít.
1: Ještě ne.
0: Spomám, a c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, tomu opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá
2: český
3: skála,
2: raj,
3: Český
2: to
3: raj, to na pohled, tak to jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové, můžeme připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: Ano, anebo Hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žerty.
3: Ano, a my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni ji tam nepustějí a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No,
3: jak si je
2: krásně
3: jste
2: to domluvil.
3: Ano,
2: no,
3: to hezký, bylo rychlý.
2: Hezký, kdo umí, umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba dva.
2: Zdravím vás oba.
4: Zdraví. Mm-hmm. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: Vy taky, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló, haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Mm-hmm. Robert Pral 7. Zdravím všichni posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
2: A
5: chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkuji. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa zemních zdraví, dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu 731 800 900?
7: Dobrý den, tady je Petr Zezdounek, skoro dobrý kolega. Herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože dcera na mě tady povídala, víte?
3: No jo,
8: já jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Dcera to narušila, to hlasování skoro. No,
3: ještě,
2: že to dobře
8: dopadlo.
3: Zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Ano, vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Čili lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: Ty. A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prozbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým Spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadviazal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
11: No čo, no, varím, my sme vám dobré. Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny. Veď vy ste herec. Tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No ale tak to teda. No dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No.
11: Ja len 39.
10: No tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolíte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca, no tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúni.
10: Čo si to povedala?
9: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúvaj, ti takú tresnem, že ti dolámem hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No tak to, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je nameko.
10: Ty počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolámem hnáty, ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, knáško!
10: No, vidíš ty.
9: A však kto se vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hned prebere. Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
10: Nie. Ja, radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, knáško, potýkajme si. Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
9: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme. No, poď.
10: Ja radšej pôjdem.
9: Poď si sadnúť.
10: Naozaj, ja radšej pôjdem. Nie.
9: A kam by si chodil?
10: Ja mám...
9: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sadni si.
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
9: A však a ja, ne, to odpodil.
10: Ale ja mám neodkladné.
9: Naozaj. Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si. Poď!
10: No s Bohom. Poď. Tak s Bohem, poď. S Bohem.
9: No teda, títo herci, koľko je okolo toho kriku a keď príde na namaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovenština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase?
3: To ne,
2: to neponozujete takhle.
3: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba. Nie,
3: nie
2: je treba.
3: Je potřeba.
2: Nie je treba.
3: Je treba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou uspívat hrát činasky, svoji báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
12: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu,

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si tak myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se s Deňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Haló! Haló!
4: Ježiši! Co je? Snad nehoří.
3: Právě, že hoří.
4: Co se stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.
4: Co se stalo?
3: Hoří barák. Ty pod váma ty už jsou jak důlní kanáři.
4: A co mám dělat?
3: No nic, co se dá dělat, no. Ty oni ještě se hejbou teda, ale nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
4: A jak jste se sem dostal vy?
3: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím voň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prvit. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
4: Ježišmarja.
3: To je den.
4: Voda.
3: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
4: Ani ho nemám.
3: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Vezva.
5: Děkuji moc, díky.
3: Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Vláďa třeba, ten si koupil od nás, jo, ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, zomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom zomb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, zomb, mrtvá kouka, no proto.
4: Vy jste cynik. A zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
3: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kluci. A já s tě zmůžu sám pendrek.
4: Co budu dělat?
3: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula einzwei.
4: No dovolte v takové situaci.
3: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
4: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
3: Zas, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Vence, jo? Ten měl problémy dlouho toho s tím.
4: No?
3: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde a tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám, rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo, no jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frajer letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, on rozkop dveře a říká, že tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím hasič Zdeněk Izer, když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále. Znovu se nám objevila hospoda,
2: ano.
1: Pane Knope, a to je ano. I vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam připomněl. Je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Mm-hmm. Máme nějakou historku z natáčení hospody? V letech 96-97 to běželo, jenom připomeneme.
2: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hejbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl tak scénu, můžu to možná říct, asi jo. Kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal, a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuji ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom hrál.
1: No prosím, co všechno nezbytné.
2: Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
1: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice, a to už běží několik desetiletí, takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
2: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát, a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, aby si všichni kousek zahráli.
2: Ne, to samozřejmě v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub,
2: ano,
1: který
2: ano.
1: Vymýšlí různé věci.
2: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda, a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potněšil, tak to tam samozřejmě bylo všechno jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No oni by chtěli pokračování totiž.
2: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn.
1: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Beckem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: Jo, máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo? Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka. A ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom Karlovarském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano, ano, ano. My tak máme jo. Rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko? Pana Beka jste chtěla. Pana Beka. To mám tam. Dobře, nashledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, ale ne z Prahy 8, ale z Přerovozdí změna. A no. Já bych byl, pan Klomp bude asi určitě souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma,
5: ano.
7: Pepíček Beck.
5: Ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že ano. Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Beka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló?
8: Dobrý den.
3: Dobrý den. Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalina.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pigback.
3: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak mi říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní

0: Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma, a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a teď asi bylo za 10 minut půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhas, lidi padali na hubu přes jídle, prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový
1: Z
0: toho se už ale nedostali ani do konce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hrali v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádhernýho a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný. A já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím odolčí bačího langvide, karece, mentrio, a já se to tady naštudoval. No a ten pes, jak šel k těm generálkám, no tak ty, to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, já začal zpívat a on tím vocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. No lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, teď mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou Cmíral.
2: Tam se jiný pes.
0: Ne, ten to vydržel.
2: To máš pravdu, pes na jeviště je někdy důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 200 korun večer, měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla a ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatoj, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku, nádherný, a už my jsme nepromluvili. Milda Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
4: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
4: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
4: Naslyšenou.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci budou jednat o zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. České dráhy posílí regionální spoje kvůli festivalu Colors of Ostrava. Starobělská myslivna má po rekonstrukci modernější kuchyňské zázemí. Bude většinou oblačno s přeháňkami a bouřkami, teploty do 28 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes v prvním kole projednají poslanci. Změnu navrhlo ministerstvo dopravy jako novelu zákona o pozemních komunikacích. Třeba roční dálniční známka by v případě schválení parlamentem od ledna pořád stála 2570 korun, tedy stejně jako letos. Původně měla novela taky sjednotit ceny pro všechny typy aut do 3,5 tuny. Nakonec ale například za elektromobily dál nebude potřeba při použití dálnice platit, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
2: Novela v tuto chvíli zachovává slevy pro nízkoemisní vozidla, tedy elektromobily, vozidla na vodík, plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG. Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z mezirezortního připomínkového řízení.
0: Podle ministerstva financí by totiž Česko při zrušení slev pro nízkoemisní auta přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Návštěvníci festivalu Colors of Ostrava už vykoupili speciální Colors Express Českých drah. Poslední místa zbývají pouze pro zpáteční cestu z Ostravy do Prahy v neděli 19. července. Jak doplnila mluvčí národního dopravce Vanda Rajnochová, pro hudební fanoušky budou každou festivalovou noc zajištěné zvláštní regionální spoje.
3: Po skončení festivalového programu budou od 16. do 19. července vypraveny ze zastávky Ostrava Střed speciální noční rozvozové spoje ve směru Opava Východ, Štramberk, Návsí a Friedland nad Ostravicí.
0: 22 českých hasičů dnes ráno odjede do Řecka. Zhruba měsíc tam budou držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově, kde je vysoké riziko požárů. Tým bude mít podle Českého hasičského záchranného sboru sebou i 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko už 2 vrtulníky pomáhá taky s hašením požárů na jihu Francie. Myslivna v Ostravské Staré Bělé má po rozsáhlé rekonstrukci nové kuchyňské zázemí. Objekt, který slouží myslivcům i pro řadu společenských akcí, se po více než 40 letech provozu dočkal modernizace. Obnova přinesla nové vybavení i kompletní výměnu technických rozvodů.
4: Na obnově kuchyně se z velké části podíleli členové mysliveckého spolku Brigádnicky. Rekonstrukci podpořil obvod částkou 100 000 korun. Spolek chce pokračovat opravou střechy a modernizací sálu. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku ještě skoro jasno. Během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví první přeháňky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde. Ojediněle mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách naměříte do 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích v našem regionu je aktuálně plynulý bez hlášených nehod. Pokud se dostanete do dopravních potíží, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přátelé, začínáme, je úterý 14. červencový den roku 2026, máme přesně 4 minuty po 5. A začíná pravidelná ranní 4 hodinovka, kterou vás dnes provedou Tereza Hájková a Petr Soukup. Hezký den!

0: Poslední kovboj Michal Tučný už odjel, teď je 5 hodin 11 minut, čemu se budeme věnovat krátce před půl šestou. Extrémní sucho trápí městské zahradníky v Ostravě. Na jaře vysadili stovky nových stromů a květinové louky, aby město pomohly ochladit. Kvůli dlouhým týdnům bez dešťů je musí denně zalévat. Ani to ale nestačí a zeleň usychá. Téma probereme v reportáži za 10 minut. Teď si připomeneme historii, která se týká dnešního data 14. července.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
2: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
1: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily. Really? 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: počasí.
1: Dnešek bude teplým letním dnem, ale pozor, můžeme i zmoknout, jak to aktuálně vypadá. V regionu je jasno, co se teplot týče, v Českém Těšíně teď naměříte 14 stupňů Celsia, v Chuchelné na Opavsku už teď 16,5 stupně. Prognóza na dnešek hovoří o tom, že bude hezky většinou jasno, nicméně během dne bude přibývat oblačnosti a už kolem poledne se mohou objevit první přehánky a bouřky, převážně tedy v horských oblastech. Odpoledne a večer pak budou četnější i jinde. Ojediněle můžou být silné. Pozor na to. Teploty v maximech v nížinách až 28 stupňů. Na horách naměříte okolo 21.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni 20.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Skupina Jelán, přesný čas 5 hodin 22 minut. Nejhorší sezónu pro nově vysazenou zeleně zažívají měští a zahradníci z Ostravy. Denně na zalévání spotřebují přes 50 kubíků vody. Stromy, květinové záhony a trávníky přesto mají co dělat, aby se uchytili a neuschly.
1: Nahodit čerpadlo a už pracovníci ostravských městských lesů zalévají. Konkrétně teď jsou to letos vysazené habry.
2: 50 litrů.
1: A v tom horku třeba denně?
2: No, je jich tolik stromů, že?
1: Když to stihnete, říká pracovník městských lesů Tonda, který právě dodává mladému habru potřebnou vláhu.
3: Po výsadbě, i když se to zalívalo, tak tady ten habr vypadal, že uhyne. Naštěstí potom přišlo deštivé období, kdy se ty habry zazelenaly.
1: Vysvětluje Martin Maty z ostravských městských lesů a zeleně.
3: Letos to byla, já jsem tady 13 let, asi nejtěžší sezona vůbec. A když přijde suché jaro, jo, neprší vám prostě v dubnu ani v květnu, tak ten start pro ty stromy je extrémní.
1: Pracovníci městských lesů vyrážejí zalévat po celém městě. Denně spotřebují přes 50 kubíků pitné vody. Na poušti ji širokými hadicemi z hydrantů. Na nově vysazené květinové louky, záhony a trávníky často volají na pomoc i dobrovolné hasiče s velkokapacitními cisternami.
4: Tři první roky jsou kritické pro strom nebo keřoviny. U traviny je to na jaře, myslím, že se to objeví i právě, že některé traviny nebo louky se prostě v Ostravě v tomto roce nepovedou.
1: Říká náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Aleš Boháč ze starostů pro Ostravu. Kvůli suchu volí druhy rostlin, tvary záhonů a nové způsoby hospodaření s vodou tak, aby to rostliny zvládly s co nejmenší zálivkou.
4: Tomu, že dokážeme vodu zadržovat v krajině, ať už v nějakých retenčních nádržích či průlezích, pomáhá, aby bylo dostatek té závlahy a ušetřili jsme právě oné pitné vody.
1: Ostrava taky buduje čím dál víc tůní, mokřadů a biotopů. Fungují totiž jako zásobárna vody i v největších vedrech. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Jsou tady krátké zprávy a s nimi Tereza Hájková.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Stát od příštího týdne přestane regulovat ceny pohonných hmot. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už trhy na konflikt na Blízkém východě nereagují tak silně. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat. Mimořádná opatření podle Schillerové v součtu stála přes 3 miliardy korun. Stavbaři tento týden začnou s revitalizací nákupního střediska ve Vratimově. Budovu pro občanskou vybavenost na Vlídecké ulici čeká oprava fasády a střechy a výměna oken. Práce potrvají zhruba 5 měsíců a výjdou na více než 7,5 milionu korun. Většina provozoven bude po celou dobu fungovat. Mladí politici a političky z řad poslanců a starostů dnes zamíří do Lán. Odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Pavlem a s první dámou. Budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. 23-letý Čech zemřel v rakouském horském areálu Postalm při pádu z Ferraty. Informovala o tom rakouská horská služba. Muž se zřítil do rokle na začátku trasy u Lanového mostu. Tělo muže z rokle vyzvedla posádka policejního vrtulníku. Co přesně se stalo, vyšetřuje salzburská policie. V Karviné dnes začínají prázdninové komentované prohlídky historického centra. Zhruba hodinová trasa zavede návštěvníky k nejvýznamnějším památkám města, například ke kostelu svatého Marka. Zájemci se musí předem objednat prostřednictvím městského informačního centra, a to telefonicky nebo e-mailem. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku skoro jasno, během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví první přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde a ojediněle mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě v ulici Sněmovní probíhají stavební práce. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes Masarykovu třídu a ulici Praskovu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Pozvání k našemu dopolednímu vysílání. To tady bude hned po písních Karla Gotta a skupiny Elán. Pěkné ráno.

Hodně se obléknout do letních veder, to je trochu oříšek. Naštěstí nám nové technologie výroby látek mohou značně pomoci. Jak? Tak to už nám dnes prozradí módní návrhářka Lada Vyvialová. Do poradny si ji pozvala redaktorka Romana Kubicová a ptát se budete moci samozřejmě prostřednictvím telefonní linky i vy v čase mezi 10, mezi 11 a 12.

0: počasí.
1: Mluvit teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme o počasí, a to s meteoroložkou Evou Richtárikovou. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říct, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně máme jasnou oblohu, jen opravdu výjimečně jsou někde mlhy a teploty se pohybují mezi 16 až 12 stupni Celsia a vítr vane pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, nebo je úplně klidno.
1: Víme tedy, jak je, teď pojďme k předpovědi na celý den.
2: A během toho dnešního dne ještě čekáme v ranních dopoledních hodinách málo. Během dne bude ale oblačnosti přibývat a postupně se také přidají přehánky nebo bouřky. První srážky se začnou vytvářet spíš v horských oblastech, už kolem poledne, odpoledne a večer potom budou srážky četnější a postupně se mohou vytvořit i na jinde na území kraje, nicméně ta lokalizace těch výraznějších bouřek, které na dnešní odpoledne očekáváme, je poměrně složitá nebo spíše nemožná. V každém případě se mohou v těchto bouřkách vyskytnout výrazné srážkové úhrny, protože budou mít jen slabý postup a případně i kroupy kolem 2 cm a také jsou možné i výrazné nárazy větru. Teploty dnes vystoupí na 24 až 28 stupňů Celsia, na horách na 18 až 22 stupňů Celsia a vítr povane slabý, proměnlivý, během nebo to mírný severní, severovýchodní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a jen v bouřkách přechodně zesílí.
1: Jaká bude noc na středu a co zítřek?
2: V noci očekáváme stále hodně oblačnosti, na většině území déšť nebo přehánky. I během noci se mohou vyskytovat bouřky, když o něco menší pravděpodobností, a stále mohou být i silné. K večeru, pardon, teploty k ránu klesnou na 17 až 13 stupňů Celsia. Na horách budou mezi 14 až 10 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne bude stále hodně oblačnosti a nad naším územím se ještě stále bude vyskytovat déšť nebo přehánky a ojediněle stále i bouřky silné, a až k večeru budou srážky definitivně ubývat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty během zítřka klesnou, většinou budou mezi 21 až 25 stupni Celsia.

0: barokového zámku Nové Hrady, jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: To byl Pokáč v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. I dnes po 13. hodině nabídneme pravidelný pořad Alex a host. U mikrofonu bude herečka Marie Doležalová. Dozvíte se třeba i to, jakým způsobem k ní přicházejí náměty pro její knihy.
2: Já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty, ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek.
1: Já jen dodám, že celý rozhovor s Marií Doležalovou uslyšíte po 13. hodině.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V kraji roste počet lidí, kteří se nakazili boreliozou a klíšťovou encefalitidou. Světlá hora na Bruntálsku opraví chodník do Andělské hory. Česko bude na světové výstavě Expo prezentovat kosmický průmysl. Dnes čekejte oblačnou oblohu, přehánky a bouřky. Naměříme do 28 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. V regionu roste počet nakažených nemocemi přenášenými klíšťaty. Podle hygieniků to souvisí s teplým počasím, kdy lidé tráví více času venku. V červnu krajská hygienická stanice zaznamenala více než 200 případů boreliozy. Přitom v květnu šlo o necelou stovku pacientů.
2: Hygienici v červnu také potvrdili letošní nejvyšší počet nakažených klíšťovou encefalitidou. Jde o 13 případů, nejvíce nemocných bylo v Ostravě. Proti klíšťové encefalitidě je nejúčinnější ochrana očkování. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Velmi silné bouřky, které může doprovázet krupobytí, dnes očekávají meteorologové. Jejich výstraha platí od 11 do 22 hodin a týká se celého území Česka. Lidé by měli být opatrní, pokračuje Eva Richtáriková z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: To znamená zajistit svůj majetek tak, ať například ty porivy větru jej co nejméně poškodí, a ve chvíli, kdy už se přiblíží bouřka, tak se samozřejmě schovat nejlépe do budovy a nebýt na volném prostranství vystavený blesku, případně i těm kroupám.
0: Pošta ve Vratimově bude minimálně do konce října mimo provoz. Prostory poškodila havárie vodovodu. Poštovní služby bude zajišťovat pobočka v Ostravě Dubině na ulici Bohumíra Četiny, kde se budou ukládat i nedoručené zásilky. Lidem, kteří si na Vratimovské poště vyzvedávali důchody, budou peníze nosit doručovatelé přímo domů. Radnice ve Světlé hoře na Bruntálsku chystá rekonstrukci chodníku do vedlejší Andělské hory. Jde o téměř kilometrový úsek. Chodník poničila povodeň v roce 2024. Obec teď zpracovává projektovou dokumentaci a stavbu chce mít hotovou do konce roku, říká nezávislý starosta Světlé hory Alois Šimčík.
4: Dá se pro něj mít, protože my jsme udělali hned po povodních prvotní zásahy, že jsme to částečně opravili, ať je to schůdné, ale je to třeba kompletně celé opravit, ať už to vydrží zase nějakou dobu, ať to vydrží, i kdyby další voda přišla, tak aby to vydrželo.
0: Český pavilon na Světovém expu bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl. Rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z Hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku. Součástí expozice budou taky české technologie z oblasti robotiky, laserů anebo leteckého průmyslu. Výstava Expo 2027 začne v polovině příštího května v srbském Bělehradě.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku skoro jasno, během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví první přehánky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde. Ojediněle mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách kolem 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Karviné v ulici Havířská probíhá rekonstrukce vodovodního řadu. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes ulice Havlíčkova a u Barbory. Práce potrvají do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty po 6. Připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava. Kromě Terezy Hájkové se o program stará i Petr Souku. My oba přejeme příjemný den. Krásný ho určitě budou mít Karolíny. Mají totiž dnes svůj svátek. Jedná se o ženské křestní jméno, které se dá významově vyložit jako královna. Jeho obliva v posledních letech u nás raketově stoupá. Všem Karolínám krásný svátek, zahraje a zaspívá Babi Daněk.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníkům jako já. Jo, jako já.

na Bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj.

0: se zhrdnou třeba zítra. Komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípky najmou ptá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Český rozhlas Ostrava, písni

0: seriálu o historii dolů na Ostravsku a Karvinsku za pár minut připomeneme událost, která se zapsala do dějin jako nejtragičtější den v uhelném hornictví. Podíváme se k dolu 10 minut před 6:30. Teď se totiž bude cvičit.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Raní Rosličky. Ke cvičení budeme potřebovat ručník. Cvičíme na zemi. Položíme se na záda. Paže kolmo do stropu drží napnutý ručník. Obě nohy do stropu, mírně pokrčená kolena, brada přitažená na hruď. S výdechem položíme pravou nohu patou na zem. Opět s výdechem vrátíme zpět a opakujeme levou nohou. Cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Máme přesně 7:15, pojďme se zaměřit na aktuální počasí. V regionu všude na severní Moravě a ve Slezsku je jasno a slunečno, co se teplot týče, v Ostravě teď 15 stupňů Celsia, Frenštát pod Radoštěm teď hlásí 13,5 stupně. Prognóza na dnešek říká, že zpočátku bude skoro jasno během dne, ale bude přibývat oblačnosti a už kolem poledne se mohou objevit první přehánky nebo bouřky, především tedy na horách. Odpoledne a večer budou srážky četnější i jinde. Ojediněle můžou být bouřky velmi silné. Teploty v nížinách až 28 stupňů, na horách naměříte do 22.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14:50 a v neděli v 9:50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Hostem naší rozhlasové poradny bude módní návrhářka působící mimo jiné v Příboře Lada Vivialová. Společně probereme nejen to, jak nám vhodné materiály oděvu mohou pomoci v letních vedrech, ale třeba i koncept takzvané pomalé módy. K poslechu zve Romana Kubicová.
2: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pavla Františka v Karviné, to je další místo, kterému věnujeme tento týden seriál o příbězích starých šachet. Historie dolu Františka sahá až do poloviny 19. století a těžba tam skončila v roce 1965. Do historie se ale zapsal neštěstím, které bylo nejhorší v éře dobývání uhlí v ostravsko-karvinském revíru. V podzemí vybuchl metan a uhelný prach. Devastace byla obrovská, výrazně ale pomohla většímu zajištění ochrany horníků v podzemí.
1: Karviná doly. Jdeme na hřbitov, který je hned za cestou u známého šikmého kostela. Už z dálky je vidět pomník prosvítající díky světlé barvě mezi ostatními. Kromě spousty vytesaných jmen čteme velké datum. 14. červen roku 1894. Jsme tady s Radovanem Kukučem, který se stará o web zdařbůh.cz.
2: Jsme tady u toho památníku. Největší důlní neštěstí, které nebylo překonáno, protože ten počet obětí je velice značný, a to 235 horníků.
1: Proč je to tak velké číslo? Co se tehdy stalo?
2: Došlo k výbuchu metanu a jak my tady víme, ta událost byla trošičku o něčem jiném. Ono se ukázalo, že pouze 20% obětí podlehlo přímo zraněním, ale 80% se udusilo, což vyvolalo veliké diskuze a hlavně opatření, aby se tady těmto obdobným událostem už v budoucnu nedocházelo.
1: 14. června před 132 lety sfáralo do dolu Františka 386 horníků, do sousedního propojeného dolu Jan Karel dalších 181. K první mohutné explozi došlo o 9:30 večer a pak k dalším výbuchům, které ti, kteří vyrazili na pomoc, nečekali. Přesný počet obětí byl známý až o 2 dny později a začalo se řešit, co udělat, aby se to už neopakovalo.
2: Začali se pomaličku vyvíjet sebezáchranné přístroje, aby horník měl jakousi naději, ale hlavně tady, dá se říci, byly legislativně dány počátky pro vznik vojenských záchranných sborů, jak je známe dnes, byť opravdu v té podobě, že už opravdu je tady takový, dá se říci, v uvozovkách profi sbor, tak to se bavíme až o roce 1897.
1: Stačí se podívat na seznam jmen na památníku a je jasné, že tehdy přišli o život sourozenci, otcové se syny. Kdo chce, může se vydat dál až ke kapličce, která stojí přímo nad epicentrem prvního tehdejšího výbuchu. Zítra v našem seriálu zamíříme ke starému dolu Jan Švérma v Ostravě. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Česko uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku. Kontrakt má v příštím týdnu podepsat s britskou společností Rolls-Royce SMR ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Podle něj tím Česko naváže na už zahájené přípravy stejného zařízení v Temelíně. Nové sociální bydlení bude ve Vrbně pod Pradědem. Město dokončilo rekonstrukci zhruba 160 let staré budovy na ulici Hřbitovní. Od konce července tam bude k dispozici 8 nových bytů. Bydlení má sloužit primárně samoživitelkám anebo rodinám s dětmi v těžké životní situaci. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili více než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci. A téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu. Ostrava rozdělí další 4 miliony korun na zlepšování životního prostředí. Peníze budou směřovat na takzvané zelené projekty městských obvodů Proskovice a Poruba a taky spolku, kterému pomohou s podporou environmentálního vzdělávání u dětí. Informovala o tom mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. 22 českých hasičů dnes odjede do Řecka. Zhruba měsíc tam budou držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově, kde je vysoké riziko požárů. Tým bude mít podle Českého hasičského záchranného sboru sebou i 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku ještě jasno, během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví přehánky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde na území regionu. Ojediněle mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě dnes počítejte s kyvadlovým provozem v ulici Mostní. Opravují tam vozovku. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Jaké bude dopolední vysílání po 9. hodině, to ode mě uslyšíte po písních Ivety Bartošové a Nadi Urbánkové. Kam se vypravíme v magazínu Křížem krajem? Tak to se dozvíte, pokud budete i nadále s námi. Pěkné ráno!

Kostel v Bolaticích na Opavsku je zasvěcen svatému Stanislavovi, polskému mučedníkovi, kterého zavraždili přímo při mši. Jeho odkaz je v kostele vidět na vitráži i v obrazech. A poměrně nedávno do svatostánku v Bolaticích dokonce přivezli i malou část jeho lebky. Na prohlídku kostela se s místním průvodcem Dominikem Toyerem vypravila i redaktorka Iva Havlíčková. Vy budete moci být u toho dnes v magazínu Křížem krajem, 10 minut po 9. hodině.

0: počasí.
1: Mluvit teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme o počasí, a to s meteoroložkou Evou Richtárikovou. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říct, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně máme jasnou oblohu, jen opravdu výjimečně jsou někde mlhy a teploty se pohybují mezi 16 až 12 stupni Celsia a vítr vane pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, nebo je úplně klidno.
1: Víme tedy, jak je, teď pojďme k předpovědi na celý den.
2: Během toho dnešního dne ještě čekáme v ranních dopoledních hodinách málo oblačnosti a slunečno. Během dne bude ale oblačnosti přibývat a postupně se také přidají přehánky nebo bouřky. První srážky se začnou vytvářet spíš v horských oblastech, už kolem poledne, odpoledne a večer potom budou srážky četnější a postupně se mohou vytvořit i na jinde na území kraje, nicméně ta lokalizace těch výraznějších bouřek, které na dnešní odpoledne očekáváme, je poměrně složitá nebo spíše nemožná. V každém případě se mohou v těchto bouřkách vyskytnout výrazné srážkové úhrny, protože budou mít jen slabý postup a případně i kroupy kolem 2 cm a také jsou možné i výrazné nárazy větru. Teploty dnes vystoupí na 24 až 28 stupňů Celsia, na horách na 18 až 22 stupňů Celsia a vítr povane slabý, proměnlivý, během dne potom mírný severní, severovýchodní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a jen v bouřkách přechodně zesílí.
1: Jaká bude noc na středu a co zítřek?
2: V noci očekáváme stále hodně oblačnosti, na většině území déšť nebo přehánky. I během noci se mohou vyskytovat bouřky, když o něco menší pravděpodobností, a stále mohou být i silné. K večeru, teploty kránu klesnou na 17 až 13 stupňů Celsia. Na horách budou mezi 14 až 10 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne bude stále hodně oblačnosti a nad naším územím se ještě stále bude vyskytovat déšť nebo přehánky, ale stále i bouřky silné, a až k večeru budou srážky definitivně ubývat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty během zítřka klesnou, většinou budou mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý, během dne opět mírný, severní, severovýchodní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách může i zesilovat.
1: Tolik informace o počasí, které nabídla Eva Richtáriková. Děkujeme za to a přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Po písni od Marty Kubišové se zaměříme na pozvánky s datem 14. července. V Opavě dnes můžete prozkoumat architektonické stopy první republiky v historickém jádru města. Vychází se od hotelu Koruna, a to v 5 odpoledne. Ostravský festival Léto v centru dnes nabídne letní kino. V 21 hodin začne na Černé louce projekce českého snímku Samotáři. A pro milovníky nejrůznějších hlavolamů máme také jeden tip. Vypravte se do Bílovce. Jednak tam uvidíte v místním muzeu výstavu hlavolamů a jednak právě dnes se můžete zúčastnit komentované prohlídky. Vede ji sám sběratel a odborník na hlavolamy Dušan Lederer. Začíná se v 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nejvíce nezaměstnaných v kraji je starší 50 let. Evropská komise schválila další peníze pro Český národní plán obnovy. Brigádníci dokončili letní údržbu Kabátova kopce v Krnově. Bude většinou oblačno a hrozí silné bouřky. Naměříme do 28 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně bezmála 23 tisíc. Zhruba 20 tisíc uchazečů o práci má mezi 30 a 50 lety.
2: Nejvíce nezaměstnaných nad 50 let je dlouhodobě na Karvinsku a v Ostravě a jenom v těchto dvou okresech eviduje úřad práce i téměř 600 zájemců, kterým je 65 let a více. Uplatnění ale shání těžko. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Evropská komise předběžně schválila dalších 25 miliard korun pro Česko na plnění národního plánu obnovy. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se už o šestou platbu. Předtím komise proplatila Česku přes 163 miliard korun. Evropské prostředky směřují například do digitální transformace, zdravotnictví, výzkumu, vzdělání a rozvoje infrastruktury. Hmyzí jed způsobí podle odhadů alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok. Život ohrožující prudká alergická reakce se projevuje mimo jiné dušností, svěděním, otoky v obličeji anebo prudkým poklesem krevního tlaku. Při rozvoji těchto příznaků je nutné okamžitě volat záchranku. Podle alergoložky Dominiky Čápové je důležité myslet i na prevenci.
3: Nenosit pestré oblečení do přírody jako žlutá, červená, ten hmyz přitahuje. Být velmi opatrný u jídla a pití, nepít z plechovek, do kterých nevidíme, protože tam ta vosa může být a může bodnout. Chovat se opatrně.
0: Letní seč a údržba na Kabátově kopci v Krnově je hotová. O oblast se už několik let stará spolek ochránců přírody Slezské Odrůdy. Pravidelná údržba má pomoci původním druhům lučních rostlin. V oblasti se taky daří vzácným motýlům. Tento rok tam ochránci poprvé pozorovali otakárka ovocného.
4: Beru to jako psychohygienu. Člověk celý rok vyučuje nebo jezdí po Česku hrát a tady se konečně projde v přírodě, tak ho to dobře unaví, že potom dobře spí v noci.
5: Tomáš Mludek učí na Jižkově konzervatoři v Praze klavír. 7. Organizátor akce Lukáš Matela vysvětluje, že seč cílí hlavně na invazivní druhy.
6: Primárním úkolem je vlastně lokalitu udržovat ve fázi nějakého bezlesí, kde je tu a tam nějaký solitární strom, remízek.
5: Takové oblasti podle něj z Česka mizí a s nimi i původní druhy hmyzu a rostlin. Další brigádu ochránci chystají na podzim. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku ještě jasno, během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví přehánky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde na území regionu a ojediněle mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách naměříte do 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jsou 4 minuty po 7. Posloucháte dnešní úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. U mikrofonu kromě Terezy Hájkové i Petr Souku my oba vám přejeme příjemný a pohodový den a také dobrý poslech našeho vysílání. Už za chvíli nás doplní Artur Kubica, ten do každého dobrého rána připravuje dobré rady a nápady. Dnes se v rubrice dvakrát měř a jednou řeš zaměří na kávu. Tak si na to počkejte s Anou K. a také Hanou Zagorovou.

0: nám Hana Zagurová, posloucháte Český rozhlas Ostrava, je přesně 7 hodin a 11 minut. V horkém počasí dopravní podniky častěji vypravují autobusy, tramvaje a trolejbusy s klimatizací. V jakém dopravním prostředku se cestující s klimatizací můžou setkat nejčastěji a jak to bez ní zvládají řidiči, tak to je téma pro reportáž, kterou vám nabídneme krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Na dovolené třeba v Turecku jsem si zvykl na jejich kávu, tureckou kávu, a také na irskou kávu. Byla to v baru nějaká Irka, tak jsem si to dal také. Jenže ta irská káva je z jedné poloviny s irskou whisky. Takže když si v parném dní u moře nebo u bazénu takovou kávičku dáte, tak je vám potom tak nějak lehko. Když si sednete v restauraci a číšník se vás zeptá, jakou chcete kávu, pak zvolíte třeba espresso. A o tom si řekneme více. Je to způsob přípravy horké kávy, kdy je horká voda pod tlakem vedená přes sítko s kávou, které nepropustí její pevné součásti. Do sítka odměříme 6 až 7 gramů kávy, do kávovaru vlijeme 3 centilitry vody a vodu necháme zahřát na 90 až 92 stupňů Celsia. Ideální tlak v kávovaru je 7 až 9 atmosfér. Kávu necháme do malého šálku z porcelánu téct asi půl minuty. Takovému klasickému espresu by vám měli vždy podávat sklenku minerálky nebo vody, protože káva silně odvodňuje organismus. Zdraví vás Kutil tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Dnešek bude hezký den, ale pozor, můžeme i zmoknout, deštník se může hodit. Pojďme na aktuální situaci v regionu, všude na severní Moravě a ve Slezsku je jasno a také slunečno, teploty příjemné. V Opavě teď 17,5 stupně Celsia, o něco východněji, tedy v Horní Lomné na Blunkovsku teď necelých 15 stupňů. Prognoza od meteorologů na dnešek hovoří o tom, že bude zpočátku skoro jasno, nicméně během dne bude přibývat oblačnosti, kolem poledne se už mohou objevit první přehánky a bouřky, hlavně tedy na horách, později odpoledne a večer budou četnější i jinde. Teploty až 28 stupňů v nížinách, na horách naměříte do 22.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V horkých letních dnech nasazují dopravní podniky přednostně klimatizované vozy. V české městské hromadné dopravě jich za posledních 5 let výrazně přibylo, jezdí zhruba dvojnásobek. Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků. Nejčastěji mají klimatizaci autobusy, nejméně klimatizované jsou tramvaje. Vysoké teploty ale představují větší zátěž pro řidiče městské hromadné dopravy.
1: Je tam dusno, vzduch se tam točí horkej.
2: Popisuje službu v neklimatizované tramvaji řidič Štěpán Šmehlík z Prahy.
1: Člověk se začíná rosit, potit úplně po celém těle. A pak, když je trochu spocenej, tak ten teplý vzduch, který v té kabině proudí, vlastně osvěžuje, protože se opírám o to moje mokré tělo.
2: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel dopravní podniky investují výjimečně. Hlavní je podle nich postupná obnova vozového parku, tak jako třeba v Praze, popisuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V případě autobusů, elektrobusů a trolejbusů bylo vedením dopravního podniku již v roce 2017 rozhodnuto, že budou všechna nově pořizovaná vozidla vybavena celovozovými klimatizacemi.
2: Více než 100 tramvají 15T, které jezdí po Praze, je stále ještě relativně nová, ale bez klimatizace a do vybavení je z několika důvodů skoro nemožné. V období vysokých teplot se dopravní podniky snaží na linky nasazovat co nejvíce klimatizovaných vozidel a zjednodušit řidičům práci v horku, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě, pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
2: Na sobě můžou mít krátkou letní uniformu. Některé tramvaje taky mají alespoň klimatizovanou kabinu pro řidiče. Tramvaje jsou ve srovnání s autobusy nebo trolejbusy nákladnější na pořízení a proto je jejich obnova nejpomalejší. Klimatizaci má v Česku jen asi 1/5 tramvají, říká mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová.
5: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49% a výrazně vzrostl také podíl klimatizovaných autobusů.
2: Klimatizaci tak podle ní má v české městské hromadné dopravě 6 autobusů z 10. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: Co je nového, to uslyšíte od Terezy Hájkové.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: O dálničních známkách dnes bude jednat poslanecká sněmovna. Ministerstvo dopravy navrhlo, aby se jejich cena každý rok automaticky nezvyšovala. Za tu roční by tak řidiči platili 2570 korun i v příštích letech. Slevy pro nízkoemisní auta zůstanou platné i nadále, více ve zprávách v 8 hodin. Nejvyšší soud odmítl dovolání Daniela Gregora, který v Ostravě Zábřehu po banální slovní roztržce ubil k smrti kolem jdoucího. Za vraždu si odpiká 16,5 roku ve vězení. Vyplývá to ze záznamu v justiční databázi. Plné odůvodnění zatím není dostupné. Vražda se stala v říjnu roku 2024 v ulici Patrice Lumumby. Stavbaři tento týden začnou s revitalizací nákupního střediska ve Vratimově. Budovu pro občanskou vybavenost na Frýdecké ulici čeká oprava fasády a střechy a výměna oken. Práce potrvají zhruba 5 měsíců. Většina provozoven bude po celou dobu fungovat. 23-letý Čech zemřel v rakouském horském areálu Postalm při pádu z Feraty. Informovala o tom rakouská horská služba. Muž se zřítil do rokle na začátku trasy u Lanového mostu. Tělo muže z rokle vyzvedla posádka policejního vrtulníku. Co přesně se stalo, vyšetřuje salcburská policie. Radnice ve Světlé hoře na Bruntálsku chystá rekonstrukci chodníku do vedlejší Andělské hory. Jde o téměř kilometrový úsek. Chodník poničila povodeň v roce 2024. Obec teď podle nezávislého starosty Aloise Šimčíka zpracovává projektovou dokumentaci. Stavbu chce mít hotovou do konce roku. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku ještě jasno, během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví první přehánky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde na území regionu. Ojediněle mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty mezi 24 a 28 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská. Práce skončí až v listopadu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co

0: Se Houston opět do Ostravy, 7 hodin 37 minut a my se zaměříme na aktuální počasí. Nejhorší sezonu pro nově vysazenou zeleň zažívají měští strážníci, tedy měští zahradníci z Ostravy. Denně na zalévání spotřebují přes 50 kubíků vody. Stromy, květinové záhony a trávníky přesto mají co dělat, aby se chutily a neuschly.
1: Nahodit čerpadlo a už pracovníci ostravských městských lesů zalévají. Konkrétně teď jsou to letos vysazené habry.
2: 50 až 100 litrů.
1: A v tom horku třeba denně?
2: No, je tolik stromů, že?
1: Když to stihnete, říká pracovník městských lesů Tonda, který právě dodává mladému habru potřebnou vláhu.
3: Po výsadbě, i když se to zalívalo, tak tady ten habr vypadal, že uhyne. Naštěstí potom přišlo deštivé období, kdy se ty habry zazelenaly.
1: Vysvětluje Martin Matys z ostravských městských lesů a zeleně.
3: Letos to byla, já jsem tady 13 let, asi nejtěžší sezona vůbec. A když přijde suché jaro, jo, a neprší vám prostě v dubnu ani v květnu, tak ten start pro ty stromy je extrémní.
1: Pracovníci městských lesů vyrážejí zalévat po celém městě. Denně spotřebují přes 50 kubíků pitné vody. Na poušti jí širokými hadicemi z hydrantů. Na nově vysazené květinové louky, záhony a trávníky často volají na pomoc i dobrovolné hasiče s velkokapacitními cisternami.
4: Tři první roky jsou kritické pro strom nebo keřoviny. U traviny je to na jaře, myslím, že se to objeví i právě, že některé traviny nebo louky se prostě v Ostravě v tomto roce nepovedou.
1: Říká náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Aleš Boháč ze Starostů pro Ostravu. Kvůli suchu volí druhy rostlin, tvary záhonů a nové způsoby hospodaření s vodou tak, aby to rostliny zvládly s co nejmenší zálivkou.
4: Tomu, že dokážeme vodu zadržovat v krajině, ať už v nějakých retenčních nádržích či průlezích, pomáhá, aby bylo dostatek té závlahy a ušetřili jsme právě oné pitné vody.
1: Ostrava taky buduje čím dál víc tůní, mokřadů a biotopů. Fungují totiž jako zásobárna vody i v největších vedrech. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteorolog Petr Drobek teď vstoupí do našeho vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět o tom, jak to teď vypadá.
2: Tak aktuálně máme v našem kraji ještě většinou skoro jasno a teploty jsou kolem 20 stupňů, vítr je jenom slabý proměnlivý s rychlostí do 3 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme tady aktuální situace a teď to, co nás všechny zajímá, předpověď na celý den.
2: V ranních hodinách ještě bude málo oblačnosti, ale postupně ji bude v průběhu dopoledne přibývat a už kolem poledne se v oblasti hor jeseníku mohou tvořit nebo začít tvořit první přehánky, případně bouřky. No a odpoledne a večer budou přehánky i bouřky četnější, jinde se můžou vyskytnout na ostatním území regionu. No a výjimečně mohou být tyto bouřky i velmi silné, to znamená, že mohou být doprovázeny přívalovými srážkami, případně kroupami i s velikostí kolem 2 cm a taky nárazy větru i kolem 25 metrů za sekundu. Teploty dneska vystoupí na 24 až 28 stupňů, na horách na 18 až 22. A vítr povane zpočátku slabý, proměnlivý, ale během dne se rozfouká mírný severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a bouřka bude zesilovat.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat pak v noci na středu a co zítra?
2: I v noci bude hodně oblačnosti a na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, mohou být i silné, a doprovázené těmi jevy, které jsem před chvíli vyjmenoval, a teploty budou k ránu klesat na 17 až 13 stupňů, pované jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, ale v bouřkách bude zesilovat. Hodně oblačnosti bude i zítra v průběhu dne, opět na většině území se může vyskytnout déšť nebo přehánky a místy také bouřky, které zase mohou být i silné. K večeru čekáme potom částečné ubývání srážek i oblačnosti. Maximální teploty budou o něco nižší než dneska, předpokládáme od 21 do 25 stupňů, na horách od 15 do 19 a pované slabý proměnlivý, v průběhu dne potom mírný severní až severovýchodní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu opět bude v bouřkách přechodně zesilovat.
1: Ještě nám řekněte, jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1019 hektopaskalů a relativní vlhkost ta se pohybuje mezi 70 a 90%.
1: Tolik informací o počasí nabídl je Petr Drobek. Díky za to. Hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti.

0: 7 hodin 51 minut, stále posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava a my pravidelně v této době nabízíme pozvánky, které se týkají daného dne. Takže nejdříve zamíříme do Třince, tam si dnes mohou děti s rodiči zajít na tradiční večerníčky naživo. Vždy od 17 hodin každé úterý na křižovatce v Lesoparku. Dnes děti uvidí loutkovou pohádku Český Honza a to v podání divadelního spolku Lokvar. V Ostravě můžete v rámci archeologického léta probádat relikty středověkého města a to od 13 hodin s archeologem Zbyňkem Moravcem. Sraz zájemců je ve 13 hodin před Ostravským muzeem. A ještě pozvánka na Hukvaldy. V prostorách knihovny začne v 18 hodin vernisáž obrazů místní malířky Lenky Rožnovské Bujnoškové.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Poslanci budou jednat o zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Valašské Meziříčí prodává pozemek v Binině. Měl by tam vzniknout nový bytový dům. Návštěvníci Karviné mohou ode dneška vyrazit na komentované prohlídky historického centra. Bude oblačno s přeháňkami a bouřkami. Naměříme do 28 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Dobré ráno. Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes v prvním kole projednají poslanci. Změnu navrhlo ministerstvo dopravy jako novelu zákona o pozemních komunikacích. Třeba roční dálniční známka by v případě schválení parlamentem od ledna pořád stála 2570 korun, tedy stejně jako letos. Původně měla novela taky sjednotit ceny pro všechny typy aut do 3,5 tuny. Nakonec ale například za elektromobily dál nebude potřeba při použití dálnice platit, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
4: Novela v tuto chvíli zachovává slevy pro nízkoemisní vozidla, tedy elektromobily, vozidla na vodík, plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG. Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z mezirezortního připomínkového řízení.
2: Podle ministerstva financí by totiž Česko kvůli zrušení slev pro nízkoemisní auta přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Sklizeň obilovin je oproti loňsku letos rychlejší. Zemědělci už sklidili přes 15% ploch. Loni touto dobou to bylo přes 5%. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Nejrychleji zatím sklízejí v Jihomoravském kraji. Tam už na polích zbývá méně než polovina obilí. Sklizeň ale můžou zpomalit silné bouřky, které meteorologové očekávají dnes. Český statistický úřad zatím odhaduje, že celková produkce obilovin bude letos oproti loňsku skoro o 16% nižší. Zastupitelé Valašského Meziříčí na svém posledním zasedání schválili prodej pozemku v místní části Binina. Jde o plochu o výměře bezmála 9000 metrů čtverečních. Město je chce prodat jako celek jednomu investorovi.
5: V lokalitě by mělo vzniknout zázemí pro nejméně 7 bytových jednotek. Pozemky zatím nejsou zasíťované. Město je proto nabízí k prodeji jako jeden celek jednomu investorovi. Minimální kupní cena je stanovena na 800 korun za metr čtvereční. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
2: Karviné dnes začínají prázdninové komentované prohlídky historického centra. Zhruba hodinová trasa zavede návštěvníky k nejvýznamnějším památkám města, například ke kostelu svatého Marka. O prohlídky mají zájem nejen místní a lidé z okolí, ale taky lázeňští hosté. Zájemci se musí předem objednat prostřednictvím městského informačního centra, a to telefonicky nebo e-mailem, upřesnila průvodkyně Zuzana Balická.
6: Jdu i kolem radnice, ukazuju tam vlastně původní městský znak, teďkom je tam i současný městský znak. Povíme si něco o tom, že na náměstí byly kdysi točná tramvajové zastávky a něco o historii té tramvajové trati.
3: Počasí.
2: Dnes bude v kraji zpočátku ještě jasno, během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví přeháňky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde na území regionu. Ojediněle mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Opavě v ulici Pekařská mezi křižovatkami ulic Horní náměstí a Mnišská probíhají stavební práce. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty po 8 vás zdraví od moderátorského mikrofonu Petr Souku. Přeji vám všem hezký 14. červencový den. Je tady další vysílací hodina v dobrém ránu. Nejbližší půl hodina nabídne další pokračování našeho seriálu o zaniklých dolech v regionu. Ale ještě předtím Martin Písařík a jeho rubrika Co v učebnicích nebylo. Dozvíte se, přátelé, čím jsou jedinečné lidské slzy. Už za pár chvíl.

0: seriálu o historii dolů na Ostravsku a Karvinsku už za pár minut připomeneme událost, která se zapsala do dějin jako nejtragičtější den v uhelném hornictví. My se podíváme k dolu Františka v Karviné, krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Počasí je zatím hezké, nicméně asi se to změní. Pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Všude na severu Moravy a ve Slezsku teď svítí slunce a máme jasnou oblohu. Co se týče teplot, pojďme srovnat hory a nížiny. Na vrcholu Lysehory v Beskydech teď necelých 15 stupňů Celsia. V nižších polohách, konkrétně ve Frýdku Místku, teď 21 stupňů. Prognoza na dnešek hovoří o tom, že minimálně dopoledne ještě bude svítit slunce, nicméně během dne přibude oblačnosti. Kolem poledne se mohou tvořit první přehánky a bouřky, hlavně tedy v horských oblastech. Poledne a večer budou četnější i jinde. V některých případech mohou být bouřky i velmi silné. Teploty až 28 stupňů v nížinách, na horách mezi 18 a 22.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Důl Františka v Karviné, další místo, kterému věnujeme tento týden seriál o příbězích starých šachet. Historie dolu Františka sahá až do poloviny 19. století a těžba tam skončila v roce 1965. Do historie se ale zapsal důl neštěstím, které bylo nejhorší v éře dobývání uhlí v ostravsko-karvinském revíru. V podzemí vybuchl metan a uhelný prach. Devastace byla obrovská, výrazně ale pomohla většímu zajištění ochrany horníků v podzemí.
1: Karviná doly. Jdeme na hřbitov, který je hned za cestou u známého šikmého kostela. Už z dálky je vidět pomník, prosvítající díky světlé barvě mezi ostatními. Kromě spousty vytesaných jmen čteme velké datum. 14. červen roku 1894. Jsme tady s Radovanem Kukučem, který se stará o web zdařbůh.cz.
2: Jsme tady u toho památníku. Největší důlní neštěstí, které nebylo překonáno, protože ten počet obětí je velice značný, a to 235 horníků.
1: Proč je to tak velké číslo? Co se tehdy stalo?
2: Došlo k výbuchu metanu a jak my tady víme, ta událost byla trošičku o něčem jiném. Ono se ukázalo, že pouze 20% obětí podlehlo přímo zraněním, ale 80% se udusilo, což vyvolalo veliké diskuze a hlavně opatření, aby se tady těmto obdobným událostem už v budoucnu nedocházelo.
1: 14. června před 132 lety sfáralo do dolu Františka 386 horníků, do sousedního propojeného dolu Jan Karel dalších 181. K první mohutné explozi došlo o 9:30 večer a pak k dalším výbuchům, které ti, kteří vyrazili na pomoc, nečekali. Přesný počet obětí byl známý až o 2 dny později a začalo se řešit, co udělat, aby se to už neopakovalo.
2: Začali se pomaličku vyvíjet sebezáchranné přístroje, aby horník měl jakousi naději, ale hlavně tady dá se říci, byly legislativně dány počátky pro vznik báňských záchranných sborů, jak je známe dnes, byť opravdu v té podobě, že už opravdu je tady takový, dá se říci, v uvozovkách profi sbor, tak to se bavíme až o roce 1897.
1: Stačí se podívat na seznam jmen na památníku a je jasné, že tehdy přišli o život sourozenci, otcové se syny. Kdo chce, může se vydat dál až ke kapličce, která stojí přímo nad epicentrem prvního tehdejšího výbuchu. Zítra v našem seriálu zamíříme ke starému dolu Jan Šverma v Ostravě. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Stát od příštího týdne přestane regulovat ceny pohonných hmot. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už trhy na konflikt na Blízkém východě nereagují tak silně. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat. Mimořádná opatření podle Schillerové v součtu stála přes 3 miliardy korun. Nové sociální bydlení bude ve Vrbně pod Pradědem. Město dokončilo rekonstrukci zhruba 160 let staré budovy na ulici Hřbitovní. Od konce července tam bude k dispozici 8 nových bytů. Bydlení má sloužit primárně samoživitelkám anebo rodinám s dětmi v těžké životní situaci. Pošta ve Vratimově bude minimálně do konce října mimo provoz. Prostory poškodila havárie vodovodu. Poštovní služby bude zajišťovat pobočka v Ostravě Dubině na ulici Bohumíra Četiny, kde se budou ukládat i nedoručené zásilky. Lidem, kteří si na Vratimovské poště vyzvedávali důchody, budou peníze nosit doručovatelé přímo domů. Mladí politici a političky z řad poslanců a starostů dnes zamíří do Lán. Odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Petrem Pavlem a s první dámou. Budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. 22 českých hasičů dnes ráno odjelo do Řecka. Zhruba měsíc tam budou držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově, kde je vysoké riziko požáru. Tým bude mít podle Českého hasičského záchranného sboru sebou i 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku ještě jasno, během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví přehánky i bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde a ojediněle mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Třinci v ulici Frýdecká probíhají stavební práce. Vozovka je zcela neprůjezdná. Objížďka vede přes ulice 1. máje a Jablunkovská. Tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Pro někoho zahnání prázdninové nudy, pro jiného pak mentální hygiena. To jsou důvody, proč se i tento rok sešli na krnovském Kabátově kopci brigádníci. S čím pomáhají, to vám povíme v reportáži za pár minut.

0: Tak jako za mladá jsme teď pobyli se skupinou Olympic 8 hodin 41 minut. Téměř 20 brigádníků se i letos pustilo do údržby na krnovském Kabátově kopci. Ten už je další dobu v hledáčku ochránců přírody ze spolku Slezské odrůdy. Pravidelné prosekávání pomáhá zachovat rozmanitost. Na kopci se daří motýlům, že jich tam zhruba 50 druhů.
1: Křivé vidle.
2: Cože, máte křivé vidle?
1: Jo, tak je skřibená.
2: Patricie si malinko stěžuje na stav svého nářadí.
1: Zastihl jste nás u hrabání a kosení. Jsem vlastně ze zemědělky v Opavě a přišlo mi to jako dobrá příležitost jako nějak zůstat trošku v oboru plus si něco málo vydělat. Za mě je to super být na čerstvém vzduchu a ještě se u toho hezky opálím.
2: Takže na přírodě vám vlastně nezáleží.
1: Ale jo, záleží. Jako je to dobré. To se musí chránit tady.
2: Tomáš Můdek si odskočil z Prahy, kde vyučuje na Ježkově konzervatoři klavír.
3: Krásné místo a taky dobrý pocit, že dělám něco málo pro přírodu. My konkrétně vysekáváme z luk invazivní druhy, nálety a věci, které tam nepatří, aby se tady původní rostliny mohly rozšiřovat.
2: Vy tedy jste v profesním životě klavírista. Jaký je pro vás ten skok do této práce?
3: Beru to jako psychohygienu. Člověk celý rok sedí, vyučuje nebo jezdí po Česku hrát a tady se konečně projde v přírodě, tak ho to dobře unaví, že potom dobře spí v noci.
2: Akci pořádá spolek Slezské odrůdy a je tady se mnou i jeho předseda Lukáš Matela.
4: Primárním úkolem je vlastně tuhle lokalitu udržovat ve fázi nějakého bezlesí, kde je tu a tam nějaký solitární strom, remízek. Takovýhle typ lokality v krajině mizí. Sečeme tady specifickým způsobem, mozaikovitým. Necháváme části nepokosené, zejména části, kde ty cílové původní kytky pěkně kvetou.
2: Když se kolem sebe rozhlédnu, vidím teda opravdu hodně motýlů, ale taky raz, dva, tři, čtyři, pět, šest druhů rostlin, ve kterých se úplně nevyznám. To jsou ty původní druhy, které tady chcete?
4: Některé ano, některé ne, ale jsou tu například chrpy, to je vidět, jak tady na nich poletují motýly. A to jsou ty druhy, které ty naše původní druhy hmyzu potřebují. Je tady dobromysl, mateří douška, dneska mateří doušky jsou vidět málo kde.
2: A péče o kopec motýlům údajně svědčí. Tento rok tady ochránci poprvé pozorovali například vzácného otakárka ovocného z Krnova, Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Zpívala nám Donna Lewis. Přesný čas 8 hodin 47 minut. Počasí. Pozor, můžeme také zmoknout. Pojďme k aktuální situaci v regionu. V Krnově v tuto chvíli 23 stupňů Celsia, v Karviné 21 stupňů, všude svítí slunce. Což se ale může změnit, dopoledne tedy ještě vydrží hezké počasí, nicméně pak začne přibývat oblačnosti. Už kolem poledne můžete počítat s přeháňkami a bouřkami, hlavně tedy na horách, později i v nížinách. Teploty příjemné. Až 28 stupňů Celsia, na horách bude do 22. Místy tedy pozor na silné bouřky.
1: Naším středečním dopoledním hostem bude Radek Provázek, nevšední pedagog, který vydal

0: Zpíval nám Valdemar Matuška krátce před koncem toho dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Ještě pozvání k poslechu naší poradny, ve které dnes budeme řešit oblečení do letních veder. To odborné slovo bude mít módní návrhářka Lada Vivialová, které se také budete moci zeptat prostřednictvím naší telefonní linky. Poradna začíná 10 minut po 11. Už za pár chvil začne také dopolední program, tím vás ale provede kolega Vláďa Šmelík. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Hezký den.
1: Zasmějte se s námi. To zatknou policisté Baču. A soudce si ho ráno vyzvedne a povídá mu: tož Bačo, co jste tomu policistovi udělal, že je na vás takový nabručený? A ten Bača povídá: tož pane soudce, vypili jsme s chlapami ten večer dost a pak jdu domů a najednou se do mě pustí ten policista a mluví přesně jako moje stará. Tak mu povídám: miláčku, to víš, že máš pravdu, pojď se mnou do ložnice, já tě potulím a všechno bude zase dobré. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Blíží se 9. hodina. Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Tereza Hájková.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V kraji roste počet lidí, kteří se nakazili boreliozou a klíšťovou encefalitidou. Horská stezka mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách se dočkala opravy. Česko bude na světové výstavě Expo prezentovat kosmický průmysl. Dnes počítejte s přeháňkami a bouřkami. Naměříme do 28 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. V regionu roste počet nakažených nemocemi přenášenými klíšťaty. Podle hygieniků to souvisí s teplým počasím, kdy lidé tráví více času venku. V červnu krajská hygienická stanice zaznamenala více než 200 případů boreliozy. Přitom v květnu šlo o necelou stovku případů.
3: Hygienici v červnu také potvrdili letošní nejvyšší počet nakažených klíšťovou encefalitidou. Jde o 13 případů. Nejvíce nemocných bylo v Ostravě. Proti klíšťové encefalitidě je nejúčinnější ochrana očkování. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Česko dnes zasáhnou silné bouřky. Provázet je budou přívalové deště, silný vítr a až 2 centimetrové kroupy. Varují před tím meteorologové. Výstraha platí pro celou republiku od 11 do 22 hodin. Podle Mariana Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu můžou rychlé deště rozvodnit menší toky.
4: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměř jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
1: V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak malí zločinci neměli bydlet třeba se sirotky anebo týranými dětmi. V pobytových zařízeních vyrůstá v Česku zhruba 6,5 tisíce dětí, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Dělníci opravují horskou stezku mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách. Cílem rekonstrukce je mimo jiné zvýšit bezpečnost trasy. Práce by měly být hotové do měsíce. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
5: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
1: Český pavilon na Světovém expu bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl. Rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z Hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku. Součástí expozice budou taky české technologie z oblasti robotiky, laserů a nebo leteckého průmyslu. Výstava Expo 2027 začne v polovině května v srbském Bělehradě.
2: Počasí.
1: Dnes bude v našem kraji zpočátku ještě jasno, během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví přehánky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde a ojediněle mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V tuto chvíli nejsou hlášené žádné nehody. Pokud víte o aktuálních dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Devět hodin a 4 minuty, slyšeli jste na vlnách Českého rozhlasu Ostrava Terezu Hájkovou a aktuální zprávy. Péťu Soukupa už u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík a začíná úterní dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je 14. července a i dnes začneme naše dopolední vysílání výletem. Tentokrát se vypravíme v magazínu Křížem krajem do Bolatic na Opavsku. Prohlédneme si tamní kostel svatého Stanislava z 18. století se zajímavým zajímavými barokními freskami. A také tam mají jednu velmi zajímavou novinku. Poměrně nedávno tam přivezli i vzácnou relikvii. O co jde, tak to už se dozvíme v magazínu Křížem krajem od Ivy Havlíčkové. Začínáme za malou chvíli. Ještě předtím ale holky a Art Garfunkel.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Kostel v Bolaticích na Opavsku je zasvěcený svatému Stanislavovi, polskému mučedníkovi, kterého zavraždili přímo při mši. Jeho odkaz je v kostele vidět na vitráži i obrazech. A poměrně nedávno do svatostánku v Bolaticích dokonce přivezli i malinkou část jeho lebky. Na prohlídku kostela se s místním průvodcem Dominikem Tojerem vydala naše redaktorka Iva Havlíčková.
2: Jdeme do kostela v Bolaticích s panem Dominikem Tojerem.
3: První písemná zmínka o Bolaticích je z roku 1250. Bolatice patřily pod Velehrad, pod velehradské cisterciány. Ti si tady na místě dnešního lanexu té fabriky postavili takový velký statek, tam chovali koně, kravy, drůbež. K důstojnému bydlení si potom postavili ten náš zámek s tou červenou střechou. Tu dobu tady byl vrchním opatem Florian Nezorin, jehož znak je tady nad vchodem kostela.
2: Co máme znaku, se podívám, jestli uvidím. To orlice?
3: Jo, tam je napsáno právě datum toho prvního našeho zděného kostela, 1705. A ještě vám řeknu, tady jsou čtyři písmenka Mors, M-O-R-S.
2: Ano, v tom znaku.
3: To znamená, to je kryptogram jednoho z nejstarších klášterů cisterciánských ve Francii, Morimundus.
2: Taková spojitost tady Bolatického kostela
3: s Francií. Předtím, než tady stal ten první kostel v roku 1705, tak tady staly údajně dva dřevěné kostely. Nevím, jestli současně, nebo jeden po druhým. Jeden patřil bratrstvu Ježíšovu a ten druhý byl pro normální obyvatele Bolatic. Půjdeme se podívat dovnitř. Dokonce jsme už museli dát mříž, protože jsme tady měli už dvakrát zloděje. Naštěstí nic neukrát, protože byl vyrušen pan farář.
2: Tak vy kostel důvěrně znáte, hned jste tady za mládí ministroval, jak jste mi prozradil.
3: Kostel máme zasvěcený polskému svědci svatému Stanislavu.
2: My jdeme přímo k oltáři.
3: Jo, a výjev z tohoto života, toho svatého Stanislava, máme v té modré vitráži. Svatý Stanislav je uprostřed. Narodil se v roku 1030 ve Štěpanově u Krakova. V tu dobu vládnul v Polsku Boleslav II. Smělý, který vedl takový nezřízený život. Dokonce nechal unést manželku šlechtice Mstislava na svůj zámek a tam mu to způsobu života bojoval tenkrát krakovský biskup Stanislav. Ty dvě osoby se dostaly do křížku, Boleslav II. Smělý přikázal svým žoldnéřům, aby Stanislava zavraždili. Ti se však zdráhali, tak sám Boleslav II. Tenkrát 8. či 9. května roku 1079 vtrhnul do kaple svatého Michala na skalce u Krakova a přímo při mši svaté zavraždil Stanislava. Kázal jeho tělo rozčtvrtit a pohodit dravé zvěři. Zbožní křesťané však s pietou pochovali a od té doby uctívali jako svědce. Takže na svatého Stanislava máme takzvaný odpust, to znamená den, na který připadne ten svatý, ke kterému je zasvěcený náš kostel. Podobný kostel, jenomže trošku větší, je tady v Polsku za hranicema, v Křenovicích. Je stejný, jenomže větší, protože je postavený od stejného stavitele pana Josefa Zajfrida z Kravař. A ten polský kostel je zase zasvěcený našemu svatému Václavu. Takže ty vztahy jsou tady takové propletené, že s tím Polskem, protože vlastně od roku 1938 do roku 1945 Bolatice byly pod Velkoněmeckou říší a Bolatice byl okres Ratibor. Takže ty vztahy byly tady takové propojené. Že?
2: Tak tolik popis vitráže nad hlavním oltářem v kostele v Bolaticích.
3: Dole v tom ovalném obrázku je taky svatý Stanislav. Dívá se tam vlevo, není to moc viditelné, zrovna slouží mši svatou.
1: Říká Dominik Tojer a už za malou chvíli uslyšíte třeba i to, že v kostele působí hned 6 varhaníků.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Hostem naší rozhlasové poradny bude módní návrhářka působící mimo jiné v Příboře Lada Vivialová. Společně probereme nejen to, jak nám vhodné materiály oděvu mohou pomoci v letních vedrech, ale třeba i koncept takzvané pomalé módy. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte magazín Křížem krajem. Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Právě jsme na prohlídce kostela svatého Stanislava v Bolaticích na Opavsku. No a čím tenhle kostel překvapí? Třeba tím, že tam nemají nouze o varhaníky. A v povídání průvodce Dominika Tojera uslyšíte i to, na co vše v kostele přispěl kníže Lichnovský, který bydlel v nedaleké Chuchelné. Do kostela se spolu vydáváme s redaktorkou Ivou Havlíčkovou.
3: A co je tady z té výzdoby? Zdejšího kostela nejkrásnější stropní malby vidím.
4: Máme tady opravené fresky, vidíte, že jsou pěkné. Vidíte varhany, máme z roku 1921, jsou krnovské firmy, bratři Riglerové, Rigli a Klos. Máme tady 5 mladých varhanic a 1 mladého varhaníka, takže o budoucnost tohoto máme postaráno. Varhany mají 2 manuály, 220 rejstříků a 1500 píšťal. Tenkrát v roku 1921 nastali 150 500, 50 000 nám věnoval kníže Lichnovský, který tady vlastně bydlel v Chuchelné, že? A taky nám dal dřevo a cihly na zvětšení našeho kostela, který jsme zvětšovali vlastně v roce 1912.
3: Vídám se, že na zdech kostela je křížová cesta, obrazy křížové cesty jsou dřevěné, pokud se dobře dívám.
4: Jo, křížová cesta je vyřezávána ze dřeva, z lipového dřeva, na pozadí je dubová deska. Všech 14 zastavení nás stálo tenkrát 50 tisíc. Dneska bychom tak možná jeden ten obraz zaplatili za těch 50 tisíc, že? Po stranách jsou sochy v nadživotní velikosti. Svatý Antonín, svatý František, svatý Juda Tadeáš a svatá Alžběta. V roku 1674 až 1693 tady byl administratorem frýdecký rodák Kristián Bohumír Hiršmencl. Administrator, to znamená zastupující kněz. A památku na toho Kristiána Bohumíra Hiršmencla je tady ten obraz vlevo, který je z roku 1779. Za dob toho Hiršmencla tady Bolatice zkvetali, spojil se s opavskými dominikány a vytvořili bratrstvo Ježíšovo, které posléze mělo asi 400 členů. Památku na tu dobu je obraz svatého Dominika, který nám věnoval kněz jménem Dominik.
3: Ten je zase naproti tady na stěně?
4: Jo, ano. Na tou druhou zpovědnici. No. Tento obraz je tady nejvzácnější. No. Říkám, že je z roku 1779 a nahoře jsou 4 postavy, Cyril a Metoděj, a 2 jsou první korunovaný český král Vratislav a jeho bratr Vladislav, který se zasloužil o postavení Velehradu. Trošku níž v tom půlkruhu je 10 světců z řádu velehradských cisterciánů. Uprostřed je velehradské panství před velkým požárem, který byl v roku 1771. Úplně dole je staročeštinou napsaná prosba křesťanům, aby se pomodlili za duši zemřelého Hiršmencla. To je vlastně takový epigraf, že jako památka na toho Kristiána Bohumíra Hiršmencla.
3: Popisuje obraz Dominik Tojer.
4: Nad námi je svatá Trojice a po stranách 4 evangelisté Marek, Matouš, Lukáš, Jan. V zadní části na stropě je 12 apoštolů.
3: Tak bohatá výzdoba tady v Bolatického kostela.
4: Jo, je pěkná. No, máme tady celkem asi 500 míst na sezení, no bohužel dneska už moc lidí zase do kostela nechodí. Po revoluci byl plný kostel, že? No a teďka už zase to nějak tak upadá.
3: A co současný pan farář?
4: Máme tady už druhého polského pana faráře. V Polsku ještě se na to náboženství tak klade dost velký důraz, tak tam je těch kněží přebytek. No a ten náš pan farář mluví normálně česky, protože on nějaké roky studoval tady v Česku. Takže my mu rozumíme. Před pár měsíci jsme tady dovezli část lepky svatého Stanislava. Svatý Stanislav je pochován v Krakově na Vavelu, ale to je jenom taková maličká část, pojďte se podívat.
3: Tady ve vitrince je uschovaná.
4: To je uprostřed něco jenom, no část kostí jenom. Mm-hmm. Já teď nikdy si nevezmu brýle, tak to pořádně ani nevidím, no.
3: Uzavírá Dominik Tojer z Bolatic, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No a další díl vám samozřejmě nabídneme hned zítra, tedy ve středu. To se vydáme do Ostravice, kde rok co rok první prázdninový měsíc ukáží umělci a řemeslníci z Beskyd svá díla. Romana Kubicová nás vezme na výstavu zájmové umělecké činnosti v Beskydech. Začínáme zítra po 9. hodině.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava 9.33. No a za malou chvíli tady budou babské rady. Malá semínka a velký potenciál. I tak by se dal popsat Merlík. Ty dnešní babské rady vám za malou chvíli připomenou, proč si našel cestu z dávné historie až do dnešní kuchyně.

0: Babské rady.
1: Merlík chilský neboli kvinoa, podobně jako amarant, je společně s bramborami a kukuřicí základní plodinou vyspělé civilizace Inků a Aztéků. Merlík je jednoletá dvouděložná rostlina, dosahující výšky asi 180 cm. Jejíž drobná, převážně světlá semena se podobají prosu. Pro potravinářské účely se zužitkovávají jednak listy, které se upravují jako salát, ale zejména semena. Merlík obsahuje nejkomplexnější rostlinný protein, jsou v něm zastoupeny všechny potřebné aminokyseliny. Také vitamin E, který v rostlině nalezneme, je výborným antioxidantem, který chrání organismus před volnými radikály a dělá navíc pleť mladší a zářivější. Složky dále působí pozitivně v buněčných membránách, zvyšují plodnost a posilují činnost nervové soustavy. Semena se využívají buď celá nebo ve formě mouky či krupice. Tato mouka je velmi dobře stravitelná, má příjemnou chuť a proto je součástí dětských výživ.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za malou chvíli pro vás bude připravena letní soutěž Zámek přesně ve 3/4.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Úspěšné úterý vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já jsem vám nedávno představil tři největší zámecké objekty u nás. Do toho třetího v pořadí jsme se také vypravili, to byl Jindřichův Hradec. No a zajímaly mě parky a zahrady u objektů. Tak jsem zadal opět, který je největší, která zahrada ne po park, no a vyběhlo mi u zámku Versailles. Dobře, tak jsem to zúžil na Česko a vyhrál Vlašimský zámecký park. Rozlohu má 75 hektarů, patří mezi největší zámecké parky nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Je to chráněná památka, spadá také do evropské soustavy chráněných území Natura nebo Nature, jak chcete, 2000. No jaký objekt vám dnes představí průvodce naším zámeckým letem František Kinský? Tak kam to bude, kam bude dnešní pozvánka?
0: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: A knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto uchvatné.

0: Řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
1: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rajecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rajce nad Svitavou podívat.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Vidíte poháry, co by poklad? Nakonec proč ne, když třeba Fabergeho vejce mají milionové hodnoty, tak proč ne samozřejmě. Jinak podívejte se na fotografie, učinil jsem to tež, přiznám se, nebyl jsem na tomto zámku, zaujala mě tam právě ta vodní plocha s lekníny, působí to nádherně, možná chcete i na zahradě si udělat něco podobného. No jo, ale té práce potom, ono stačí, když máme sekat, trhat plevel a tak dále, ale je to krásné, když pak člověk sedí, dá si to kafe a pěkně si tam užívá. Užívejte si, ale teď trošku vzrušení, protože budeme soutěžit, hrajeme o náš cestovatelský zámecký balíček, pak o další ceny, ale telefon nejprve tady pojďme pěkně postupně, nahlásím 731 800 900, třetí volající jde do soutěže, no a pak řeknu dál podrobnosti. Hrajeme.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731

Kam se schoulíš, ptal se Karel Gott, ten hlas je nenahraditelný a zatím nemá vůbec žádného zástupce na našem poli populární hudby. Ale my soutěžíme, my máme zámecké léto, hudba je tady ano doplněk, ale tím nejdůležitějším je naše soutěž.

0: samozřejmě představení dalšího zámeckého objektu jako typu na prázdninový výlet. Paní Karin z Nové Hlíny je u telefonu. Dobrý den, paní Karin.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím. Nová Hlína, já jsem se díval, nejblíže k Nové Hlíně zámek Třeboň nebo Jemčina.
1: Přesně tak, Třeboň.
0: Pak hrad a zámek Stráž nad Nežárkou, to už je trochu dál.
1: Ano.
0: No, díval jsem se tady, musím tedy říct, že v mobilu tam moje umělá inteligence má co dělat, ale vždycky kontroluji, tak proto se vás ptám. Který z nich jste navštívila?
1: Všechny.
0: Všechny. A který se vám líbil nejvíc?
1: Jindřichův Hradec.
0: To je veliký, krásný zámek, taky jsme o něm nedávno docela mluvili. No, paní Karin, tak se dáme do soutěžení. Jste připravena, doufám, můžu to spustit, můžu to rozjet. Otázka zní, kolik knih ukrývá zámecká knihovna na zámku v Rájci nad Svitavou? Za A asi 17 tisíc, asi 46 tisíc, asi 61 tisíc.
1: Za C.
0: Vy jste taky ani nezaváhala, to jste věděla, pamatovala si, stačíte pamatovala. Telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek, to nebylo úplně jednoduché. Tak vám gratuluju, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tak jmenujte, co v něm je schválně.
1: Batoh, ano, termoska, ano, ponožky, ano, pikniková deka, ano, a sluneční brýle.
0: No já, víte, co musím udělat znovu? Tak to máte takové malé soutěžní plus bez odměny. Přesně tak, tento zámecký cestovatelský balíček putuje už za vámi, ten máte jistý v pátek, pak z těch pěti, věřím, že i další dny budou úspěšné, vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby, no a pak na konci prázdnin budeme losovat tři víkendové zámecké pobyty, respektive majitele těchto poukazů. No tak vám gratuluju, mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Pro vás už soutěž končí, vy už teď budete pouhým posluchačem naší soutěže. Věřím, že v pátek budete mít už, jak se říká, napnuté. Mějte se moc pěkně a ať se daří. Naschanou.
1: Tak jo, děkuji, naschanou.
0: No já děkuji vám všem, kteří jste volali, nedovolali se, ale jak se říká, zítra je taky den, ostatně do konce prázdnin máme ještě řadu, hodně našich zámeckých soutěžních vysílání. Zítra se podíváme taky na úžasný zámek, na zámek Žleby. Úspěšný den vám přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nejvíce nezaměstnaných v kraji je starších 50 let. Hasiči stále likvidují požár budovy ve Zlíně. Zjistit jeho příčinu může trvat i měsíce. Sucho a horko mění plány na výsadbu nové zeleně v Ostravě. Dnes čekejte přehánky, bouřky a teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně bezmála 23 tisíc. Zhruba 20 tisíc uchazečů o práci má mezi 30 a 50 lety.
2: Nejvíce nezaměstnaných nad 50 let je dlouhodobě na Karvinsku a v Ostravě a jenom v těchto dvou okresech eviduje úřad práce i téměř 600 zájemců, kterým je 65 let a více. Uplatnění ale shání těžko. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Hasiči šestým dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na místě dál zasahuje šest hasičských jednotek, které kvůli vysoké teplotě prolévají sutiny. Výše škody zatím není známá, při požáru nebyl nikdo zraněn. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Ostravskou zeleň dohánějí následky suchého jara. Nově vysazené stromy, trávníky a květinové záhony trápí nedostatek vláhy. Zeleň tak městští zahradníci musí v létě denně zalévat více než 50 kubíky vody. Přesto na některých místech usychá. Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu, měnící se počasí zasahuje i do plánu, kdy je vhodné novou zeleň sít a sázet.
3: Postupně jsme začali sadit velké projekty a realizovat nové parky v Ostravě na jaře. Ale v tomto roce opravdu obrovské sucho v dubnu a květnu. Chtěli jsme se v létě vyhnout teplu, ale bohužel se to nepodařilo. Takže to zapěstování bylo složitější a musí pomáhat i hasiči s cisternama a s vodou.
0: Prezident Petr Pavel s manželkou přijmou mladé politiky a političky. Setkají se s nimi dnes odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladších generací o veřejné dění a zapojení do politiky.
4: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku ještě jasno, během dne přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví přehánky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde na území regionu. Ojediněle mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách naměříte kolem 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Opavsku na silnici 3. třídy mezi obcemi Březová a Leskovec se stala nehoda s únikem paliva. Právě tam zasahují složky integrovaného záchranného systému. Jeden pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Takové byly zprávy v 10, teď 4 minuty po 10. Pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Šmehlík. Už za malou chvíli pro vás budu mít připravenou jednu z záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. A dnes to bude naprosto bez nápovědy. Každopádně ten z vás, kdo si troufne a správně odpoví na otázku týkající se našeho kraje, tak může vyhrát hezký cestovatelský balíček České rozhlasu Ostrava. Také se v našem vysílání spojíme s naším regionálním stopařem, protože dnes nás čeká cesta do Bohumína za tamním mladým divadelním souborem Kukuč. No a pochopitelně nebudou chybět ani rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Takže dvě písničky, Kabát, Pavel Dobeš a je tady Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Tak se připravte, protože telefonní linka je pořád jen a jen jedna. 596 11 22 66.

Nej.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: No to bude asi já.
1: To budete asi vy. Jak se jmenujete a odkud voláte?
2: Jsem z Bohumína a Trutkov.
1: Paní Trutka z Bohumína, dobře. Paní Trutko, tak jste připravena na otázku?
2: No tak nevím.
1: Dobře, tak jdeme na to. Dobře poslouchejte, ano?
2: Ano.
1: Slavná divadelní hra Renaty Puclacher a Radovana Lipuse Těšínské nebo se stala zdrojem inspirace pro dnešní záludnou otázku našeho kvízu. Na těšínském Sachsenberku hned nad řekou Olší stojí replika slavné funkcionalistické kavárny, kterou před válkou nechala vystavět Rozálie Wiesnerová a údajně zde jako číšník pracoval jistý James, který ve městě za první republiky budil svým vzhledem značný rozruch, čím byl James na svou dobu tak zvláštní. A za A, James byl Indián, který pocházel z americko-mexického pomezí. Za B, James byl Aziat, pocházející z Indočíny. A za C, James byl první černoch žijící ve městě.
2: No víte co, já to nevím a dáme Ačko.
1: Nevadí, paní Trutko, mějte se krásně, ozvěte se zase příště.
2: Já myslím, že to bude Jarek Nohavice, kdo to složil.
1: Tak zase někdy nashledanou. Dobrý den, tady je Český rozhlas Ostrava, kdo se nám dovolal?
3: Dobrý den, tady Petr.
1: Petře, odkud voláte?
3: Petr z Ostravy.
1: Slyšel jste otázku?
3: Slyšel jsem otázku a já si tipnu, že to byl černoch.
1: Je to opravdu tak, podle divadelní hry Těšínské nebo byl James opravdovým prvním černochem žijícím v Těšíně a prý to za první republiky vzbuzovalo velký obdiv a malé děti ho pořád pronásledovali a chtěli si s ním hrát. Tolik tedy Renata Puclacher a Radovan Lipus. A vy samozřejmě vyhráváte cestovatelský balíček Českého rozhlasu Ostrava.
3: Děkuji.
1: Tak jo, blahopřeju a zůstaňte prosím chvíli na telefonu.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Máte rádi hlavolamy a chtěli byste se o nich třeba dozvědět více nebo si je rovnou vyzkoušet, vyřešit? Pak si dnes určitě naplánujte cestu do Bílovce. Proč? Tak to prozradíme v našich rozhlasových tipech a pozvánkách pro dnešní den už za malou chvíli.

0: Bude 10:30, ladíte Český rozhlas Ostrava. V Opavě dnes můžete prozkoumat architektonické stopy první republiky, a to v historickém jádru města Opavy. Vychází se na komentovanou prohlídku od hotelu Koruna v 17 hodin. Pro milovníky nejrůznějších hlavolamů máme také jeden tip. Vydejte se do Bílovce, jednak tam uvidíte v místním muzeu výstavu hlavolamů a jednak právě dnes se můžete zúčastnit komentované prohlídky. Vedejí sám sběratel a odborník na hlavolamy Dušan Lederer. Začátek v 16 hodin v Bíloveckém muzeu. No a v Třinci si mohou děti z rodiči opět zajít na tradiční večerníčky naživo. Každé úterý od 17 hodin na křižovatce v Lesoparku. Dnes uvidí loutkovou pohádku Český Honza v podání divadelního spolku Lokvar.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava, písnička.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. V terénu i dnes máme naše reportéry a redaktory. No a za malou chvíli se za naším regionálním stopařem navštívíme totiž jednu divadelní zkoušku, protože máme před sebou soubor, který jeho čeká velká výzva. Tak tedy za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za každým divadelním představením jsou desítky hodin zkoušení, hledání správného výrazu i přesného načasování. Právě tam, kde všechno vzniká, se teď společně podíváme. V Bohumíně právě zkouší mladý divadelní soubor Kukuč. Herci pilují inscenaci Tučňáci na Arše, se kterou je v létě čekají hned dvě významná vystoupení. Za pár dní si zahrají na festivalu Colors of Ostrava a pojedou také na Jiráskův v Hronov. Na místě už je naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Petro, hezké dopoledne. Tak jak taková divadelní zkouška teď v Bohumíně vypadá? Jak to tam probíhá?
2: Krásné odpoledne. No já se nacházím na zahradě jednoho takového krásného domu a je tady se mnou banda mladých lidí, kteří jsou usměvaví, teďka zrovna úplně potichu všichni. Ale jinak jsme se tady bavili, zpívali a bylo to velmi příjemné. Já musím uvést na pravou míru to představení, což jsem tě mystifikovala. A oni totiž Tučňáci na Arše byli loni. A já jsem si to popletla. Letos budou na Kalrsech s představením, no tady s vystoupením Klobouková země. Ale jinak to všechno, co si říkal, platí.
0: A tak to jsem rád.
2: Opravdu, tak to, ale byla to moje chyba, protože jsem ti tady toto věc vnutila a není to pravda. Každopádně Tučňáci na Arše se také hrají, nebo teda tento divadelní soubor je hraje a bude i letos samozřejmě s ním jezdit. A, no a co vlastně... Co to vlastně je udělat takový divadelní soubor, takovýhle spor mladých lidí, tak to ví paní Lucie Semančíková, která je vlastně, může říct, že jste jako vedoucí je blbost, ale jako, jako hlava tady téhleté, tady tohoto divadla.
3: Dá se to takhle říci, sama nevím, jak to přesně nazvat. Divadelní soubor vznikl tak, jak ho známe, před 3 lety pouze, ale to neznamená, že se známe pouze 3 roky. Tady s těmito mladými lidmi se skoro se všemi znám více než 10 let, s některými dokonce jsem si teď spočítala 17, 15 let. Jsou to vlastně dříve děti literárně dramatického oboru mého dramaťáku, který jsem vedla při základní umělecké škole v Karviné. No a v čas, kdy mohli chodit do dramatické, na dramatický obor na základní městskou školu, už pak nějak skončil a nám se nechtělo přestat se scházet. Takže ano, takhle vznikl divadelní soubor Kukuč.
2: A řekněte mi teďka, Daniela je jedna z vlastně z dívek, které tady vystupují. Jak jste se dostala k tomu, že jste tady v tomhle divadelním souboru?
4: Ano, děkuji za to oslovení dívka, to mě velmi těší. Já podobně jako všichni ostatní jsem tady odchovanec Lucky z dramaťáku, nicméně já už jsem o něco starší než tady ostatní a já jsem po dobu střední školy takhle vystupovala, rozvíjela jsem se, pak i během vysoké školy jsem se v tom udržovala díky těmto akcím, no a pak jsem asi na 10 let zmizela z Karviné a různě jsem studovala po Česku, byla jsem i nějaký čas ve Francii a před 3 lety, když jsem se vrátila, tak to pro mě byl takový příjemný návrat i díky tomu, že jsem se mohla zapojit a tady začlenit se do téhle mladé party, která mě baví, protože jsou to všichni super talentovaní lidi a je s nima legrace.
2: Proč to děláte, Anet? Řekněte mi, vy jste další, kdo je jedním z tady členů souboru, tak proč zrovna divadelní soubor Kukuč?
5: Tak já si myslím, že ten určitě první hlavní důvod, co už bylo řečeno, je to, že jsme se chtěli stále setkávat, protože po středních školách jsme se všichni tak po celé republice rozutekli a všichni teďka studujeme, většina z nás, a jelikož se známe od dětství, tak jsme se stále chtěli setkávat. A druhý důvod je určitě ten, že většina z nás se věnuje pedagogice, máme rádi umění, divadlo a to nás společně propojuje a chceme se navzájem společně obohacovat a inspirovat a společně něco tvořit a tím, že tím dokážeme třeba vykouzlit úsměv třeba nějakým dětem na tváři, tak to je jenom taková třešnička na dortu našem společném.
2: My už jsme říkali, že vás zítra vlastně čeká vystoupení na Colors of Ostrava, ale co dalšího ještě plánujete a co vás čeká? Řeknete mi, Jirko?
6: Ano, tak čeká nás toho spousta. Hned po Colorsech máme 2 programy, které budeme dělat v Bohumíně a v Karviné, které se týkají takových dopravních dnů, kde budeme s dětmi soutěžit a zpívat o dopravních prostředcích. Poté nás dále čeká například programy na podzim, které můžou být halloweenské. Potom během zimy před Vánocemi budeme mít tradičně už tady program na náměstí v Bohumíně a budeme zpívat různé vánoční koledy a všelijaké české písně. A Potom nás tady také čeká hraní tučňáků, které tentokrát budeme hrát v Českých Budějovicích na Budějovické Tálii, kam se tedy moc těšíme.
2: Tak já vám přeju, ať to všechno vyjde, ať se vám to pořád tak líbí a děláte takovéhle super věci. Pokud by naši posluchači chtěli vidět, jak taková zkouška vypadá v reálu, tak samozřejmě budou i videa na našich sociálních sítích, jak na Instagramu, tak na Facebooku, takže se mohou ještě během dneška podívat. No a já tady budu pokračovat v bohulibé činnosti koukání se na to, jak to mladým lidem na takové divadelní zkoušce jde.
0: Tak my divadelníkům přejeme tvůj zlom tevas a tobě, Petro, děkujeme a hezký den. Do Bohumína.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Blíží se 11. hodina, přesně za 9 minut už do studia přijde i Tereza Hájková a nabídne vám aktuální rozhlasové zprávy. Ještě předtím ale určitě stihneme tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Našeho rozhlasového kutila a zahradníka Artura Kubicu tentokrát zajímala kvalitní káva, tak jsem teda sám zvědav. Maruška Rotrová a pak hned Artur Kubica, pak Duran Duran a potom zprávy.

Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Na dovolené třeba v Turecku jsem si zvykl na jejich kávu, tureckou kávu, a také na irskou kávu. Byla to v baru nějaká Irka, tak jsem si to dal také, jenže ta

0: Irská káva je z jedné poloviny s irskou whisky, takže když si v parném dni u moře nebo u bazénu takovou kávičku dáte, tak je vám potom tak nějak lehko. Když si sednete v restauraci a číšník se vás zeptá, jakou chcete kávu, pak zvolíte třeba espresso. A o tom si řekneme více. Je to způsob přípravy horké kávy, kdy je horká voda pod tlakem vedená přes sítko s kávou, které nepropustí její pevné součásti. Do sítka odměříme 6 až 7 gramů kávy, do kávovaru vlijeme 3 centilitry vody a vodu necháme zahřát na 90 až 92 stupňů Celsia. Ideální tlak v kávovaru je 7 až 9 atmosfér. Kávu necháme do malého šálku z porcelánu téct asi půl minuty. Takovému klasickému espresu by vám měli vždy podávat sklenku minerálky nebo vody, protože káva silně odvodňuje organismus. Zdraví vás Kutil tělem i duší Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A máme tady zprávu pro všechny, kteří využívají poštu ve Vratimově, tak ta bude minimálně do konce října mimo provoz. Ve zprávách vám řekneme více a taky vám poradíme, která pošta tu vratimovskou mimořádně nahradí.

0: je 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Právě začíná platit výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami. Valašské Meziříčí prodává pozemek v Bynině. Měl by tam vzniknout nový bytový dům. Havárie vodovodu odstavila poštu ve Vratimově. Ostravská zoo odchovává 4 mláďata vzácných oslů onagerů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Velmi silné bouřky, které může doprovázet krupobytí, dnes očekávají meteorologové. Jejich výstraha platí od této chvíle až do 22 hodin a týká se celého území Česka. Lidé by měli být opatrní, říká Eva Richtáriková z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: To znamená zajistit svůj majetek tak, ať například ty poryvy větru jej co nejméně poškodí, a ve chvíli, kdy už se přiblíží bouřka, tak se samozřejmě schovat nejlépe do budovy a nebýt na volném prostranství vystavený blesku, případně i těm kroupám.
0: V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotily jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak malí zločinci neměli bydlet třeba se sirotky anebo týranými dětmi. Plán, jak oddělit ochranou výchovu od ústavní, chce připravit do listopadu. Problémové děti by měly nově žít v samostatných zařízeních, kde s nimi budou pracovat terapeuti a další odborníci, říká školský ombudsman Štěpán Jilka.
3: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení.
0: Zastupitelé Valašského Meziříčí na svém posledním zasedání schválili prodej pozemku v místní části Bynina. Jde o plochu o výměře bezmála 9000 metrů čtverečních. Město je chce prodat jako celek jednomu investorovi.
4: V lokalitě by mělo vzniknout zázemí pro nejméně 7 bytových jednotek. Pozemky zatím nejsou zasíťované. Město je proto nabízí k prodeji jako jeden celek jednomu investorovi. Minimální kupní cena je stanovena na 800 korun za metr čtvereční.
0: Pošta ve Vratimově bude minimálně do konce října mimo provoz. Prostory poškodila havárie vodovodu. Poštovní služby bude zajišťovat pobočka v Ostravě Dubině na ulici Bohumíra Četiny, kde se budou ukládat i nedoručené zásilky. Lidem, kteří si na Vratimovské poště vyzvedávali důchody, budou peníze nosit doručovatelé přímo domů. Zoo Ostrava odchovává 4 mláďata vzácných oslů onagerů. Jde o nejohroženější poddruh divokého asijského osla. V zahradě žije 12členné stádo, které je tak nejpočetnější v Evropě, řekla mluvčí ostravské zahrady Šárka Nováková. V přírodě se vyskytuje jen okolo 1200 jedinců tohoto druhu.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě jasno, během dne ale přibude oblačnosti a už kolem poledne se na horách objeví první přehánky a bouřky. Odpoledne a večer budou četnější i jinde a ojediněle mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách do 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Hrabůvce v křižovatce ulic Horní a Provaznická havarovalo osobní auto. Stojí teď v tramvajovém kolejišti, dejte pozor. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, zavolejte nám na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tereza Hájková se pro dnešek rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava. Ty další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lucie Kociánová. Pokud naše vysílání sledujete na online webových kamerách na portálu ostrava.rozhlas.cz, tak už si svou online kameru můžete rovnou přepnout na Studio 2. Uvidíte tam připravenou mou milou kolegyni Romanu Kubicovou a jejího hosta. Za malou chvíli totiž začíná rozhlasová poradna. Je úterý 14. července a bavit se dnes budeme o oblékání a o letní módě. Hostem Romany Kubicové je módní návrhářka Lada Vivialová. Marek Ztracený a potom taky Sun of Jamaica a jdeme na to. Poradna Českého rozhlasu Ostrava začíná za 7 minut.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, milí posluchači. Z dnešní poradny vás srdečně zdraví a hezký poslech přeje Romana Kubicová. Mám tady takové téma, které, já si troufám říct, zaujme především ženy, protože celá poradna bude o módě, o oblékání, o funkčních materiálech, o tom, co na sebe, abychom se cítili hezky a abychom se také cítili třeba v těch letních parnech dobře. Mám tady na nejvýš povolaného hosta, je tím Lada Vivialová, modní návrhářka z Příbora. Dobrý den, vítejte u nás v poradně.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak paní Lado, takový typický obrázek, ráno stojíme většina z nás před šatní skříní a říkáme si, nemáme co na sebe. Skříně je nacpaná k prasknutí, máme tam všechno možné a teď řešíme, co si obléct vlastně tady do toho vedra. Zažíváte to také nebo ne?
2: Já už to nezažívám, ale znám to velmi dobře. Zažívala jsem to celý svůj život, než jsem to vychytala. A to, jak jsem to vychytala, tím se teďka taky živím. Takže já už na to mám nějaký postup a vím, že cokoliv si obléknu, tak to bude dobře a nemusím to moc řešit. Hodně jsem ten šatník zredukovala, mám tam pár věcí, ty fungují. Já vím, proč fungují, ráda se o to podělím, ale to martyrium znám.
1: No takže dobře, takže to si budeme rozumět. Nicméně, jaké materiály jsou vlastně vhodné pro letní vedra? Takové obecně doporučované vždycky byl len, myslím, hedvábí, bavlna, tak povídejme dál.
2: Určitě konopí. Pro ta letní vedra to, co funguje stovky let, platí pořád. Přesně jak jste říkala, konopí, len. Konopí může být trošku hrubé, ale dneska už je zpracované velmi jemně. Za mě len je ideální, bavlna je taky fajn. Co bych jako obecně doporučila, jsou spíš tkaniny než úplety. Pokud ty úplety nejsou v uvozovkách, řekněme, chytré, nejsou technologicky vyspělé, protože tkanina svojí strukturou je prodyšnější, má větší mezery mezi těmi nitěmi, takže se v ní bude lépe dýchat, navíc se tolik nelepí na tělo, protože drží víc jako formu sama o sobě. Takže vlastně pokud se někdo potí, lepí se na něj oblečení, tak určitě bych jako doporučila spíš košilové šaty nebo košily z kvalitního materiálu, ideálně třeba z lnu, než tričko, které se na vás jednou nalepí, bavlněné tričko, které se na vás jednou nalepí a tu mapu na těch zádech tam budete mít jako dlouho. A nemusí to být úplně příjemné, právě to, že to máte na sebe nalepené. Pak jsou samozřejmě nějaké vyspělé materiály, kde úplet je v pořádku, ale není to úplně klasické bavlněné tričko. Takže rozhodně tkaninu, rozhodně co nejlehčí materiál, to znamená co nejtenší. Obecně taky platí, že světlé materiály nepohlcují tolik světlo, takže je v nich zdánlivě jako chladněji, pocitově. Takže bílá košile lepší než černá. Na druhou stranu tmavé materiály lépe chrání proti průniku UV záření. Takže chce to vybalancovat. Nic není dobře ani špatně, záleží asi na pocitech, kombinaci a zrovna jako situaci.
1: Tak já musím říct, že paní Lada Vivialová dneska přišla v tmavých šatech. Ovšem k tomu materiálu speciálnímu, který je vaše doména, to se dostaneme za chvilku. Řekla jste, co doporučujete a co rozhodně teda po čem nesahat. Naopak.
2: Já bych určitě... Je to dobrá otázka, na kterou není úplně jednoduchá odpověď, protože obecně vždycky platilo syntetické materiály na léto neoblékejte. Nicméně v dnešní době už jsou syntetické materiály tak vyspělé, že to nelze jako objektivně říct, jako jestli je lepší bavlna nebo len versus nějaký moderní, nevím, strukturovaný polyester nebo něco podobného, protože opravdu jako kvalita těch materiálů se výrazně změnila. Ten technologický posun je obrovský, takže já bych si skoro nedovolila říct, jako co určitě nenoste, protože bavlna může být dobře a špatně zpracovaná, stejně jako len, stejně jako technické nebo syntetické materiály. Takže nemám na to úplně zodpovědnou obecnou odpověď, protože tu nemá nikdo momentálně. Určitě bych jako dala na instinkt. Vlastně každý z nás ví, jak se potí, jak moc tu tepelnou regulaci jako to jeho tělo zvládá, a taky každý z nás nejlíp ví, do jakých podmínek se zrovna jako řítí. Pokud jdu na 3 dny na túru s batohem, tak se určitě obleknu jinak, než když jedu tramvají jako do kanceláře, která je klimatizovaná, takže je tam spoustu jako momentů, kdy si jako nedovolím objektivně říct, určitě si neoblíkejte polyamid nebo polyester. Obecně platí, čím syntetičtější materiál a čím pevnější vazba, takže třeba cyklodres například, tak tím bude náročnější prodyšnost a bude to možná v těch horkých dnech méně komfortní.
1: Říká Lada Vivialová, modní návrhářka z Příbora, a právě po písničce se společně s ní dostaneme k těm moderním funkčním materiálům.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme si co říct, bývala Jitka Zelenková, a my si rozhodně máme co říct s Ladou Vivialovou, modní návrhářkou z Příbora, která je naším dnešním hostem. Bavíme se o módě, o materiálech vhodné na léto. A já jenom, milí posluchači, zopakuju naše telefonní číslo 59 611 22 66. Oblékání řešíme všichni, takže kdybyste se na něco chtěli zeptat, tak máte možnost. Nicméně já se teď zeptám paní Lady, protože vy jste tady zmínila, že už dneska pokročilé technologie umožnily vytvářet i ze syntetických vláken tak dokonalé látky, ve kterých nám bude dobře i v těch letních parnech. Takže řekněte mi něco o těch moderních funkčních materiálech.
2: A moderní materiály vlastně dokážou to, co dřív syntetické materiály běžně neuměly, a to je vlastně modifikování jejich vlastností už během výroby toho vlákna samotného. To je jako věc, která je hodně zajímavá, protože přírodní vlákna jsou skvělá, to bezesporu, a rozhodně jako hrají prim a nikdo neudělá určitě nikdy chybu, když použije přírodní vlákna na cokoliv. Nicméně vlastně zdrojem těch materiálů je příroda. Ta příroda nemá nekonečné možnosti a my dost plýtváme tím oblečením obecně. Takže to je jeden důvod, proč bychom se měli chovat jako velmi šetrně a zodpovědně vůči přírodním materiálům. Druhá věc je, že přírodní materiál je dokonalý, ale je dokonalý tím svým způsobem, tak jak narostl, jak vyrostl, a nemůžeme do něj nic jako přirozeně, nemůžeme ho přirozeně měnit, což je ten velký rozdíl oproti těm moderním materiálům syntetickým, které my můžeme modifikovat, a to dokonce až na molekulární úrovni. To znamená, my jsme schopni v nějakém nanoměřítku ovlivnit vlastnosti těch materiálů a dokážeme pouze v těch moderních materiálech syntetických vlastně nakombinovat vlastnosti přírodních materiálů a obohatit o ty vlastnosti těch syntetik, protože na té nanoúrovni lze v podstatě ten materiál téměř jakkoliv ovlivnit, ať už chemicky nebo fyzikálně mechanicky. A to je něco, co jsme dřív neuměli, před 20-30 lety tohle možné nebylo, dneska už to možné je, proto říkám, že není úplně jednoznačné, nelze jednoznačně říct, je lepší přírodní nebo syntetický materiál, vždycky záleží, jaký přírodní a jaký syntetický a pro jaké účely. Takže to je ta odpověď na to, proč my třeba používáme syntetické materiály nebo materiály ve směsi přírodních a syntetických, což za mě je úplně jako nejlepší, protože takhle je možné zkombinovat vlastnosti přírodního materiálu, jako je třeba lehkost nebo přírodní omák, a kombinovat ho s vlastnostmi, které nelze do přírodního materiálu naimplementovat, a to ty u těch syntetických to lze, a když vlastně se to, dejme tomu, půl na půl namíchá, tak máte něco, co v přírodě nikdy nevyroste, ale zároveň už to nemá tu čistě syntetickou kvalitu. To znamená, ty moderní technologie opravdu jako dokážou skoro zázraky.
1: No, mě to znělo jako těžká laboratorní práce, jak kdyby někdo vlákno k vláknu skládal, zkoumal. Takže úplně laicky mi řekněte, pokud tady obrátím na ruby ty vaše šaty, uvidím nějaký štítek se složením, co si tam vlastně přečtu?
2: Vy si na našem štítku přečtete jenom obsah, v tomto případě zhruba 50% bavlny a 50% nanopolyesteru, což znamená, že je to polyester, který je zpracovaný nanotechnologickým způsobem, obohacený na nanoúrovni o technologii, která je potom dále modifikovaná při vývoji toho vlákna, při tvarování toho vlákna, potom je ještě jako modifikována strukturou pletení a kombinací s tou bavlnou. Nepřečtete si tam rozhodně všechny tyto finesy, přečtete si na našem štítku, že náš materiál je antibakteriální, má fresh effect a UV filtr. To je přesně to, co v přírodním vláknu nemůžete nakombinovat. A já hlavně doufám, že se nemusíte nic číst, ale že na něho sáhnete, bude se vám líbit, bude lehoučký, vzdušný, a při tom nošení zjistíte, že se nemusí žehlit, že tomu nositeli zlehčí, zpříjemní život, protože je prodyšný, je nemačkavý, krásně vypadá, má pořád stejnou barvu a je z něho ušitý model, který je tak jednoduchý, ale přitom jako elegantní a minimalistický, že ho může ten nositel nebo nositelka použít na spoustu způsobů a ty jedny šaty si může vzít do práce, do kostela, na houby nebo do posilovny nebo někam prostě na běhání. A stačí k tomu ty jedny šaty, které se jednoduše vyperou, rychle uschnou, nemusí se žehlit, dají se zbalit do kosmetické taštičky. Takže to je to, co umožňují moderní materiály a technologie.
1: To zní skoro jako z nějakého science fiction filmu a vidíte, že se to stává realitou. Takže v tomto duchu, v duchu moderních materiálů, jejich příjemnosti a také se dotkneme tématu pomalá moda, protože už pomalinku jste to takhle naznačila, tak budeme s Ladou Vivialovou pokračovat i po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naším hostem je Lada Vivialová, modní návrhářka z Příbora. Bavíme se o funkčních materiálech, vlastně nakousneme i pomalou módu, o tom, jak se oblékat v létě. No a když jsme zmínili funkční materiály, vy jste mi popisovala, jak vlastně vznikají takové moderní, opravdu až zázračně funkční materiály, ale vlastně už nějakou dobu si kupujeme v obchodech, zejména sportovních funkční trika. Tak co má takové vlastně funkční triko nebo funkční materiál splňovat? Co to je ta funkčnost?
2: No obecně se funkčností většinou myslí efekt, který kdy se pot a teplo od těla skrze materiál snadno odpaří na povrch a potom z povrchu pryč, což znamená, že nezůstávají vám mokré skvrny na zádech, v podpaží a ten materiál z povrchu rychle uschne. To je obecně to, co si většina lidí představí pod pojmem funkčnost. To znamená, když je něco jako funkční tričko, tak většinou očekáváme toto. Ale tyto vlastnosti mají i některé jakoby přírodní materiály, ale funkčnost většinou je tato věc, ale neznamená to, že to tričko třeba není pro někoho nepříjemné na omák, nebo že nemá třeba jiné nežádoucí benefity, jako je třeba to, že zapáchá poměrně snadno, když se v něm spojíte, že sice jste v suchu, což je fajn, že se na kolene nachladíte, ale zároveň to není úplně jako líbé, když pak přijdete domů a svlíkáte si to po posilovně nebo třeba po tom cyklistickém výletu, takže ta funkčnost prostě může mít hodně různých úrovní a ta základní je tady tohle udržování těla v suchu.
1: Dobře, vlastně bychom, když už se něco takového do něčeho takového investujeme, tak bychom chtěli všechno, ano, snadnou udržbu, nezapáchat v tom, nepotit se v tom, co ještě, nežehlit to, nemuset to prát tak často, to opravdu jako bychom chtěli. Je to vůbec možné?
2: Já si myslím, že to možné je. Já jsem měla úplně stejný sen a díky tomu jsem se jako hodně intenzivně pustila do pátrání po udržitelných materiálech a smysluplných materiálech a dospěli jsme k tomu, že využíváme nanotechnologie, která vznikla v Česku, byla v Česku vyvinutá pro zdravotní účely. My jsme s tou nanotechnologií ohromně spokojení, minimálně, nebo mimo jiné také, protože se dá kombinovat s přírodními vlákny. Konkrétně jako s egyptskou bavlnou. A je to materiál, který za mě splňuje mnohem víc než běžné funkční materiály, ale zároveň mají tu estetickou funkci na takové úrovni, že tam člověk ten benefit funkční bere jako rovnocenný i tomu estetickému a zároveň i té praktické účelovosti, jako je to, že to nemusíte žehlit, takže možné to je?
1: Dobře, ale když si promítnu všechny ty postupy, o kterých vy jste hovořila, vlastně i neúplně snadnou dosažitelnost těch jednotlivých složek, těch materiálů, tak určitě se to musí promítnout do ceny. Takže cena to je taky velká taková otázka, kterou řešíme při tom, když se rozhodujeme, zda si pořídit třeba nové triko, nové šaty, nové kalhoty. Tak jak to je? Znamená to, čím funkčnější, tím dražší?
2: Nemusí to být pravda. Ta cena obecně za oblečení se skládá jako z různých položek a u levného oblečení některé ty položky nikdo neplatí. Protože když si vezmete, že na vypěstování bavlny na jedno tričko je potřeba 7000 litrů vody. Někdy se uvádí 4000, někdy až 7000 litrů vody. To je voda pro 2 roky života malého dítěte. To je voda, kterou spotřebuje bavlna na jedno jediné tričko. Když si vezmete, kolik by stálo 7000 litrů vody a pak vidíte cenu trička, tak je vám jasné, že už někde na začátku je chyba. Takže otázka je, co v té ceně je nebo není skutečně zahrnuto. A to je otázka na dlouhou debatu, co je to udržitelné oblečení, jak ho můžeme vypočítat a jestli vůbec jako někde existuje. Takže to je první věc. Další věcí je Vlastně, že to, co je drahé, tam někdy platíte reklamu, takže když si koupíte tričko od prémiové světové značky, tak určitě bude dražší, protože vy neplatíte jenom to tričko, ale platíte všechno kolem, všechnu reklamu, která v dobrém slova smyslu nějakým způsobem selektuje zákazníka, což znamená, není to dobře nebo špatně, ale ten, kdo do toho trička investuje, tak většinou ví, do čeho investuje. Takže cena je takový velice vágní, ale zároveň veliké téma u oblečení.
1: Říká Lada Vivialová, modní návrhářka, která pracuje s vysoce funkčními materiály. No a po písničce nás čeká poslední vstup, kde toto téma ještě více rozvineme.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naposledy se v ní zastavíme u tématu móda s Ladou Vivialovou, modní návrhářkou. My jsme tak před písničkou už probrali vlastně náklady, když jdete do nějakého obchodu, chcete si koupit triko, tak dříve, než zaplatíte tu stovku ve výprodeji, abyste si třeba uvědomili, kolik vlastně zatím je práce, kolik litrů vody, tady jste konkrétně jmenovala, stojí za vyrobení jednoho bavlněného trička. No a existuje pojem, je to zkrátka CPV. Co to znamená?
2: CPV je zkrátka, která znamená cost per wear, tedy cena za jedno nošení. A vlastně každý si může vypočítat, když třeba váhá u svého šatníku, co by tam mělo zůstat a co tam už přebývá, nebo co si má nebo nemá koupit. A cena za jedno nošení vlastně znamená hodnotu jednoho nošení. A znamená to, když máte oblečení, typický příklad je třeba kožich po babičce, který máte 30 let v šatníku, předtím ho měla 30 let babička v šatníku a pak ho ještě zdědí vaše dcera, tak pokud ten kožich stojí 10 tisíc, ale vy ho nosíte 60 let, spočítáte si, kolikrát za zimu ho vezmete, 30krát třeba, jeden měsíc ho nosíte, ale v rámci těch let, těch 10 tisíc rozložíte do každého toho jednoho nošení a zjistíte, že jedno nošení toho kožichu vás stojí třeba 7 korun. Zatímco když si koupíte něco zdánlivě levného za 300 korun, ale vezmete to na sebe třikrát, protože pak se vám to rozpadne, nebo to nesedí, nebo vlastně to úplně nebylo ono, a vezmete to teda jenom třikrát, tak jedno nošení vás stojí 100 korun. Takže vy v podstatě někdy ty peníze vyloženě vyhodíte z okna za levnou věc, kterou nosíte málo, namísto dobré investice, kdy máte něco kvalitního, co vám dobře slouží, co máte rádi, co je dlouho v šatníku, kdy to jedno nošení je výrazně výhodnější. A tímhle vlastně si můžete tak trochu spočítat, jakou hodnotu má vaše oblečení, protože hodnota oblečení a jeho cena jsou dvě různé veličiny. A cost per wear, tedy cena za jedno nošení, se dá takhle jednoduše vypočítat. To znamená, čím víc něco nosím, tím výhodnější je pro mě mít to v šatníku.
1: Dobře, a tady je velká otázka, do čeho tedy investovat, aby se mi nestalo to, co jsem zmínila na začátku, že stojím před tou plnou skříní a vlastně nevím, co z ní vytáhnout a co si vzít na sebe.
2: Určitě je dobré mít věci z kvalitnějších materiálů, které jsou mi na omak příjemné a které vím, že bych mohla mít v šatníku nebo mohl mít v šatníku delší dobu. Muži jsou v tomhle výrazně vyspělejší, protože pokud něco zamilují, tak to opravdu nosí pořád, takže ti to zvládají výrazně lépe než ženy, které se více hledají, ale je dobré mít tam věci, které jsou jednodušší a můžu je změnit doplňky. Můžu je změnit šátkem, šperkem, sakem, něčím podobným. A je to z kvalitního materiálu, který můžu prát, který mi prostě jako dlouho v tom šatníku vydrží. Tohle je věc, kterou si v tom šatníku asi mám udržet. A samozřejmě, že neodoláme velmi často nějakému výstřelku. Tam je dobré zvážit, jak drahý by ten výstřelek měl být. A pokud už ho nenosím, tak ho s někým pošerovat, věnovat ho dceři, kamarádce, mamince, někde ho věnovat tam, kde bude mít jako další uplatnění, vyměnit ho ve swapu. A to jsou věci, které jsou takové ty průtokové položky, ale ty by neměly být majoritní v tom šatníku. Ty se tam určitě objevují, ale nemusí tam zůstávat dlouho. Takže určitě bych investovala do toho, co je méně nápadné, kvalitní a dlouho to v tom šatníku vydrží. Když si nevím rady, určitě mi tam vydrží hedvábí, vydrží mi tam čistá vlna. To jsou věci, které jsou nadčasové a potom tkaniny bavlněné, lněné z přírodních materiálů. To je určitě jistota. A pak je teda specifická kategorie a to je jako oblečení investiční, kdy se mi vyplatí šetřit si na něco, co mi v tom co neklesá na ceně, a to je třeba sako od Diora nebo kabelka od Gucciho, kterou vždycky prodám za stejnou nebo dokonce vyšší cenu, než za jakou si to pořídím. Takže to je dobrá investice, na tom se dá i vydělat.
1: No vidíte, a to by bylo téma na samostatnou poradnu, právě investice do oblečení. Já vám v tuto chvíli ale děkuji, protože náš čas je u konce. Díky, že jste si našla čas, podělila se o své zkušenosti a snad jsme někoho trošičku inspirovali, i když si myslím, že zrovna naše posluchačky jsou zastánky nefunkčního šatníku, který příliš nebobtná. Jenom úplně pro zajímavost, jak velký je ten váš šatník?
2: No, můj šatník je relativně velký vzhledem k tomu, že nosím všechno, co navrhnu, abych věděla, jak to funguje, ale zároveň je natolik malý a funkční, že když někam jedu na 2 až 3 týdny, tak mi stačí balíček oblečení, který má méně než 1 kilo, a z toho jsem schopná se obléknout pro všechny příležitosti a jediné, co je extra, je bunda do deště a boty.
1: Říká Lada Vivialová, modní návrhářka z Příbora. Děkuji a někdy zase v poradně naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: A pokud si nás naladíte příští týden, tak povídat si budeme o tom, jak doma postavit skalku, jak o ní pečovat a jaké rostliny do ní zasadit. Petra Štrimplová si pozve zahradníka Vlastimila Pasiče. Z dnešní poradny se s vámi loučí a hezký den přeje Romana Kubicová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava pomalu a jistě směřuje do svého finále. Za 10 minut bude poledne a za 10 minut vám Lucie Kociánová nabídne aktuální rozhlasové zprávy. No, zítra už tady poradna nebude, ta dneska byla velmi zajímavá o módě. Zítra po 11. hodině přivítáme hosta Českého rozhlasu Ostrava. Bude jím Radek Provázek, nevšední pedagog, který vydal stejně nevšední knihu angličtiny. Lze se učit cizí jazyk v jakémkoliv věku na nevšední metody.

0: v 16 hodin se můžete u hlavní festivalové brány připojit k Českému rozhlasu Ostrava. Společně budeme ochutnávat místní atmosféru a taky si budete moci zasoutěžit o rozhlasové dárky. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Blíží se poledne. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Detaily Lucie Kociánová v rozhlasových zprávách.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Slezská Ostrava hledá investora pro stavbu hotelu na Seidlerově nábřeží. Policie prověřuje okolnosti vyplácení dotací Agrofertu. Ortopedi Třinecké nemocnice při operaci menisku použili speciální implantát. Odpoledne bude oblačno, bouřky a teploty až 28 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Slezská Ostrava vypsala soutěž na prodej pozemků na Seidlerově nábřeží. Přes 3,5 tisíce metrů čtverečních pozemků město nabízí za vyvolávací cenu 6 tisíc korun za metr čtvereční. Budoucí investor musí mezi Bohumínskou ulicí a řekou Ostravicí postavit hotel minimálně 4hvězdičkové kategorie. Zájemci mohou nabídky posílat do konce srpna. Podle mluvčí městského obvodu Sandry Štrejlové chtějí zastupitelé o finální nabídce rozhodnout v září.
4: Investor bude muset kromě kupní ceny předložit také harmonogram a způsob financování výstavby, detailní popis zamýšleného hotelu i základní návrh jeho řešení. Součástí podmínek je i povinnost uspořádat na finální podobu hotelu architektonickou soutěž.
3: Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho taky, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování ale neznamená, že by byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci. Hmyzí jed způsobí podle odhadů alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok. Život ohrožující prudká alergická reakce se projevuje mimo jiné dušností, svěděním, otoky v obličeji nebo prudkým poklesem krevního tlaku. Při rozvoji těchto příznaků je nutné okamžitě volat záchranku. Podle alergoložky Dominiky Čápové z fakultní nemocnice Motol a Homolka je důležité myslet i na prevenci.
5: Nenosit pestré oblečení do přírody jako žlutá, červená, ten hmyz přitahuje. Být velmi opatrný u jídla a pití, nepít z plechovek, do kterých nevidíme, protože tam ta vosa může být a může bodnout. Chovat se opatrně.
3: Lékaři Třinecké nemocnice poprvé použili při operaci kolenního kloubu speciální moderní metodu. Ortopedi při zákroku poranění kořene menisku připevnili pacientovi takzvaný bezuzlový kotvící implantát. Technologie umožňuje přesnější a šetrnější zpevnění poškozené tkáně, říká mluvčí nemocnice Irena Sikorová-Nošková.
6: Nový typ implantátu umožňuje pevnou fixaci bez nutnosti vázání chirurgických uzlů. Díky velmi malému průměru vrtání je zákrok šetrnější ke kostní tkání a lékaři mohou během operace průběžně upravovat napětí fixace tak, aby meniskus co nejlépe dosedal na své původní místo.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme na severní Moravě a ve Slezsku převážně oblačno, zpočátku i polojasno, už kolem poledne se v Jeseníkách ale mohou tvořit první přehánky a bouřky. Během odpoledne se lokálně vyskytnou i jinde na území kraje. Bouřky mohou být ojediněle i silné, zejména v Jeseníkách až velmi silné. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 28 stupňů. V noci a zítra ráno bude hodně oblačnosti a postupně se na většině území vyskytne déšť, přehánky, lokálně i bouřky, které budou silné až velmi silné. postupně, během dne pak bude déšť ustávat a lokálně se začnou tvořit přehánky nebo bouřky. K večeru očekáváme částečné obývání srážek a oblačnosti. V noci teploty klesnou na 17 až 13 stupňů. Přes den vystoupají na 21 až 25 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě se v křižovatce ulic Výstavní a Mírová srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Lucie Kociánová a aktuální zprávy, ty další vám nabídne ve 13 hodin, teď je 5 minut popolední. Lucie, víš, která městská část Ostravy, která čtvrť má dneska jmeniny? Nejsou to fifejdy, ne.
3: Nevím.
1: Přemýšlej. Je to Karolína.
3: A vidíš.
1: Tak teda všem Karolínám přejeme krásný svátek. Za malou chvíli začíná jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte na 596 11 22 66. Dnešním odpolednem vás provází Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 14. července a začínáme na moravské straně řeky Ostravice. Míříme do Místku, čeká nás tam paní Mirka. Hezký dobrý den.
2: Ano, hezký den vám všem. A dneska jsem poprosila hodného pana moderátora, ať mi vybere pro moji hodnou vnučku. Má 11 roku, jmenuje se Karolinka Hanáková. Je to děvuška, která má samé jedničky a přechází na gymnázium. Takže Karolinko, my všichni tě máme rádi a přejeme ti do těch dalších dnů krásné prázdninové a pěkný začátek v té nové škole. Ať se ti tam daří, ať tam najdeš hodně přátelé a přejeme ti zdraví, lásku, pohodu a ať dál to tak táhneš tím životem, jak do teďka. A děkuju moc a podržíme všichni, sedíme v krásné naší rozkvetlé zahradce malé, no a přejeme jí celá rodina hlavně hezké dny.
1: Já Karolíně taky přeju všechno dobré a teď Eva bude zpívat Jen a jen pro tebe, tak si to užijte.
2: Slyší vás, děkujeme mnohokrát.
1: Naslyšenou, mějte se krásně.
2: Ano, naslyšenou.

0: Tak doufám, že jsme Karolíně v Místku udělali radost. Tohle byla Eva Farna a její novej song. No a my teďka míříme, přejdeme z Místku přes řeku Ostravici na Slezský břeh a zamíříme až do Horních Bludovic, takže míříme na Havířovsko. Čeká nás tam Emanuel. Hezký dobrý den.
1: Taky přeju hezké poledne všem posluchačům. První úterý v měsíci se uskutečnila hornobludovických důchodců mise na Beskydské hoře Lise. Dnes je ale den jiný a my vzpomeneme při odpoledním setkání našich přátel narozeniny. Jana Pohludková, Anička Křibíková, Jarmila Šateková a Věra Mrázková v křesle pro hosta usednou na záludné otázky odpovídat budou a potom všichni jejich písničku zapějou. Milí přátelé, víte, jaké největší je naše přání, ať zdraví stojí při vás a o nemocech nemáte zdání. Penízku, abyste v tom roce měli pytel. A nikdy vám nechyběl dobrý přítel. Ale těch máte na 50 konec konců v Hornobludovickém klubu důchodců. Živě voláme a písničku přes rádio Ostrava posíláme. Děkuji moc, hezky.
0: Rádo se stalo a hezký den do Bludovic.
2: To, co na nás doma čeká, není zrovna fajnový.

0: Všechno špatný jednou skončí, pánbu to tak nenechá. Pochopí, že tenhle svět se mu zrovna nepoved, od té doby bude z hrýny lepit samý anděli. Jipijou,
1: jipijou,
0: a taky zruší

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Těšínském Slezsku ještě malou chvíli zůstaneme, jenom se od břehu říčky Lučiny přesuneme za Olzu a míříme do Třince. Právě tam nás teď čeká paní Jarmila. Hezký dobrý den.
2: Hezký den i vám, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní den je narozeninový pro paní Ludmilu Neslaníkovou z Třince Osuvky a také má krásné narozeniny pan Bohuslav Klímek z Českého Těšína. Milá Liduško a milí Bohuši, dnes se vaše narozeniny slaví. Prožijte je v klidu, štěstí a zdraví. Ať splní se vám každé přání, svět vás baví bez ustání. Štěstí se vás pevně drží a jste stále takto svěží. Ať vyhnou se vám starosti a prožíváte jen radosti. K tomu mnoho lásky od nejbližších a Boží požehnání vám ze srdce přejou především vaše rodiny. Paní Lidušce také přeje hlavně zdraví, štěstí, pohodu. Paní Emilka z Nitku s celou rodinou a zdraví také manžela Jana. Bohuši, přání s pevným zdravím ti také přeje tvůj bratr Stašek z Třince Sosny s dcerou Janou a Pavlinkou a její rodinou. A samozřejmě se připojujeme my jako manželé Lipkovi z Třince Dolní Lištné a také oběma přejeme především zdraví, zdraví, zdraví. Mějte se, pane Vladimíre, moc hezky a budu se zase těšit příště naslyšenou.
1: Taky se na vás budu těšit. Děkuji, paní Jarmilo. Mějte se krásně a pozdravujte v Dolní Lištné.

0: křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Pozvánka sice platila pro Gýrovou, ale my teď v hudební poště zamíříme pod Prašivou. Míříme rovnou do Vyšních Lhot, tam nás totiž čeká paní Jarmila. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravím vás a všechny posluchače. Dnes máme patek, přítel naší vnučky Vendulky Pěkníkové z Kozlovic. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a oběma úspěšně zvládnuté studium na vysoké škole v Olomouci. To přeji Stalmachovi, včetně Radka s rodinou a hlavně rodiče Vendulky, kde tráví většinu času a připojuje se taky sestra Vendulky Kristinka a děda. Vám, pane Vladimíre, moc děkuji za vybrání písničky a hezký den.
2: Rádo se stalo, hezký den i vám. No a zdravíme do Vyšních Lhot a zdravíme i do Kozlovic.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: mám nejspíš kočku s Erorem.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: Doufám, že vás Pokáč pobavil. Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a my míříme rovnou za dalším hudebním přáním. Tentokrát do Karviné za paní Hildou. Hezký dobrý den.
3: Hezký dobrý den a dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu. Dnes slaví svátek Karolínka Bochňáková z Vřesiny. Milá Karolínko, k tvému svátku hodně zdravíčka, stěžička, vše nejlepší. Přeje s bratříčkem Sebastianem, mamkou a taťkou a celou Vřesinou, ať to dneska roztočíte. A mějte se krásně a to ti přeje prababička Hilda z Karviné a prababička Zdenička z Martinova. A zase někdy nashledanou a Českému rozhlasu děkuji za vyhledání písničky a zase někdy nashledanou.
2: Budu se na vás moc těšit, paní Hildo, mějte se krásně a zdravíme do Karviné.
4: Život plne dál.

0: trochu vnímat.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, posloucháte jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Tohle byl Miraj a výběr paní Hildy z Karviné. Teď zamíříme na Vítkovsko, na Vítkovskou Hornatinu, konkrétně do Leskovce. Čeká nás tam paní Broňka. Hezký dobrý den.
2: Hezký dobrý den, ještě jednou vám přeji, vašim kolegům a všem posluchačům. Dnešní hudební dárek poletí do Skřipova, kde paní Drahuška Pělová slaví sobotu svůj svátek. Milá Drahuško, přeji ti hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti dětí a vnoučat a hodně božího požehnání. Ti přeje Broňka s rodinou a připojí se také příbuzní, přátelé a známí. Vám děkuji za přijetí, za hezké milá slova a šťastný návrat domů.
1: Mockrát vám děkuji, paní Broňko. Díky a mějte se krásně, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A z Vítkovska se v hudební poště teď přesuneme zpátky na Těšínsko. Míříme konkrétně do Nebor, nebo jak místní říkají, do Něbor, za paní Emilkou. Hezký dobrý den vám přeju.
2: Hezký dobrý den přeju všem posluchačům i vám v rozhlase. Tady Emilie z Něbor. Prosím o zahrání písničky pro moji vnučku Barušku, která má dnes narozeniny. Milá Baruško, přeji ti k tvým kulatým narozeninám hlavně zdravíčka, štěstíčka, božího požehnání, a se ti ve všem dobře daří a splní se ti tvoje přání. To ti z celého srdíčka přeje babička a s lazinkou pusinku posílají Tadeček a Tomášek a blahopřání se připojuje manžel a rodiče a kmotra s celou velkou rodinou. A všichni, kdo tě mají rádi. Děkuji za vyhledání písničky a zase někdy nashledanou.
1: Rádo se stalo a hezký den do Něbor přejeme.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Naším středečním dopoledním hostem bude Radek Provázek, nevšední pedagog, který vydal stejně nevšední knihu angličtiny. Na nevšední metody i zkušenosti ze zahraničí se bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a teď budete poslouchat i Martinu z Karviné. Hezký dobrý den.
4: Dobrý den, děkujeme, že jsme se mohli dovolat. Rádi bychom dneska nechali zahrát naší kolegyni Martině z dílny, která včera oslavila krásné životní jubileum a chceme jí popřát hlavně zdraví, štěstí, lásku, prima lidi kolem sebe a ať se jí v životě daří. Děkujeme.
3: Rádo se stalo a blahopřejeme.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Teď se z Těšínského Slezska přesuneme do Slezska Opavského a míříme do Kravařkoutů. Čeká nás tam paní Marie. Hezký dobrý den.
1: Já vám taky všem posluchačům přeji hezký dobrý den a vám taky, pane redaktore. Dneska se dožívá krásného jubilea Kristinka Řehulková. Já bych ti chtěla, Kristinko, popřát pevné zdraví, hodně lásky, radost vnoučat a spravnoučat. A k tomuto přání se taky připojuje celý koutský kostelní sbor. Kristinko, dobře oslavuj a my ti všichni připijeme na zdraví. Ať jsi ještě tady dlouho mezi námi a ať ti to ještě v kostele dlouho zpívá. Děkuji vám
0: krásné
1: pěkně, pane
0: přání.
1: Redaktore, za vybraní písničky.
0: Rádo se stalo a hezký den do Koutu. Mějte se fajn.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A míříme za dalším hudebním přáním a míříme do Slezských Beskyd. V Nýtku nás čeká paní Emilka. Ještě jednou přeju dobrý den.
2: Dobrý den, přeji všem posluchačům a také vám v rozhlase. Dneska má narozeniny, má známá Ludmilka Nesvaníková z Třince. A já jí přeji šťastný život ve starosti, od každého dne radost a že je dneska také má bym je narozeniny Karel Gott, tak ti Lidusko posílám písničku od něho, protože jeho písničky nestárnou. Pan Jenda, ať už stává z té postele a je brzy se uzdraví, abyste přišli zase do Nýtku jako dříve. Přání je od všech známých z Nýtku, všech přátel a také od Alice Vantulokové z Osůvek. Vám přeji šťastný život a děkuji za písničku.
1: Rádo se stalo a přeju krásný den do Nýtku. Mějte se hezky, paní Emilko.
2: Vy taky.

Jirek Nohavica ukončil dnešní hudební poštu s datem 14. července. Doufám, že jste si to užívali. Dneska byl překvapivý hudební výběr a zítra bude určitě taky, protože zítra ve 12 tady bude hudební pošta zase zpátky. Za malou chvíli vám Lucie Kociánová nabídne rozhlasové zprávy a hned po nich už se můžete těšit na další z řady interview Alex a host. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Vladimír Šmehlík. Mějte krásný den a pozor na ty bouřky, které se na nás ženou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Dnes zasáhnou celé Česko. Plánovaná rekonstrukce železárenského mostu v Bohumíně letos nezačne. Jablunkovská charita vyhlásila sbírku na opravu své budovy. Zítra bude oblačno, déšť nebo bouřky a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Česko dnes zasáhnou silné bouřky. Provázet je budou přívalové deště, silný vítr a až 2 centimetrové kroupy. Varují před tím meteorologové. Výstraha platí pro celou republiku do 22 hodin. Podle Mariana Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu můžou rychlé deště rozvodnit menší toky.
2: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměř jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
0: Moravskoslezský kraj zrušil plánovanou opravu takzvaného železárenského mostu v Bohumíně. Při přípravě stavby se ukázalo, že projekt bude nutné přepracovat, což posunulo začátek prací. Správa železnic už nemá volné termíny pro potřebné výluky na trati a tak se rekonstrukce mostu, který je ve špatném technickém stavu, odkládá nejdříve na rok 2028. Potvrdil to náměstek krajské správy silnic Radek Filipčík.
3: Ten most samozřejmě do roku 2028 a i 2029 vydrží, to není o tom, že by spadnul nebo něco takového, to určitě v žádném případě, ale prostě potřebuje jako každý most generální opravu, konec konců už stojí skoro 70-80 let.
0: Jablunkovské charitě chybí peníze na opravu její staré budovy na Bukovecké ulici. Organizace ji začala rekonstruovat letos v únoru. Vzniknout tam má zázemí pro denní stacionář, novou nízkoprahovou službu a také kanceláře. Charita vypsala veřejnou sbírku, říká ředitelka Lucie Šotkovská.
4: Zatím jsme vyhlásili sbírku na 1,5 milionu, už teď víme, že to nebude stačit, ale pokryje nám to aspoň ty nejdůležitější věci tak, abychom například mohli všechny ty patra už využívat na běžný provoz. To znamená, my jsme se nastavili na takovou ekonomickou variantu, kdy nerealizujeme všechny naše sny v té budově, ale opravdu chceme, aby se ta budova používala.
0: V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili víc než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti. Postupně se na většině území vyskytne déšť, přehánky, lokálně i bouřky, které budou silné až velmi silné. Postupně během dne pak bude déšť ustávat, lokálně se budou tvořit pouze přehánky nebo i bouřky. K večeru pak očekáváme částečné ubývání srážek i oblačnosti. V noci teploty klesnou na 17 až 13 stupňů. Přes den vystoupají na 21 až 25 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se v křižovatce ulic doktora Malého a Bítkovická srazil autobus s tramvají. Počítejte na místě se zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zelinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají 2 děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo, přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tady školou povinné?
1: Jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy. Jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydechnutí, to je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teď jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout.
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námětí knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No, to vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jakože to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no. Tím to
0: splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže jo, cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Jo, vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenou ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doležalová je stále naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vznikalo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, je to taková moje představa, budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás, jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě, čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagujou na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně, vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svého bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý A je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před 1,5 roku jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak, takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako chodějí, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje, jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jako by to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedné takové oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale po divadle se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaký představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením. S nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené. Takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí. Vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér, nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů, každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky prostě, my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem, a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně, no a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální, já si řeknu, jo, tak vlastně Ne, že bychom se tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že bychom se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověka to uklidně řekne si fajn, tak jako
1: není dobrý, v tom sám.
2: Nejsem to sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme.

0: jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasné, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí. A já jsem to koukala, říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče, Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu. Jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem. A za mnou přišel Zdeněk a řekl mi: "Hele, jako já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo." A připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli: "Hele, Matouši, tenhle jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už do tý, už tam trošku moc šaškuješ. Dej mi tomu, jo." Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak, to, tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jakoby fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo, jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super, ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
1: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 28 nebo něco
0: no, máte pravdu, no.
1: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
0: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců, to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk má, jsem řekl, každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak. Takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
1: A považujete se za introvertku? Introverta?
0: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. To je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. A takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce, a ne protože ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
1: Že jste známá herečka.
0: Přesně tak.
1: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
0: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie prověřuje okolnosti vyplácení evropských dotací Agrofertu. Brigádníci dokončili letní údržbu Kabátova kopce v Krnově. Zoo Ostrava odchovává 4 mláďata vzácných oslů onagerů. Zítra bude oblačno, déšť nebo bouřky a teploty až 25 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Dotace pro Agrofert prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej. S informací přišel server Seznam zprávy. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční piráti vrchnímu státnímu zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému žalobci. Piráti se proto teď chtějí na státní zastupitelství znovu obrátit, říká pirátský poslanec Martin Šmída.
2: Zatímco evropský žalobce nás informuje, že zahájil vyšetřování části týkající se evropských peněz, vrchní státní zastupitelství v části národních prostředků vyšetřování doposud nezačalo.
0: Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 2082. Řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Pro delší provoz ale budou nutné rozsáhlé investice do modernizace. Půjde například o výměnu generátorů nebo části řídících a bezpečnostních systémů. Letní seč a údržba na Kabátově kopci v Krnově je hotová. O oblast se už několik let stará spolek ochránců přírody Slezské Odrudy. Pravidelná údržba má pomoci původním druhům lučních rostlin. V oblasti se taky daří vzácným motýlům. Tento rok tam ochránci poprvé pozorovali otakárka ovocného.
3: Beru to jako psychohygienu. Člověk celý rok vyučuje nebo jezdí po Česku hrát a tady se konečně projde v přírodě, tak jeho to dobře unaví, že potom dobře spí v noci.
4: Tomáš Mludek učí na Jižkově konzervatoři v Praze klavír. Na brigádě je už po sedmé. Organizátor akce Lukáš Matela vysvětluje, že seč cílí hlavně na invazivní druhy.
5: Primárním úkolem je vlastně lokalitu udržovat ve fázi nějakého bezlesí, kde je tu a tam nějaký solitární strom, remízek.
4: Takové oblasti podle něj z Česka mizí a s nimi i původní druhy a rostlin. Další brigádu ochránci chystají na podzim. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Zoo Ostrava odchovává 4 mláďata vzácných oslů onagerů. Jde o nejohroženější poddruh divokého asijského osla. V zahradě žije 12členné stádo, které je tak nejpočetnější v Evropě, řekla to mluvčí zahrady Šárka Nováková. V přírodě se vyskytuje jen okolo 1200 jedinců tohoto druhu.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti. Postupně se na většině území vyskytne déšť, přehánky, lokálně i bouřky. Ty budou silné až velmi silné. Postupně pak během dne bude déšť ustávat a lokálně se začnou tvořit přehánky nebo se vyskytnou ještě i bouřky. K večeru pak očekáváme částečné obývání srážek i oblačnosti. V noci teploty klesnou na 17 až 13 stupňů. Přes den vystoupají na 21 až 25 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 68 u mostu u Jablunkova dávejte pozor, je tam porouchané auto, místem je nutné projíždět se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Příjemné odpoledne, to vám po 14. hodině přeje už z ostravského studia Českého rozhlasu za všechny také Iveta Dadamová, no a samozřejmě vás vítám u toho našeho dnešního 14. červencového odpoledního vysílání. A témata, kterým se budeme věnovat už za chvíli, dovíte se například, proč kraj zrušil plánovanou opravu železárenského mostu v Bohumíně. Podrobnosti přidáme opravdu za pár minut. Navštívíme také zámek v Kunině na Novojičínsku a prozradíme, proč jablunkovská charita vypsala sbírku v druhé půlce hodiny více. Zpěvačka Kristýna, v nabídce vidím i Michala Tučného nebo kapelu Olympik. Tak ať se vám dobře poslouchá, krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a pojďme se věnovat aktuálnímu tématu. Na plánovanou rekonstrukci takzvaného železárenského mostu v Bohumíně si budou muset řidiči ještě počkat několik let. Moravskoslezský kraj zrušil totiž veřejnou zakázku poté, co se ukázalo, že projekt bude nutné upravit a kvůli tomu už nebylo možné sladit termín stavby s výlukami na železnici. Detaily ty má pro nás v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava už reportérka Andrea Brtníková, kterou vítám. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den tobě i posluchačům.
0: Andreo, co přesně opravu zdrželo?
1: Tak tu rekonstrukci železárenského mostu v Bohumíně zdrželo i hned několik okolností. Už během výběrového řízení bylo potřeba vyřešit řadu doplňujících dotazů k projektu. Zkrátka ty firmy měly mnoho připomínek k té projektové dokumentaci. Je asi na snadě říci, že jde o zakázku, kterou vyhlašuje krajská správa silnic, tedy je to krajská organizace. Pak teda byla vybrána nějaká vítězná firma, ale i ta upozorňovala na nějaké nedostatky v projektové dokumentaci. Tím se všechno oddalovalo, ty termíny jsou delší a delší, natahovalo se to, když to řeknu lidově. Bylo tedy nutné tu projektovou dokumentaci přepracovat a posunul se začátek stavby. Ale ono to není jen tak jednoduché, když se opravuje tak velký most, tak klíčovém místě, je to klíčová dopravní stavba uprostřed Bohumína a je to nad železniční trati. A to je ten kámen úrazu, protože most vede nad tím kolejištěm a když se to posunulo začátky té stavby, tak správa železnic už ale potom řekla krajské správě, no ale my už pro vás nemáme vůbec žádný termín na tu výluku, tam už jsou jiné stavby. No a tak a není volný termín ani v roce 27, tak až jeden z prvních možných je někdy na začátku roku 28, proto se to celé zastavilo a posouvá se to dál.
0: Andreo, je tedy ten most nyní bezpečný?
1: No to je zajímavá otázka. Právě na to jsem se ptala náměstka krajské správy silnic Radka Filipčíka, protože oni řekli, musíme to opravit, protože už je to v havarijním stavu v podstatě ta konstrukce a teď to posouvají až na rok 28. To je věc, na kterou se asi každý řidič ptá. On teda ujišťuje pan Filipčík, že ano, je to bezpečné. Podle něj řekl mi, že most, i když je ta velká oprava odložena až na rok 28, tak pravidelně prochází povinnou diagnostikou, že to tam měří jejich technici, sledují ten technický stav, budou i dělat drobné odpravy, které se týkají třeba toho odlupujícího se části těch zdiva nebo kamenného zdiva. Celé to teda sledují, neznamená to, že to až do toho roku 28 nechají jen tak. Podle Radka Filipčíka tedy nehrozí zřícení a říká, že ten most bez problému by měl vydržet až do roku snad 29, ale druhou větou dodává skutečně tu generální rekonstrukci, potřebuje už kvůli svému stáří, on tomu železárenského mostu je úctyhodných 80 let.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Andrea Brtníková, která pro nás zjišťovala detaily. Díky za ně.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude klinická farmaceutka Tereza Vaňková z nemocnice Agel Nový Čín. Pozvala jsem ji k mikrofonu, abych s ní probrala pravidla, která platí pro užívání léku v horkých letních dnech, u kterých skupin léků je potřeba zvýšené opatrnosti a které mohou v tropickém počasí zvyšovat riziko dehydratace, poklesu tlaku nebo přehřátí organismu. I na tyto otázky budeme hledat odpovědi. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava, už míříme na Novojičínsko. Mám pro vás totiž pozvání na zajímavou výstavu. Na 150 nejkrásnějších, zajímavých nebo nejzajímavějších klobouků, čepic i loveckých přilep, které kryly urozené hlavy, je totiž k vidění na zámku v Kunině. Aktuální výstava prezentuje část unikátní sbírky, o kterou pečuje Muzeum Novojičínska. A právě s historikem Radkem Poláchem se setkala i redaktor Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Pane Poláchu, tahle kolekce je unikátní a mě zajímá čím.
2: Muzeum Novojičínska je vlastníkem patrně největší kolekce klobouků a pokryvek hlavy v České republice, respektive i na světě, čítá na 5000 kusů inventárních položek. Tato kolekce, která je dnes prezentována na zámku v Kunině, je rovněž unikátní. Je to kolekce šlechtických klobouků a pokryvek hlavy, které se podařilo zachránit v 50. letech tehdejšímu národnímu podniku Tonak do Kloboučnického muzea. Tehdy tato kolekce byla na zámku Jemniště a byla přestěhována díky tomu, že se tam budovalo Muzeum Československo-sovětského přátelství. A tato kolekce, která čítá na 385 kusů, je výjimečná v rámci celé České republiky.
1: No a vy jste zmiňoval ty šlechtické vlastně urozené hlavy, tak které hlavy to nosily?
2: Jsou to rody ku příkladu Metternichové, Waldsteinové, Lobkovicové, Kinští, samozřejmě Harachové, kteří mají spojení s Velkým Mezříčím a zámkem Kunín. A potom to je kolekce dvou klobouků. Jeden je od arcivévody Františka Ferdinanda Este a od jeho manželky Žofie Chodkové, kteří byli v roce 1914 zavražděni v Sarajevu.
1: My se obracíme za vašimi zády. Je vitrína a tam teda
2: šedý klobouk.
1: Šedý klobouk, to je civilní klobouk,
2: je to civilní klobouk arcivévody, který není ani na konopišti, je to unikát v rámci České republiky jako civil. Další originály, hlavně vojenského charakteru, jsou uchovávány ve sbírkách Vojenského historického ústavu.
1: No a v jakém stavu, když se dívám na ten právě ten zmiňovaný šedý, on má v sobě už nějakou tu dírku, v jakém stavu celkově ta sbírka se vlastně podařila uchovat?
2: No, v 80. letech naši průvodci na Žerotínském zámku v Novém Jičíně sdělovali, že to je ze Sarajeva, protože jsou tam ty dírky. On ale měl na sobě samozřejmě vojenskou uniformu, ano, a vojenský klobouk. Je to bohužel části poničeno moly, kteří jsou velice zásadní pro likvidaci klobouků.
1: Takže mol šatní nepohrdl ani urozenou pokrývkou.
2: Přesně tak.
1: Možná mu chutnala víc než nějaká obyčejná čapka. No a vedle toho arcivévodova civilního klobouku je pokrývka hlavy.
2: Pokrývka hlavy Žofie Chodkové, ano, respektive z Hohenberga, jak byla později jmenována, a je to z jejího dětství.
1: Je to takové veselé, barevné. Koukám právě na jak velkou hlavičku to je, v kolika letech to mohla nosit?
2: Myslím, že to je, když byla mladou dámou.
1: Parádnicí.
2: Přesně tak. Na výstavě se taktéž nacházejí jednotlivé exponáty šlechtického charakteru z jejich cest do zahraničí, za hranice Evropy, a to jsou ku příkladu tropické přilby nebo i sombrero, které si přivezli z Mexika.
1: Kdybychom mohli ještě vytáhnout nějaký špek v rámci té kolekce?
2: Tak určitě to je kolekce knížat z Lichtensteina, která byla rovněž v 80. letech stažena ze zámku Velké Losiny k nám do Nového Jičína a následně je vystavována jenom z části torzovitě tady u nás na zámku v Kunině. Ta kolekce čítá asi zhruba 15 kusů a je to unikátní věc, která se týká nejenom civilních, ale hlavně vojenských pokrývek hlavy.
1: Ještě něco na tuto výstavu přibyde, protože ona trvá až do konce října?
2: Jednáme se zámkem Schönbrunn v Rakousku ve Vídni o tom, aby se alespoň na dva dny přivezly klobouky a pokrývky hlavy císaře Františka Josefa I. a jeho manželky Sisi. Bude se jednat o jeho buřinku a od Sisi to budou dva slamené klobouky, jeden dokonce ten, se kterým připlula po Dunaji do Vídně na svou svatbu.
1: Radek Polách, historik Muzea Novojčínska. Já dám ještě slovo kastelánu Kunínského zámku Jaroslavu Zezulčíkovi. Pozvánka na víkend 18. a 19. července.
3: Tak my budeme v červenci připomínat opět jméno Františka Palackého. Chystáme víkendové prohlídky zámku, které budou obohaceny o scénku, která přiblíží pobyt Františka Palackého zde na zámecké škole. Samozřejmě nebude chybět hraběnka Marie Valburga. Ty scénky jsou velice oblíbené.
1: Z Kunína Petra Štrimplová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Pokud jste se také letos zapojili do naší velké letní turistické soutěže Křížem krajem, tak už víte, že jedním z cílů je i turistická chata Gýrová. Tu najdeme těsně pod vrcholem hory Gýrová, a to v Jablunkovském Mezihoří v části Těšínských Beskyd. A navíc chata Gýrová bude brzy slavit, a to dokonce nádherné jubileum 100 let. Původní rozhled sice už z velké části zastínily vzrostlé stromy, ale i tak na vás při její návštěvě určitě dýchne klid a domácká pohoda. Více informací se o tomto turistickém cílu a možná i zajímavém typu na výlet dovíte na našem rozhlasovém webu ostravarozhlas.cz, kde je samozřejmě i mnohem více informací, nejen k tomuto tématu. Tak koukněte.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude Radek Provázek, nevšední pedagog, který vydal stejně nevšední knihu angličtiny. Na nevšední metody i zkušenosti ze zahraničí se bude ptát Kateřina Hubarová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Je vám minimálně 65 let. Pak si nenechejte ujít tuto sobotu Colors of Ostrava. O 12 hodin tam máte vstup zdarma a v 16 hodin se můžete u hlavní festivalové brány připojit k Českému rozhlasu Ostrava. Společně budeme ochutnávat místní atmosféru a taky si budete moci zasoutěžit o rozhlasové dárky. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ani Phil Collins nechybí v hudební nabídce na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme ale na Jablunkovsko. Místní charita totiž vypsala sbírku na zbylé opravy její staré budovy. Organizace rekonstruuje třípatrový dům na ulici Bukovecké v centru města. Nové prostory ty nabídnou zázemí pro denní stacionář, nízkoprahovou službu a také kanceláře. Více téma už ale rozebereme s reportérkou Natálií Janiškovou, která už je se mnou v ostravském studiu Českého rozhlasu. Vítej, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Ano, Charita Jablunkov ještě potřebuje finance na opravu staré budovy, která stojí přímo u cesty směrem na Bukovec a dál do Polska. Charita už investovala 10 milionů, ve kterých je i výtěžek z adventních koncertů, říká ředitelka Charity Lucie Šotkovská.
2: Zatím jsme vyhlásili sbírku na 1,5 milionu. Už teď víme, že to nebude stačit, ale pokryje nám to aspoň ty nejdůležitější věci tak, abychom například mohli všechny ty patra už využívat na běžný provoz. To znamená, my jsme se nastavili na takovou ekonomickou variantu, kdy nerealizujeme všechny naše sny v té budově, ale opravdu chceme, aby se ta budova používala.
0: My už jsme něco naznačili, ale zajímají mě samozřejmě podrobnosti, co v budově po rekonstrukci tedy všechno vznikne.
1: Mě přímo ředitelka Charity provedla těmi prostory. Hlavní je, že tam vznikne zázemí pro dvě služby. První z nich je denní stacionář, který aktuálně funguje hned vedle v takové nové přístavbě. Klienti tam sice mají potřebné zázemí, ale není ideální. Nové prostory budou přizpůsobené, aby v nich mohli pohodlně fungovat lidé s handicapem a také personál. No a v těch samých prostorách se bude střídat s denním stacionářem i nízkoprahová služba, protože denní stacionář funguje dopoledne a nízkoprahová služba zase odpoledne. Ta nízkoprahová služba je úplně nová a v tuto chvíli se ještě pracovníci připravují na její provoz. Ze začátku budou fungovat v provizorních prostorách na Bezručově ulici a ještě dodám, že v úplně nejvyšším patře té opravované budovy pak budou ještě kanceláře pro vedení Charity.
0: Natálie, jak to bude vypadat dále, třeba právě s tou budovou?
1: Charita se rozhodla proto, že bude patra otevírat postupně, pokračuje ředitelka Lucie Šotkovská.
2: Chystáme se vlastně na otevření slavnostní těch nových prostor nízkoprahu, protože předpokládáme, že tu budovu budeme otevírat postupně, protože nejsme schopni teď kvůli těm finančním nárokům udělat, zrekonstruovat celou budovu najednou. Takže 4. října plánujeme velké otevření nízkoprahového centra už v nových prostorách s požehnáním prostor.
1: Jablunkovská charita aktuálně hledá i peníze z dalších zdrojů, jako jsou dotační tituly i další sbírky.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Natálie Janišková. Díky za všechny informace.
1: Krásný den.
0: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Meteorologové varují před silnými bouškami. Dokdy platí výstraha? Řekneme za chvíli. Podrobnosti nejen k tomuto tématu uslyšíte za 4 minuty, necelé 4 minuty v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás připravuje celé dnešní odpoledne Lucie Kociánová.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí až do zítřka. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou. Městská zeleň v Ostravě letos spotřebovává extrémní množství vody. Zítra bude oblačno, déšť a bouřky a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha před nimi na celém území. Nejprve se začnou bouřky tvořit hlavně na severu Česka. Během odpoledne budou postupovat směrem na Vysočinu a Moravu. Pokračuje meteorolog Josef Hanzlík.
4: Bouřky budou provázeny silnými nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a přívalovými lijáky s krátkodobým úhrnem kolem 50 mm. V opakovaných bouřkách nelze vyloučit i celkové úhrny vyšší. Pozdějších večerních hodinách a během noci bude bouřková intenzita v jihozápadní polovině území ustávat.
2: Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku s výjimkou Jeseníků budou bouřky méně intenzivní, ale objevovat se tam můžou až do zítřejšího poledne. Podle meteorologů hrozí kvůli počasí výpadky elektřiny, zatopení sklepů nebo komplikace na silnicích. Maximální povolené ceny paliv zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů. To je o 15 haléřů víc než dnes. Cena za litr benzínu zůstane zítra skoro stejná, zdraží o haléř na 41 korun a 89 haléřů. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne. Včera o tom rozhodla vláda. Přes 50 kubíků vody denně spotřebují pracovníci městských lesů v Ostravě na zalévání nově vysazené zeleně. Ta má pomoct město ochladit. Stromy a keře ale bojují s následky suchého jara, po kterém přišlo horké léto. Podle náměstka ředitele ostravských městských lesů a zeleně Martina Matyho je to za 13 let, co ve funkci působí, nejnáročnější sezóna.
5: Ty nové výsadby jsou odkázané vyloženě na povrchovou vodu než zakoření. Naším úkolem je to uzalívat, ale to množství vody potom musí být tak extrémní, že to mnohdy není ani v lidských silách. My dneska každý den zalíváme přes 50 kubíků vody, jo, po celé Ostravě, ale pak jsou samozřejmě i ty menší rostliny, jako jsou keře, kytky, musíme zalévat mnohem častěji.
2: U Stříbrného jezera v Opavě začala stavba nového dětského hřiště. Jak potvrdila tamní radnice, herní prvky budou zaměřené na vodu, takže děti můžou už v druhé polovině července vyzkoušet vodní mlýn, houpačkovou pumpu nebo například stříkací hlavice. Naplno se využije blízkost jezera, dodává Jana Foltisová, vedoucí kanceláře opavského primátora.
6: Takže neplýtváme vodu z vodovodního řádu, ale stavíme hřiště tam, kde to prostě pro nás má největší smysl. A druhou velkou výhodou je, že to není jenom hřiště, je to vlastně i způsob, jakým se děti učí, jak fungují některé fyzikální zákony pomocí hry s vodou.
3: Počasí.
2: V noci a zítra ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti. Postupně se na většině území vyskytne déšť, přehánky, lokálně i bouřky. Ty budou silné až velmi silné. Postupně pak během dne bude déšť ustávat a lokálně se začnou tvořit přehánky a objeví se také ještě i bouřky. K večeru pak očekáváme částečné ubývání srážek a oblačnosti. V noci teploty klesnou na 17 až 13 stupňů. Přes den vystoupají na 21 až 25 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Opavě se v ulici Olbrychova srazila dvě osobní auta, projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
0: Příjemné odpoledne, 4,5 minuty po 15. hodině, to je aktuální čas a posloucháte Český rozhlas Ostrava, to znamená, že pokračujeme v dvouhodinovce aktualit a zajímavostí, kterou pro vás od pondělí do pátku v tomto čase vždy máme. Tak kam se vydáme? Dovíte se například, jak vypadal expediční vůz na cestu Afrikou v meziválečném období. Podrobnosti už za malou chvíli. Prozradíme také, jaké jsou novinky na prohlídkové trase v dole Michal v Ostravě. Chybět nebude zámecké léto s Františkem Kinským v druhé půlce hodiny a také jeden recept na vítečný perník ve sváteční verzi. To už v pochoutkovém roce, ale také příjemná muzika. V nabídce vidím kapelu Činasky, za chvíli i Dalibor Janda nebo Marta Kubišová. Tak hezké odpoledne s námi.

0: Zvládla obtíže rovníkového horka, nesnáze zarostlých cest i písčitého a bažinatého terénu. Tak psal dobový tisk o Tatře T12, a to po jejím návratu v roce 1931 z africké expedice. Tatra během ní najela 24 tisíc kilometrů, a to prakticky bez závad. Pokud vás zajímá více o této expedici, zajímá vás více detailů, určitě navštivte výstavu v muzeu Tatra v Kopřivnici. S jejím kurátorem Pavlem Bekem se setkala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková, aby i pro nás zjistila víc.
1: Tady jsou fotky té jejich dvanáctky ve Strašnicích před uhlíkovým podnikem. Nejdříve tak, jak tam přijeli, protože oni měli zapůjčenou, pouze ona nebyla jejich. Takže oni na konci roku 30 ji přivezli do Prahy, no a do začátku roku jim Uhlík udělal úpravy podle nákresu, který si vytvořili, to znamená, aby tam mohli dva lidé spát, aby měli kde uložit své věci, měli tam kufry, nádrže na vodu, no prostě auto bylo upraveno tak, aby v něm dva muži mohli 10 měsíců existovat.
2: Když se dívám na ten nákres, tak tam bylo využité každé místečko v tom autě, na střeše, místo na zoologické sběry.
1: A když si tady chtěli lehnout, tak museli vlastně vyklopit tuhle tu zadní část. Tady je to vidět, aby se tam vešli. Vlastně hlavu měli mít v podstatě venku z auta, ale samozřejmě je tam plachta, aby... No a ono to není vidět, nebo je to tady vidět? Na levé straně, protože to bylo místo spolujezdce, máme řízení vpravo, tak v předním okně bylo okýnko na pušku. Tam šlo vyklopit, protože byli vyzbrojení.
2: Aby mohli lovit zvířata?
1: Ne, spíš pro vlastní ochranu.
2: A bylo to tehdy třeba?
1: V Africe asi ano.
2: Protože se říkalo, že to byla doba pro cestování, to meziválečné období příznivá.
1: Pořád můžou nastat nějaké nepředvídatelné situace.
2: Co zajímavého ještě měli s sebou, nebo jak oni se na tu cestu připravovali?
1: Měli tam rádio s velkým dosahem, protože Foyd ve své knize, kterou pak napsal vlastně o té jejich cestě do Afriky, tak tam uvádí, že několikrát v Africe chytali i český, nebo tehdy československý rozhlas a poslouchali hudbu a zprávy z domova, ale museli být na nějakém dobrém místě a dobrá atmosférická situace, aby se jako chytli, ale běžně poslouchali samozřejmě anglické nebo francouzské rádia, které by byly v Africe.
2: Ale slyšeli teda i tu mateštinu na takovou dálku.
1: Ano. Několikrát si Foyt stěžoval, že mu píšou méně než Baumovi, že oni měli vždycky zastávky, kde měli domluveno, že tam zhruba v té době budou, takže jim tam příbuzní posílali dopisy, případně tam čekali na peníze, které jim měl nějakým způsobem přijít. No a on vzpomíná, že několikrát projeli tyhle ty zastávky, on nedostal nic a pak zase přijeli někam a tam jich dostal několik, takže zase měl co číst.
2: A s tou expediční Tatrou 12 projeli tady napříč Afrikou?
1: Projeli, no, oni připluli do Egypta, jeli podél Nilu, využili lodní dopravu, využili železniční dopravu, projeli do střední Afriky, pak do jižní, na západní pobřeží a pak lodí podél pobřeží do Francie. No a ve Francii z Dunkerku pak projeli do Paříže, kde tehdy probíhal autosalon. Oni se setkali s tamnějším zástupcem Tatry v Paříži, který využil jejich přítomnosti k propagaci podniku. No a na jednom obědě se setkali s konstruktorem této Tatřičky, s Hansem Ledvinkou. Takže je tam vzpomínka Foyta na to, že Hans Ledvinka se samozřejmě zajímal o to, jak auto obstálo, a vzpomíná na něj jako na trošku muže při sobě hovořící pouze německy.
2: Hans Ledvinka ale musel být spokojen, protože auto v té Africe obstálo.
1: Ano, podle toho, co píše Foyt v knize, tak obstáli, pokud jde o vlastně průjezdnost, výdrž auta, obstáli.
2: Dodává kurátor Pavel Bek z Kopřivnice, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Činasky na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava a možná jeden zajímavý tip na prázdninový výlet pro vás právě teď máme. Národní kulturní památka Dol Michal v Ostravě Michálkovicích totiž rozšířila od července prohlídkovou trasu o 3 nové prostory. Co uvidíme na půdě dnes již nečinného černouhelného dolu, řekne právě teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava kastelán Vojtěch Polášek, kterého už zdravím a po telefonu přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání a zdařbu všem posluchačům.
0: Pane Polášku, jaké novinky právě na trase industriální památkou tedy najdeme? Buďte konkrétní, prosím.
1: Od začátku července jsme naši prohlídkovou trasu rozšířili o 3 místnosti, které představují zázemí vedení dolu. Návštěvníci nově vstoupí do kanceláře závodního dolu navazujícího sekretariátu a kanceláře hlavního inženýra. Tím pak dosavadní prohlídka ukazuje především to, že vlastně prezentujeme jak kdyby ne cestu havíře, ale dostáváme se k tomu nebo k pohledu na to, jak byl celý důl řízen a hlavně odkud.
0: Připomeňte, proč tedy byly i kanceláře právě tou klíčovou součástí hladce fungujícího provozu dolu?
1: Samotný důl samozřejmě nebyl jen o samotné práci horníků v podzemí nebo vlastně v tom dobývání uhlí. A za každou směnou a každou vytěženou tunou uhlí stalo rozsáhlé plánování, technická příprava a především odpovědnost za bezpečnost provozu. Závodní důl odpovídal za chod celého podniku, plnění těžebních plánů i bezpečnost zaměstnanců. Hlavní inženýr se věnoval technické stránce těžby a v sekretariátu se soustředovala administrativa a komunikace mezi jednotlivými částmi dolu.
0: Co konkrétně v zázemí vedení toho dolu prezentujete? Je třeba to vybavení i autentické?
1: Původní nábytek se nám bohužel nedochoval. Máme pouze 2 výjimky a tím je jaký podstavec pod květináč, který jsme opravdu v rámci našeho výzkumu a v rámci té reinstalace těch prostor, které jsme našli. A dále je to psací stroj, který nám věnovala paní Jana Gajdušíková, která byla poslední sekretářkou dolu až do úplného zavření v roce 1993.
0: Máme prázdniny. Jak to vypadá o prázdninách u vás? Kdy je památka Důl Michal přístupná?
1: Během července a srpna máme otevřeno od úterý do neděle a také ve všechny státní svátky. Prohlídky začínají v 9, 11, 13, 15 a 17 hodin a doporučuji momentálně nakupovat i lístky v rámci skrze našeho online systému.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava kastelán Vojtěch Polášek. Díky moc za pozvání a přeji krásné odpoledne i hezké prázdniny.
1: Já taky moc děkuji a děkuji všem posluchačům. Zdař Bůh.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Určitě už jste také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava zaznamenali naši pravidelnou rubriku Zámecké léto. Každé všední dopoledne vás zve náš průvodce František Kinský na jeden z našich zámků a vy se zároveň můžete zapojit také do soutěže. No a pokud dopolední pozvánku na zámek nestihnete, můžete si ji poslechnout i odpoledne. Ten správný čas ovšem nastal právě teď, proto už zdravím Františka Kinského a předávám mu slovo.
1: Zámecké léto. Podnikneme výlet na Jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
2: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
3: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
2: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
3: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
2: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
3: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
2: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
3: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
2: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
3: A knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
2: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
3: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
2: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
3: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
2: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory a je tu také nějaký klenot?
3: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
2: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
3: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Hudba Země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

0: budu starým mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starým mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a přidáme jeden recept pochoutkového roku. V neděli totiž Patrik Rozehnal právě v letošním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec ten nejlepší sladký recept podle poroty z roku 2022. Šlo o kunštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem, původně od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. Naučíme se ho dělat teď, ale s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží právě všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je tentokrát připravují porotci i profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Jaroslav Supík, Nadia Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě také Ivan Vodochodský. Ten si recept obšem vylepšil. Vylepšil si ho podle svého. Čím konkrétně, to zjistil Patrik Rozehnal.
2: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a 2 lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 hřebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše. To rozemlete.
3: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
2: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
4: Pochoutkový rok.
3: Tak sypeme do robota, co o tu mouku?
2: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Šubotám. Teď dáme koření, jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou. Tak. To je spíš taková lžíce, ale promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
3: Máme rendlík. V něm máslo, to rozpustíme.
2: 42,5 gramu másla. Rovnou tam přidáme mléko, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť. Když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
3: Pak to teda necháme schladnout.
2: Máme to prochladnout.
3: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
2: Tak vajíčko. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál. A myslím, že tím nezeskazím. Dám lžíci.
3: Do té směsi másla, medu.
2: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladný už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
3: No, ono to tak jako zdrobenkovatí.
2: No,
3: a pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
2: Člověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
3: No, perfektní.
2: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
3: Až to hezčí než paní Šafářova.
2: Fakt.
3: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo no. Druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
2: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme, poznej rozdíl, jo?
3: Teď už jsme si to odpočinuté těsto rozdělili na poloviny. A musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu.
2: Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No a teď tam musíme to nanést ty.
3: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou marunky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky,
2: vlašáky.
3: A stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzducha, vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
5: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
3: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
5: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
3: Pečte teď.
5: I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, tak to bude geniální. On mi tady sně celý ten ukolený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
3: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný.
1: Tak to zkuste recept na nejlepší perník roku 2022 se sušeným ovocem, povidly a dalšími dobrotami podle kuchaře Ivana Voruchockého najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také ten původní recept od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. A co v neděli? V neděli si v pochoutkovém roce s námi můžete i na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava připomenout recept, který se v roce 2023 nejvíce zalíbil posluchačům. Půjde o houbové krokety se zelím, které se svým vylepšením připraví Naďa Konvalinková.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Jak to vypadá s nezaměstnaností v Moravskoslezském kraji? Kterých nezaměstnaných je nejvíce? Je to omezeno věkem? Odpověď na tuto otázku přidáme za chvíli. Za necelých 5 minut v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava se v 16 hodin dovíte více. Po 16. hodině to pro vás máme úterní humoriádu a pozvání do té dnešní přijala Pavlína Filipovská. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nejvíce nezaměstnaných v kraji je starších 50 let. Brno pod Pradědem dokončuje nové sociální bydlení. Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Zítra bude oblačno, déšť a bouřky a teploty vystoupají do 25 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně bezmála 23 tisíc. Zhruba 20 tisíc uchazečů o práci má mezi 30 a 50 lety. Nejvíce nezaměstnaných nad 50 je dlouhodobě na Karvinsku a v Ostravě. Nové sociální bydlení bude ve Vrbně pod Pradědem. Město dokončilo rekonstrukci zhruba 160 let staré budovy na ulici Hřbitovní. Od konce července tam bude k dispozici 8 nových bytů. Bydlení má sloužit primárně samoživitelkám nebo rodinám s dětmi v těžké životní situaci, říká nezávislá místostarostka města Iveta Pešatová.
2: Ten dům máme zkolaudovaný a teď postupně probíhá předávání stavby. Ten dům byl vybydlený a 4 byty budou sociální, 3 byty budou klasické nájemní a potom tam bude ještě jeden byt pro sociálního pracovníka.
0: Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Například podle předsedy SPD Tomia Okamury tím vláda plní jeden ze svých slibů. Naopak opozice návrh považuje za populistický. Třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy a neřekla, jak výpadek nahradí. Teď návrh posoudí sněmovní hospodářský výbor. Porodnost v nemocnici Valašské Meziříčí meziročně vzrostla. Zatímco loni se za prvních 6 měsíců narodilo 177 dětí, letos už 194. Ve statistice vedou holčičky, dodává mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
3: Ve statistice narozených dětí vedou v prvním pololetí dívky v počtu rovných 100, zatímco chlapců přišlo na svět 94. Mezi oblíbená dívčí jména patřily Viktorie, Valerie nebo Natálie. U chlapců pak Matyáš, Teodor či Tomáš.
0: Největším miminkem byl chlapec Ondřej s porodní hmotností 5 kg.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti. Postupně se na většině území vyskytne déšť, přehánky, lokálně i bouřky, které budou silné až velmi silné. Postupně potom během dne bude déšť ustávat a lokálně se začnou tvořit přehánky nebo ještě i bouřky. K večeru očekáváme částečné ubývání srážek. V noci teploty klesnou na 17 až 13 stupňů, přes den vystoupají na 21 až 25 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě na kruhovém objezdu čísla 11 nehoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Ať už posloucháte ve stoje za chůze, možná v klidu v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
6: Dobrý den.
5: Jakou náladu přinášíte? Letní?
6: Já jsem dobře naložena.
5: Jo.
6: Pořád.
5: Jo.
6: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S těmi se určitě musela Pavlína potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Mm-hmm. Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem.
0: Ano.
1: Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zavzpomínáme z úst, tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vytomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně.
3: Celým souborem.
2: Karel se strašně rozšil a začal kout proti Oscarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení proběhlo celkem
2: ano,
3: v klidu,
2: ano, ano.
3: Ale večerní,
2: ano.
3: Nic stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oscar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský taky.
3: Ano, jsou slečený, ano. Ale důležitý je, že byl slečený vlastně ten Hák. On měl jenom trilky na sobě.
4: Ale hezký.
3: No, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem. A to byla večeře.
2: No to on je vždycky, a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: to pořád?
3: Tomu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojil ho. Ale koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvičil.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, udělala pic a vylítla šilenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že z toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ano.
3: Koukal, kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla. Tam
5: byla opona strašně veliká.
3: Dírka ani opona tam nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celý jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor. To málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je pravda.
0: Tak skutečně to takhle mohlo proběhnout. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ano. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě. On dal i kousnout. To byl strašně hodný kluk. A obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oscar. Ale byl vždycky úsměvný. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na své upozornila. Tak Oscar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět a včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68, povídání o námořnickém uzlu, to nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy. Výlet nebo
3: já
2: tak?
3: Jsem se spíš pohybovala v podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřelovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si přál Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Andřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já
5: a
3: vím.
5: Bečko.
3: To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no, ještě ano, jednu verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to, a vyhrál tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech, vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo, jo.
6: Darek Vostřel a takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my děkuji. Vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly nikoli k pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k Vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený v 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnu Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit no. K podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak,
2: ano.
3: Jo, to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je, někdy? To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako vedoucí člověk v té technické
2: brži.
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe. Teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, jo, ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený, já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to. A pořád poběhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a teď bylo hrabání. A to bylo tak krásný podívání do té režie, jakou já jsem tam... jsem tam způsobila různý zmatky, no. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to, no, hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co Pavlína trochu, Kolikovská. Já to vzpomínám moc.
2: Ráda, no. Tak Humoriádě i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu, řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Breno z Martina. Pozdravujem vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodov dávam Bčku.
1: Dobře, děkujeme, Breno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdánek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: Vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přečteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v klubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znamená. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
7: A co bych proved?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes.
7: Ale on tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Se ta doba proměnila. Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splynulo taky, proč ne? No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano. Ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco anebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku, a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy. Takový jako cizokrajný květy nepředstavitelných barev a byly k sobě takhle jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte, a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Halo, dobrý ano, den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, dát hazard.
4: To by jen tak napadlo,
3: všechno.
4: Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji moc
5: děkuju,
4: zdraví.
5: Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme děkuju, i za ten nápad. Naše. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu jí bod, ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umíjou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umíjou, to vám řeknu, že jo.
7: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umíjou, ale tak umíjou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: a
5: vám.
7: A hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhorce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No možná by to šlo ale kterou?
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No tak špatná pohádka to není. To
10: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
8: Ježišmarja. No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. No. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachrání, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakvi dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
8: A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Musím vás zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti, ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
9: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
10: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad nevomím. Já mám léta stabilní věk.
9: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty si v divadle Jiřího Volkra hrála paní Mariánku matku pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
10: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, a ty já.
9: To si byla, ty, já si to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
10: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
8: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly, ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
9: Z mý strany?
8: No jistě, jít se ti přezdíváme Tuzalem, prosím tě. Jiří Krampol sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
10: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
8: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
10: Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
8: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno, dáme jim hlasovat?
5: Ano.
3: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
3: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce. No.

0: jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Velenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
2: Dobrý den. Co to bude? Já bych určitě chtěla paní Uršovu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Velena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
3: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadlo na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam seš o 5 roků starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožrali, nebo jste se zblázili, nebo co, dítě mu 55. A Láďa říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil je umělce. No, ve mně to trošku hrklo, pak říkal k 50, že mu to nesto. No, říkal jsem, no, dobře, on si zaslouží ledacos, no. A za dalších 5 let mě tentýž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralý na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, to já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, Moli, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načež Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminálem, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat? Prosím tě, teď, až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál a říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený. On si měl ověřit moje data, než mě to dál. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No tak takhle přišel Voflek Láďa a ne Husák.
1: A dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlínu.
0: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem, protože krásné léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Dálniční známky nejspíš už od příštího roku nebudou pravidelně zdražovat. Podle opozice je to populismus. Slezská Ostrava hledá investora pro stavbu hotelu na Seidlerově nábřeží. Jablunkovská charita vyhlásila sbírku na opravu své budovy. Zítra bude oblačno, déšť a bouřky a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Zákon schválili v prvním čtení. Koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický. Řekl to třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
4: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
3: Návrh teď posoudí sněmovní hospodářský výbor. Slezská Ostrava vypsala soutěž na prodej pozemků na Seidlerově nábřeží. Přes 3,5 tisíce metrů čtverečních pozemků město nabízí za vyvolávací cenu 6 tisíc korun za metr čtvereční. Budoucí investor musí mezi Bohumínskou ulicí a řekou Ostravicí postavit hotel minimálně 4hvězdičkové kategorie. Zájemci mohou nabídky posílat do konce srpna. Podle mluvčí městského obvodu Sandry Štrejlové chtějí zastupitelé o finální nabídce rozhodnout v září.
5: Investor bude muset kromě kupní ceny předložit také harmonogram a způsob financování výstavby, detailní popis zamýšleného hotelu i základní návrh jeho řešení. Součástí podmínek je i povinnost uspořádat na finální podobu hotelu architektonickou soutěž.
3: Jablunkovské charitě chybí peníze na opravu její staré budovy na Bukovecké ulici. Organizace ji začala rekonstruovat letos v únoru. Vzniknout tam má zázemí pro denní stacionář, novou nízkoprahovou službu a také kanceláře. Charita vypsala veřejnou sbírku, říká ředitelka Lucie Šotkovská.
6: Zatím jsme vyhlásili sbírku na 1,5 milionu, už teď víme, že to nebude stačit, ale pokryje nám to aspoň ty nejdůležitější věci tak, abychom například mohli všechny ty patra už využívat na běžný provoz. To znamená, my jsme se nastavili na takovou ekonomickou variantu, kdy nerealizujeme všechny naše sny v té budově, ale opravdu chceme, aby se ta budova používala.
3: V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tou ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak malí zločinci neměli bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. V pobytových zařízeních vyrůstá v Česku zhruba 6,5 tisíce dětí, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou.
2: Počasí.
3: V noci a zítra ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti. Postupně se na většině území vyskytne déšť, přehánky, lokálně i bouřky, které budou silné až velmi silné. Během dne pak postupně bude déšť ustávat a lokálně se začnou tvořit přehánky, bouřky zůstanou. K večeru pak očekáváme částečné obývání srážek i oblačnosti. V noci teploty klesnou na 17 až 13 stupňů. Přes den vystoupají na 21 až 25 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 56 u Frýdlantu nad Ostravicí ve směru Ostravice zasahují složky IZS u nehody osobního auta. Počítejte tam s možným zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Jaký byl ten dnešní den v Moravskoslezském kraji? Pomůžeme vám ohlédnout se za uplynulými hodinami. Extrémní sucho trápí městské zahradníky v Ostravě. Proč, řekneme za chvíli. Proč kraj zrušil plánovanou opravu železárenského mostu v Bohumíně? I to se od nás dovíte. No a chybět nebude zpravodajský souhrn dnešního dne s Lucí Kociánovou už po písničce. Teď ale Petr Kolář a přání krásného odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Moravskoslezský kraj zrušil plánovanou opravu takzvaného železárenského mostu v Bohumíně. Při její přípravě se ukázalo, že projekt bude nutné přepracovat, což posunulo začátek plánovaných prací. Správa železnic už nemá volné termíny pro potřebné výluky na trati a tak se rekonstrukce mostu, který je ve špatném technickém stavu, odkládá nejdříve na rok 2028. Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně bezmála 23 tisíc. Dalších zhruba 20 tisíc uchazečů o práci má mezi 30 a 50 roky. Ve Vrbně pod Pradědem bude nové sociální bydlení. Město dnes dokončilo rekonstrukci zhruba 160 let staré budovy ve Hřbitovní ulici. Od konce července tam bude k dispozici 8 nových bytů, které mají sloužit primárně samoživitelkám nebo rodinám s dětmi v těžké životní situaci. Letní seč a údržba na Kabátově kopci v Krnově je hotová. O oblast se už několik let stará spolek ochránců přírody Slezské Odrůdy. Pravidelná údržba, kterou provádí, má pomoci původním druhům lučních rostlin. V oblasti se také daří vzácným motýlům. Tento rok tam ochránci poprvé pozorovali i otakárka ovocného. Přes 50 kubíků vody denně spotřebují pracovníci městských lesů v Ostravě na zalévání nově vysazené zeleně. Ta má pomoct město ochladit. Stromy a keře ale bojují s následky suchého jara, po kterém přišlo horké léto. Se zavlažováním nově vysazených květinových luk, záhonů a trávníků proto často pomáhají i dobrovolní hasiči s velkokapacitními cisternami. V Karviné dnes začaly prázdninové komentované prohlídky historického centra. Zhruba hodinová trasa vede návštěvníky k nejvýznamnějším památkám města, například ke kostelu svatého Marka. O prohlídky mají zájem nejen místní a lidé z okolí, ale také lázeňští hosté. Zájemci se musí předem objednat.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a zpravodajský souhrn Den v kraji. Velké sucho a málo vody. Nejhorší sezónu pro nově vysazenou zeleň teď zažívají také městští zahradníci z Ostravy. Denně na zalévání spotřebují přes 50 kubíků vody. Stromy, květinové záhony, ale i trávníky přesto mají co dělat, aby se uchytili a hlavně neuschly.
1: Nahodit čerpadlo a už pracovníci ostravských městských lesů zalévají. Konkrétně teď jsou to letos vysazené habry.
2: 50 až 100 litrů.
1: A v tom horku třeba denně?
2: No, je jich tolik stromů, že?
1: Když to stihnete, říká pracovník městských lesů Tonda, který právě dodává mladému habru potřebnou vláhu.
3: Po výsadbě, i když se to zalívalo, tak tady ten habr vypadal, že uhyne. Naštěstí potom přišlo deštivé období, kdy se ty habry zazelenaly.
1: Vysvětluje Martin Maty z ostravských městských lesů a zeleně.
3: Letos to byla, já jsem tady 13 let a asi nejtěžší sezona vůbec, ale když přijde suché jaro, jo, a neprší vám prostě v dubnu ani v květnu, tak ten start pro ty stromy je extrémní.
1: Pracovníci městských lesů vyrážejí zalévat po celém městě. Denně spotřebují přes 50 kubíků pitné vody. Na poušti jí širokými hadicemi z hydrantů. Na nově vysazené květinové louky, záhony a trávníky často volají na pomoc i dobrovolné hasiče s velkokapacitními cisternami.
4: Tři první roky jsou kritické pro strom nebo keřoviny. U traviny je to na jaře, myslím, že se to objeví i právě, že některé traviny nebo louky se prostě v Ostravě v tomto roce nepovedou.
1: Říká náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Aleš Boháč ze Starostů pro Ostravu. Kvůli suchu volí druhy rostlin, tvary záhonů a nové způsoby hospodaření s vodou tak, aby to rostliny zvládly s co nejmenší zálivkou.
4: Tomu, že dokážeme vodu zadržovat v krajině, ať už v nějakých retenčních nádržích či průlezích, pomáhá, aby bylo dostatek té závlahy a ušetřili jsme právě oné pitné vody.
1: Ostrava taky buduje čím dál víc tůní, mokřadů a biotopů. Fungují totiž jako zásobárna vody i v největších vedrech. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je vám minimálně 65 let. Pak si nenechejte ujít tuto sobotu Colors of Ostrava. O 12 hodin tam máte vstup zdarma a v 16 hodin se můžete u hlavní festivalové brány připojit k Českému rozhlasu Ostrava. Společně budeme ochutnávat místní atmosféru a taky si budete moci zasoutěžit o rozhlasové dárky. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Petr Muk a Den v kraji, to vše na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, kam míříme tentokrát na Krnovsko. Téměř 20 brigádníků se i letos totiž pustila do údržby kam na Kabátově kopci. Ten je už delší dobu v hledáčku ochránců přírody ze spolku Slezské odrůdy. Pravidelné prosekávání totiž pomáhá zachovat rozmanitost. Na kopci se daří motýlům, dokonce jich tam žije zhruba 50 druhů.
1: Křivé vidle.
2: Cože, máte křivé vidle?
1: Jo, taky skřivená.
2: Patricie si malinko stěžuje na stav svého nářadí.
1: Zastihl jste nás u hrabání a kosení. Jsem vlastně ze zemědělky v Opavě a přišlo mi to jako dobrá příležitost jako nějak zůstat trošku v oboru plus si něco málo vydělat. Za mě je to super být na čerstvém vzduchu a ještě se u toho hezky opálím.
2: Takže na přírodě vám vlastně nezáleží.
1: Ale jo, záleží. Jako je to dobré. To se musí chránit tady.
2: Tomáš Můdek si odskočil z Prahy, kde vyučuje na Ježkově konzervatoři klavír.
3: Krásné místo a taky dobrý pocit, že dělám něco málo pro přírodu. My konkrétně vysekáváme z luk invazivní druhy, nálety a věci, které tam nepatří, aby se tady původní rostliny mohly rozšiřovat.
2: Vy tedy jste v profesním životě klavírista. Jaký je pro vás ten skok do této práce?
3: Beru to jako psychohygienu. Člověk celý rok sedí, vyučuje nebo jezdí po Česku hrát a tady se konečně projde v přírodě, taky ho to dobře unaví. Potom dobře spím noci.
2: Akci pořádá spolek Slezské odrůdy a je tady se mnou i jeho předseda Lukáš Matela.
4: Primárním úkolem je vlastně tuhle lokalitu udržovat ve fázi nějakého bezlesí, kde je tu a tam nějaký solitární strom, remízek. Takovýhle typ lokality v krajině mizí. Sečeme tady specifickým způsobem, mozaikovitým. Necháváme části nepokosené, zejména části, kde ty cílové původní kytky pěkně kvetou.
2: Když se kolem sebe rozhlédnu, vidím teda opravdu hodně motýlů, ale taky raz, dva, tři, čtyři, pět, šest druhů rostlin, ve kterých se úplně nevyznám. To jsou ty původní druhy, které tady chcete?
4: Některé ano, některé ne, ale jsou tu například chrpy, to je vidět, jak tady na nich poletují motýly. A to jsou ty druhy, které ty naše původní druhy hmyzu potřebují. Je tady dobromysl mateřídouška, dneska mateřídoušky jsou vidět málo kde.
2: A péče o kopec motýlů údajně svědčí. Tento rok tady ochránci poprvé pozorovali například vzácného otakárka ovocného z Krnova. Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji a míříme teď do Bohumína na plánovanou rekonstrukci takzvaného železárenského mostu. Právě v Bohumíně se totiž budou muset řidiči počkat ještě několik let. Moravskoslezský kraj zrušil veřejnou zakázku poté, co se ukázalo, že projekt bude nutné upravit. No a právě kvůli tomu už nebylo možné sladit termíny stavby s výlukami na železnici. Detaily připravila Andrea Bertníková.
1: Rekonstrukci železárenského mostu v Bohumíně zdrželo hned několik okolností. Už během výběrového řízení bylo třeba vyřešit řadu doplňujících dotazů k projektu. Pak byla vybrána nějaká vítězná firma, ale i ta upozorňovala na nějaké nedostatky v projektové dokumentaci. Tím se všechno oddalovalo, bylo tedy nutné tu projektovou dokumentaci přepracovat a posunul se začátek stavby. Je to klíčová dopravní stavba prostřed Bohumína a je to nad železniční trati. A to je ten kámen úrazu, protože most vede nad tím kolejištěm a když se posunulo začátky té stavby, tak správa železnic už ale potom řekla krajské správě, no ale my už pro vás nemáme vůbec žádný termín na tu výluku, tam už jsou jiné stavby. Jeden z prvních možných je někdy na začátku roku 28, proto se to celé zastavilo a posouvá se to dál.
0: Je tedy ten most nyní bezpečný?
1: Právě na to jsem se ptala náměstka krajské správy silnic Radka Filipčíka, protože řekli, musíme to opravit, protože už je to v havarijním stavu. Teď to posouvají až na rok 28, to je věc, na kterou se asi každý řidič ptá. On teda ujišťuje, že ano, je to bezpečné. Řekl mi, že most, když je ta velká oprava odložena až na rok 28, tak pravidelně prochází povinnou diagnostikou, že to tam měří jejich technici, sledují ten technický stav, budou i dělat drobné opravy, které se týkají třeba toho odlupujícího se zdiva. Znamená to, že to až do toho roku 28 nechají jen tak. Podle Radka Filipčíka tedy nehrozí zřícení a říká, že ten most bez problému by měl vydržet až do roku snad 29, ale druhou větou dodává skutečně tu generální rekonstrukci. Potřebuje už kvůli svému stáří, on tomu železárenského mostu je úctyhodných 80 let.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Krásné letní odpoledne vám všem, jsou prázdniny a tak možná také přemýšlíte, kam se vydat za letním dobrodružstvím. Máme pro vás tip. Třeba do Opavy, kde znovu ožilo oblíbené kukuřičné bludiště. Mezi vysokými stěnami kukuřice návštěvníci tak hledají správnou cestu. No a přímo mezi zelenými uličkami je teď reportérka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou zdravím. Petro, dobré odpoledne, tak jak moc složité je takové bludiště projít? Zkoušela jsi to?
2: Krásné odpoledne. Zatím jsem to nezkoušela, protože kdybych teď začala, tak se dostanu zpět za nějakou hoďku a půl a s mým orientačním systémem se obávám, smyslem bychom tady byli minimálně 2,5 hodiny a možná by mě potom museli tady ještě hledat a pomáhat mi, abych se z pole dostala, nebo tady respektive z bludiště, protože ta kukuřice je tady opravdu vysoká a to bludiště je skoro na 1 hektaru, tak si myslím, že i to stojí za to a že to určitě není na krátký čas, ale se mnou je tady i pan Martínek, který vlastně má tady kukuřičáky, jak to bude kukuřičáci, tak se jmenuje tady toto bludiště a nejenom toto na starosti. Dobrý den, řekněte mi, jak to tady funguje tady u vás?
3: Dobrý den, bludiště funguje na bázi, že návštěvníci vlastně přijdou, dostanou hrací kartu, máme hry pro malé děti, máme hry pro dospělé, a musí v bludišti jsou rozmístené cedulky. Na každé cedulce je zajímavost, nějaké povídání o dané oblasti a v každé té cedulce je ukryté vlastně písmenko, kdy ty děti nebo i ty dospělé musí najít to dané písmenko a napsat do hrací karty a potom správně vyluštit tajemku.
2: Takže když se dostanou naspět a povede se jim se dostat, projít celé bludiště, tak ještě dostanou od vás odměnu, ale já vím, že to není jediné bludiště tady u Opavy, které vy takhle spravujete a že jich je více. Je každé to bludiště jiné a kde vlastně tady ještě najdeme poblíž další takovéto pole?
3: Každé to bludiště je jiné, každé to bludiště má svoji strukturu jinak vysekanou, není to každé bludiště stejné. Tady poblíž u Opavy je nejbliž asi Frýdek Místek v Dobré, potom druhá strana Krnov Uvalno a pak vlastně máme všechny bludiště, jich 22 po celé republice.
2: My jsme se bavili o tom, že bludiště se dá navštívit během dne klasicky, ale že máte ještě takovou specialitu, která je v noci, tak kdy tady v Opavě by mohli lidé zkusit vaše bludiště i za tmy?
3: Máme ještě noční bloudění, kdy od 21 večer do 23 hodiny večer je noční bloudění pro děti. Od 23 večer do 1 do rána je pro dospělé noční bloudění. Tady v Opavě je to nachystané na 31.7. Myslím si, že to je pátek zrovna.
2: A kdyby chtěli lidé k vám přijet, musí se nějak objednávat nebo stačí prostě přijít sem, tady si koupit vstup a jít do toho?
3: Nemusí se objednávat, stačí přijít vlastně v naší otevírací dobu, která je během července a srpna od 9 do 20 hodin večer 00. A fungujeme ještě v září, kdy je ta otvírací doba je 14.00 až 20.00 a o víkendech od 9 do 18.00 v to září. A pokud by byl zájem třeba skupiny, které by chtěli, tak můžou i po domluvě i mimo otvírací dobu.
2: Tak já přeju, ať se vám nikdo v kukuřici nestratí, ať to všechno klapne, ať si tady všichni všechno užijí a třeba se uvidíme i na nočním bloudění. Děkuju moc.
3: Děkuju.
2: Tak pokud byste měli zájem a chtěli si vyzkoušet, jaké to je ztratit se a znova se nalézt v takovém kukuřičném poli, tak to určitě vyzkoušejte.
1: Petro, díky moc za tip, za pozvání do kukuřičného bludiště v Opavě. Tobě přeji, ať je to velký zážitek, ale hlavně se nám vrať. Loučím se a díky za všechny informace. Naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Jaké počasí budeme mít v dalších hodinách i dnech, to vše musí být součástí naší hodinky mezi 17. a 18. hodinou. Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Den v kraji. Já už ale vítám Petra Drobka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, se kterým ty detaily rozhodně probereme. Petře, hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Na Ostravsku zatím žádná přeháňka. Jak to tedy vypadá v celém našem kraji a v průběhu dnešního dne? Jaký mělo počasí ráz?
1: Tak víceméně se našemu kraji naštěstí bouřky zatím vyhýbaly a vyskytly se spíš výjimečně, a to už někdy kolem poledne a popolední v oblasti Hrubého Jeseníku. Teď aktuálně částečně zasahuje do našeho kraje bouřka někde ze Zlínska v Beskydech, ale nejbližší bouřky jsou jinak někde na Litovelsku, Mohelnicku, na Drhánské vrchovině, takže zatím poměrně daleko od nás. No a teploty ty vystoupily na 26 až 30 stupňů, vítr foukal mírný severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Ta výstraha meteorologů před bouřkami ale stále platí, tak jak se bude situace dále vyvíjet? Jaké počasí budeme mít v průběhu večera, noci a zítra?
1: Ano, ta výstraha platí až do zítřejšího dopoledne. A dneska večer bude většinou oblačno a stále se místy mohou tvořit přeháňky nebo i bouřky. V průběhu noci bude přibývat oblačnosti, zatáhne se a postupně na většině území čekáme déšť a opět v tom dešti se místy mohou vyskytnout i bouřky. Ojediněle mohou být i bouřky i silné až velmi silné, a to znamená, mohou být doprovázené přívalovými srážkami a zpočátku i krupobytím, případně nárazy větru. Teploty během noci klesnou na 17 až 13 stupňů a vítr bude většinou slabý, severovýchodní, postupně proměnlivý, ale jen v těch bouřkách bude přechodně zesilovat. No a zítra v ranních hodinách očekáváme, že bude hodně oblačnosti, zataženo s deštěm, místy i s bouřkami, které budou i silné na některých místech, spíš výjimečně, ale mohou se vyskytnout i silné, to znamená, budou doprovázené zejména přívalovými srážkami. No a v průběhu dopoledne budou srážky ustávat, i oblačnosti bude ubývat a v odpoledních hodinách už bude většinou oblačno a místy se budou tvořit přeháňky nebo i bouřky. Až večer potom budou přeháňky i bouřky ustávat a i oblačnosti bude ubývat. Zítřejší teploty budou nižší než dneska, od 21 do 25 stupňů, na horách od 15 do 19. A vítr povolá jenom slabý, proměnlivý, v průběhu dne mírný, severovýchodní až severní, s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
0: Jaké počasí budeme mít v těch nejbližších hodinách a v průběhu zítřejšího dne už víme. Co čtvrtek a pátek, ty další dva dny?
1: Tak ve čtvrtek bude většinou oblačno a spíš jenom výjimečně se vyskytnou přeháňky, případně i bouřka, a spíš se vyskytnou někde v oblasti hor. Teploty po ránu budou od 16 do 12 stupňů a denní maxima od 24 do 28 stupňů, takže po zítřejším o něco chladnějším dní se zase začne trochu oteplovat. No a v pátek dopoledne bude ještě polojasno, ale odpoledne nás začne ovlivňovat studená fronta, takže přibude oblačnosti, zatáhne se a postupně se přidá i déšť, přeháňky, případně bouřky. Ráno naměříme od 17 do 13 stupňů a nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý, ale přechodně jihozápadní, mírný, s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Jak se nám promění počasí v těch dalších hodinách i dnech, to vše už víme. Díky Petru Drobkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, který připravil předpověď počasí pro nejbližší dny. Díky moc za ni a přeji hezké odpoledne.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kraj s datem 14. července. A co zítra? Zítra vám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nabídneme mimo jiné třeba návštěvu areálu Dolních Vítkovic v Ostravě, kde začne jeden z největších tuzemských hudebních festivalů Colors of Ostrava. Nabídne koncerty desítek interpretů i kapel a program ten doplní i diskuzní fórum Melting Pot nebo také divadlo. Jak už jste si možná všimli, tento týden se v našem vysílání věnujeme starým hornickým časům. Obcházíme staré a zaniklé doly, abychom si připomněli jejich osud i význam. Zítra se zastavíme u někdejšího dolu Jan Šverma v Ostravě. Zůstala po něm totiž jedna unikátní památka, menší věž nad výdušní jámou. Její historie sahá až do konce 19. století. No a vydáme se také na silnici. Konkrétně se budeme zajímat o silnici 1/57 mezi Krnovem a městem Albrechticemi, po níž bude jízda brzy mnohem lepší. Zítra se totiž ředitelství silnic a dálnic pokusí o stavbu úplně nové trasy u obce Linhartovy. Bude toho samozřejmě více. Počkejte si na další podrobnosti v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pro dnešek je to z hodinky nazvané Den v kraji vše. Ale pokračujeme, tak příjemný poslech dalších minut a hodin našeho vysílání. Hezký podvečer.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Turek by měl podle Babiše kvůli pondělní dopravní nehodě rezignovat na pozici zmocněnce. Plánovaná rekonstrukce železárenského mostu v Bohumíně letos nezačne. Ortopedi Třinecké nemocnice při operaci menisku použili speciální implantát. Zítra bude oblačno, déšť a bouřky, teploty do 25 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Poslanec za motoristy Filip Turek by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO měl za včerejší dopravní nehodu převzít odpovědnost a měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Babiš to napsal Českému rozhlasu s tím, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí průběh nehody tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním vozem. Turka rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie. Moravskoslezský kraj zrušil plánovanou opravu takzvaného železárenského mostu v Bohumíně. Při přípravě stavby se ukázalo, že projekt bude nutné přepracovat, což posunulo začátek prací. Správa železnic už nemá volné termíny pro potřebné výluky na trati a tak se rekonstrukce mostu, který je ve špatném technickém stavu, odkládá nejdříve na rok 2028. Potvrdil náměstek krajské správy silnic Radek Filipčík.
4: Ten most samozřejmě do roku 28 a 29 vydrží, to není o tom, že by spadnul nebo něco takového, to určitě v žádném případě, ale prostě potřebuje jako každý most generální opravu, konec konců už stojí skoro 70-80 let.
3: Maximální povolené ceny paliv zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů. To je o 15 haléřů víc než dnes. Cena za litr benzínu zůstane zítra skoro stejná, zdraží o haléř na korunu. Na 41 korun a 89 haléřů. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne. Včera o tom rozhodla vláda. Lékaři Třinecké nemocnice poprvé použili při operaci kolenního kloubu speciální moderní metodu. Ortopedii při zákroku poranění kořene menisku připevnili pacientovi tzv. Bezuzlový kotvící implantát. Technologie umožňuje přesnější a šetrnější zpevnění poškozené tkáně, říká mluvčí nemocnice Irena Sikorová-Nošková.
5: Nový typ implantátu umožňuje pevnou fixaci bez nutnosti vázání chirurgických uzlů. Díky velmi malému průměru vrtání je zákrok šetrnější ke kostní tkání a lékaři mohou během operace průběžně upravovat napětí fixace tak, aby meniskus co nejlépe dosedal na své původní místo.
2: Počasí.
3: V noci a zítra ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti. Postupně se na většině území vyskytne déšť, přehánky, lokálně i bouřky. Postupně během dne pak bude déšť ustávat a lokálně se začnou tvořit pouze přehánky a zůstanou i bouřky. K večeru očekáváme částečné ubývání srážek a oblačnosti. V noci teploty klesnou na 17 až 13 stupňů. Přes den vystoupají na 21 až 25 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě se v křižovatce ulic Provaznická a u Haldy srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přeji vám příjemný podvečer. Máme téměř 4 minuty po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Vaše ostravská rozhlasová rodinka už za chvíli. Svátek dnes slaví Karolína, tak Karolína vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 14. července. Ovšem, kromě ostravské rozhlasové rodinky nabídneme v druhé části této hodiny našeho vysílání také půl hodinku nazvanou Folky. Tak příjemný poslech a krásný podvečer.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A také blahopřání dnešním oslavencům. Tady je to první, vážená redakce, prosíme o písničku k narozeninám. Dnes v úterý 14. července slaví narozeniny paní Marta Chovancová, členka klubu důchodců Horní Bečva. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, také štěstí, optimismus, pohodu v rodině a vše nejlepší do dalších let.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Milá redakce, prosíme o písničku k narozeninám 14. července. Bude pro paní Alenku Bartošákovou z Fulneku. Přejeme jí pevné zdraví, pohodu, štěstí a krásně prožité prosluněné dny. Ze srdce gratulují všichni Lhotští z Vítkova.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Také s vaší ostravskou rozhlasovou rodinkou dávám na chvíli k dispozici telefon 59 611 22 66.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: A vítám paní Jarmilu v ostravské rozhlasové rodince. Hezký podvečer přeji.
3: Hezký podvečer i vám, paní Ivetko. Děkuji. Tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také celou rozhlasovou rodinku. Pěknou písničku posílám především pro dobrou náladu a hezký podvečer. Především paní Emilce z Nitku, paní Věrušce s panem Petrem z Fritku, paní Ančce z Vendrině. Do Třince písničku posílám paní Dance Havrilové a paní Ružence, dále paní Hančce z Rychvaldu, paní Ančce Saranové z Českého Těšina, paní Lidě z Havířova, paní Elišce z Argoškem z Fulneku, paní Ančce s panem Petrem ze Slezské Ostravy, paní Haně z Místku, paní Evě z Ostravy Dubiny, panu Zdeňkovi z Karvine, paní Jarmilce z Havířova i Ostravy a panu Karlovi z Karvine. A moc děkuji všem za písničky a ještě jménem Emilky z Nitku, která také děkuje za písničky a přeje všem především zdraví a pěkný podvečer. A je to paní Věrušce s panem Petrem z Fritku, paní Elišce s Argoškem z Fulneku, paní Ančce s panem Petrem ze Slezské Ostravy a panu Zdeňkovi z Karvine. Mějte se, paní Ivetko, moc hezky a zase budu těšit příště naslyšenou.
2: Děkuji, také se mějte krásně. Písničku posílám a přeji příjemný podvečer. Naslyšenou.
3: A děkuji moc.

0: ostravské rozhlasové rodince ještě vítám paní Libu, která vybírá další písničku. Hezký podvečer.
1: Dobrý, pěkný podvečer.
0: Děkuji.
1: Dneska má krásné narozeniny Andrejka Čagalová z Bílovce. Milá Andrejko, k tvojím narozeninám nám ti přejeme s Ilušem hodně štěstí, zdraví, pohodu, úspěchu v práci, to ti přejeme. Liba a Ilza, vám děkuji za písničku, Ivetka, za shledanou.
0: Písničku ráda posílám a také se loučím, naslyšenou.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
3: Dobrý den, jsem tady, těším se, vymýšlel jsem zajímavé věci, takže pojďme do toho.
1: Dnes tedy vidím samé zpěvačky, Milane.
3: Ale ještě to je komplikovanější. Prosím tě, když jsem dával dohromady předchozí a kombinoval jsem, co jak udělat, tak jsem si najednou uvědomil, že jsem věnoval malou pozornost moravským zpěvačkám. Teďka mě nejde, prosím, o moravismus, ale že jak se dívám po tom celém světě, tak jsem dopomněl, že existuje nějaká Blanka Táborská, která už zpívá jenom, jak to vychází a už moc ne, nebo existovala. A že Šanin je nedoceněný skvost tamhle někde od Brna. A poslední Lada Šimíčková, úžasná, citlivá, měl bych říct intelektuálka, ne? Je to čisté, takové křehké.
1: Máme tady takový jihomoravský, skoro až brněnský díl chvilkama, takže kým začneme?
3: Začneme Blankou, respektive, ale začneme 20 roku starým CDčkem, o kterém jsme mluvili posledně. To je Ivo Viktorín, tady ho mám.
1: Vlna za vlnou se jmenuje to CDčko.
3: Je to skvost, nedocenil jsem ho tehdy, teď musím smeknout, je to úžasné. No a ale hlavně si poslechněme Blanku Táborskou, jak zněla před těmi dávnými lety.

0: Zavažmi oči, tak to byla Blanka Táborská s Ivo Viktorinem, také autorem této písničky, a přitom to nebyl AG Fleck. Skoro mi to připomnělo dávný AG Fleck, Milane.
1: Jo, ta barva hlasu je tam jedna zaměnitelná a ten Ivoš to uměl z toho vytáhnout. Teďka třeba shodou okolností budou v duetu, jo, u té druhé věci. Samba, hele, je to dobré, no. Až mě mrzí, že jsem to před těmi lety odložil a neposlouchal pořádně, protože to bylo málo dynamické, málo velké a nevím jaké. Je to pěkné. A tohle je úžasná zpěvačka, která už moc nespívá, ale tehdy jsme ji všichni milovali a obdivovali. Blanka Táborská.
0: My ji milujeme a obdivujeme pořád, samozřejmě.

0: Kdysi dávno, když jsem dělal s Vlastou Redlem a chluku jsem se snažil si hrát zase po letech na manažera, tak si vzpomínám na koncert, který byl někde, myslím, že v Plzni. A tam jsem zaregistroval, že na scéně je Shani jako multiinstrumentalista. V té době, v ten den se té kapele nějak nedařilo. Něco bylo špatně.
1: A to nebo bylo možná něco špatně předchozí večer?
0: Ajajajaj, toto bych nešel. A ta Shani zaskakovala za několik nástrojů, zpívala, hrála na mandolínu, kytaru, basovala, to ti bylo úžasné. A tam jsem si uvědomil, že to je teda velký hlas a skvělá muzikantka.
1: Na tom se úplně zhodneme. Petra Shani Šanclová, která mimochodem vystupuje s AG Flekem teď místo Blanky Táborské.
0: Takže to je na místě, že bychom teď hned za Blanku dáme Shani.
1: Přesně tak, pojďme na to.

0: Rafičky z hodinek, tak to byla titulní skladba z alba Šany, neboli Petry Šanclové. Jak se ti to líbilo, Milane?
1: Hele, tam na tom vidíte, jaká to je muzikantka. Hmm. Jako je to tam všude a přál bych jí velký úspěch a přál bych jí, aby na té scéně za Hagflekem i ti kluci konečně dali do ruky nějaký nástroj. Mandolína, jo? Víš, že ona není ta indická tanečnice, která se tam bude vrtět. To, ona je muzikant, jo.
0: Milane, to mají kapely úplně nejraději, když jim radíš, jak to dělat.
1: Jo, jasné.
0: Já si na to vzpomínám kdysi, když jsem byl v porotách a já jsem byl na straně té muzikantské.
1: Ježiš, já nebudu říkat, kudy chodím, jo, teďka. Kluci z Hagflecku, já jsem to tak nemyslel. Já jsem to tak vůbec nemyslel. Jo, tak pojďme do toho. Pojďme si poslechnout písničku, která se jmenuje Pokora.

0: Tak to byla Shany dnes po druhé. No a ještě tady máme Ladu a kapelu.
1: To je hrozně zajímavý příběh. Lada je mimořádně dobrý textař. Mimořádně dobrý textař. Ty texty jsou na rozbalování, bohužel. To znamená, že ono teda musí hrát pro chytré publikum. To je vždycky u těch chytrých je problém to, že si musí uvědomit, že ty... A zase radím. Promiň, Lado, promiň. Nemyslel jsem to tak, že je třeba si říct, že v tom publiku nesedí jenom lidé, kteří jsou stejně chytří a kouzelní jako ty.
0: No ale zase si to můžou třeba poslechnout víckrát.
1: Že? Jo, když se poslechnou víckrát, tak to třeba jim to dojde všechno. Ježíš Maria. A já do Brna se nebudu teďka jezdit nějakou dobu.
0: Já myslel, ale že to byla právě poklona, že to jsou takové inteligentní texty. Leda Šimíčková, Leda a kapela, pojďme už si něco poslechnout. Něco ke čtení to bude.

0: písnička, která jedenáctka, z toho něco ke čtení, tam hudbu dal dohromady Slávek Janoušek. A je to odlišné. Když to budete poslouchat, tak je to odlišné. Slávek má jako vypravič ty konstrukce trochu jiné. A je to milé. A Mladá se do toho natrefovala velmi přesvědčivě. Tam asi není žádný problém v tím, že by se ti lidé, že by to bylo nějak nekompatibilní. Naopak, poslechněte si. Lado, já si tě omlouvám za všechny rady, které jsem ti dal do života právě. A protože já jsem se snažil zorganizovat koncert tady v Parníku pro brněnské sestavy a to tě je zajímavé. Tady ty Brňáky pořádně neznáme. Těch lístků se prodalo málo, tak to ještě se budu pokoušet. Ještě jsem to nesložil, budeme se pokoušet.
1: No, brněnská folková scéna je velmi silná a dokazuje to i dnešní pořad.
0: Ano, takže ta druhá písnička z toho Něco ke čtení, kterou teďka pustíme, se jmenuje Zimní zahrady.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, Lačiráte Šukar Šuniben. Společně se ohlédneme za jednou z kapitol československých dějin, která výrazně zasáhla do života Romů. Připomeneme si zákon z roku 1927, o kterém si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně. A tématem také budou nenávistné komentáře na sociálních sítích. Zůstaňte s námi.

0: Stále posloucháte Oroma Vakeren a dospíval Jan Bendík. Přesně před 99 lety, 14. července 1927, schválila poslanecká sněmovna Národního shromáždění Československé republiky zákon o potulných cikánech. Přestože se měl podle svého znění vztahovat pouze na takzvané potulné cikány, v praxi byl uplatňován vůči většině Romů a Sintů. Stal se jedním z nástrojů jejich evidence, kontroly a diskriminace a platil až do roku 1950. Jak tento zákon ovlivnil život Romů a proč je důležité si tuto kapitolu našich dějin připomínat, o tom už si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně Miroslavem Zubajem.
1: Omezoval pohyb osob, tenhle ten zákon byl převzatý podle bavorských zákonů a z Francie. Jo, takže nebyl první svého druhu, samozřejmě byl upraven podle tady představ politiků tady.
0: Potulní cikáni byli jako skupina vedeni v evidenci vedle nebezpečných zločinců a recidivistů. Kočování bylo povoleno pouze se speciálním úředním povolením, takzvaným kočovným listem. Zákon dále omezoval velikost kočující skupiny či zakazoval držení zbraní. Obecní úřady musely na svém území vymezit místo vhodné k táboření, ale mohly také žádat o udělení zákazu vstupu potulným cikánům do jejich obvodu.
1: Oni, Romové, nikdy neměli nějakou velkou volnost. I v Československu mohli cestovat, ale za určitých podmínek. Za určitých podmínek, já vám to ukážu, jestli můžu, dostával vedoucí ten, kdo měl na starosti, většinou to byl nejstarší člověk nebo muž, tak dostal takzvaný kočovnický list.
0: Kočovnický list tedy vydávali místní úřady.
1: Do tohoto kočovnického listu místní úřady povolovali vstup na dané území. A ostatní členové tyhle ty skupiny od 14 let dostali takzvanou cikánskou legitimaci, kde je popis daného člověka i daktyloskopie. Proč to dělali? Protože policie chtěla vyšetřit všechny delikty, které by se popřípadě mohly stát a děli se. Ve skutečnosti se odhalilo asi možná jenom 20 deliktů, takže nějaký vliv na bezpečnost to nějak nemělo. Proč to ale udělali? Bylo to jednak z toho, že ta veřejnost chtěla, bylo to jenom, že to chtěli politici, jo, takhle podržím, ale chtěla to i veřejnost, jo. Protože vznikly různé fámy o tom, že Romové jsou to nějaké tlupy, které se toulají tady celým Československem a zabíjí lidi. Ale nikdy to nebylo prokázané, takže a i když byly tady nějaké tlupy, nikdy to nebylo prokázané, že to byly pouze Romové. Takže tyhle ty fámy, které vznikly, byly otisknuty v denících, v novinách, ale nikdy nebyly prokazatelné.

0: Navazující na konferenci organizace Romea o bezpečnosti Romů na sociálních sítích a výsledcích výzkumu TAO. Více už se ptala Iveta Durdoňová Petra Bandy.
1: Já jsem byl teda součástí tady toho projektu TAO, Together Against Anti-Gypsism Online, společně proti anticiganismu online. Hledali jsme ty příspěvky na sociálních sítích napříč sociálními sítěmi a ty jsme nahlašovali jednotlivě. Těch případů bylo 500, těch příspěvků já sám jsem jich našel několik desítek. Hledal jsem je hlavně třeba na TikToku nebo na dalších sociálních sítích. Většina těch příspěvků tak pořád jsou na těch platformách. Velké minimum tak bylo smazáno. Mám třeba dobrou zkušenost z YouTube, který smazalo jako písničku vygenerovanou umělou inteligencí rasistickou během pár minut, ji vlastně smazalo, ale většina těch příspěvků tak jsou pořád online a ta platforma s nima nic neudělala a nesmazala je.
2: Co proti tomu se dá dělat? Jak proti tomu bojovat?
1: Já si myslím, že je potřeba pořád jako vydržet a nahlašovat ty příspěvky, když to může být někdy frustrující. A věřím tomu, když je nahlásí prostě jeden člověk nebo je nahlásí třeba 50 lidí ten jeden příspěvek, že už se na to třeba ta platforma dívá jinak. Myslím si, že je potřeba taky trošku začít spolupracovat právě s těmi platformami a začít to napřímo vlastně řešit s nimi, protože asi se to tolik nehýbe, ta situace bohužel. A případně se s tím obrátit prostě na policii, na státní zastupitelství a opravdu řešit to a nenechat to jen tak. No.
2: S čím nejvíce jste se setkal na těch sociálních sítích, na těch platformách?
1: Já si myslím, že to je opravdu velký počet různých příspěvků. Hlavně v dnešní době, tak to jsou příspěvky tvořené umělou inteligencí právě, kdy buď to jsou nějaké jako animované videa, anebo úplně realistické videa, kdy sami ty lidi v komentářích nepoznali, jestli to je člověk, nebo je to umělá inteligence a ty postavy, například co oni tvoří, tak přesně tvoří ten stereotyp, který si můžeme vybavit a to si myslím, že je hodně škodlivé, to je třeba jeden ten typ. Pak to jsou obecně různý jako vtipy, humor, který se můžou tvářit, že jsou jako vtip, ale mají prostě znaky toho anticiganismu.
2: Když Romům na sociálních sítích například někdo vyhrožuje nebo se směšňuje a tím vlastně tu majoritní společnost popuzuje proti Romům, co má jako první udělat?
1: Určitě by se to měl vyfotit ten člověk, protože ten člověk to může smazat vlastně a nebudete mít žádný důkaz o tom, takže určitě si udělat screenshot, klidně to zveřejnit, nějak to okomentovat, poslat to do Romy, já si myslím, že těch cest je hodně. Když to bude mít nějaké znaky, prostě, že to porušuje zákon, určitě jít na policii, nebát se toho, hlavně něco udělat, nenechat to jen tak.
2: Pane Balogu, vy jste projektový manažer projektu TAO. Co ten projekt, kdybyste to měl přiblížit mladým, co to pro ně znamená?
3: Projekt TAO je mezinárodní projekt konzorcia, které se skládá ze 7 různých organizací. A cílem tady toho projektu bylo vlastně zmapovat sociální sítě, najít v nich nenávistné komentáře a následně se v dalších projektových obdobích připravovat na to, jak s tím dál pracovat.
2: Jak se vám daří spolupracovat s těma platformama, které to mohou smazat z těch sociálních sítí?
3: Já si osobně myslím, že ty platformy mají spoustu jakoby jiných věcí na práci, než úplně to moderovat, což je samozřejmě špatně a měli by to mazat ten nenávistný obsah, ale ve většině případů se tak neděje. 95% případů, které jsme nahlásili, smazáno nebylo. Já si myslím, že do budoucna právě jakoby ta spolupráce s těmi institucemi, nastavení nějakých přísnějších pravidel, komunikace s těmi platformami, komunikace s policií, komunikace se státním zastupitelstvím, změna zákona, to je vlastně jako strašně běh na dlouhou trať. Nemyslím si, že se to vyřeší jakoby za den, ale myslím si, že pokud budeme do budoucna mluvit s těmi platformami, takže se to může nějakým způsobem omezit.
0: Vysvětluje Štefan Balog z organizace Romea a my jsme v závěru dnešního u Roma Vakeren. Adegives i Mar Savoro. Manga Valačirat. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy. Výstraha před bouřkami stále trvá. Zítra se mají přesunout na severovýchod republiky. Téměř každý druhý člověk bez práce.

0: se v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Fotbalové mistrovství světa večer pozná prvního účastníka finále. A zítřejší počasí oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal večer na sociální sítě. I přesto například na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili více výjezdů jen středočeští hasiči. Večer a v noci na zítřek se bouřky postupně přesouvají na východ Čech a také na Moravu a do Slezska. Objevit se pak mohou i zítra ráno a dopoledne, upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
1: To znamená, že během zítřejších ranních a dopoledních hodin zpočátku asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
0: Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně téměř 23 tisíc. A přibližně 20 tisíc uchazečů o práci má úřad v kategorii mezi 30 a 50 lety.
2: Nejvíce nezaměstnaných nad 50 let je dlouhodobě na Karvinsku a v Ostravě a jenom v těchto dvou okresech eviduje úřad práce i téměř 600 zájemců, kterým je 65 let a více. Ale shání těžko. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Žatec má novou vyhlášku, která reaguje na změny v zákoně o pyrotechnice. Vyhláška podle webu radnice na celém území města nově zakazuje používání zábavní pyrotechniky kategorií F2 až F4. Výjimkou budou veřejné kulturní, sportovní a společenské akce a také silvestrovské oslavy od 16 hodin 31. prosince do 2 hodin do rána na Nový rok.
3: Vyhláška mění také pravidla nočního klidu. Na Silvestra nebude v Žatci platit vůbec. Během dočasné pak začne v obou festivalových nocích až ve 3 hodiny ráno. Po zbytek roku zůstávají pravidla bez změny. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Francie dnes večer zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Dallasu rozehrají semifinále proti Španělům v 21 hodin. Vítěz se v nedělním finálovém utkání střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel se hraje zítra, začátek je opět v 21 hodin. Počasí. Zítra čekáme na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky a můžou být i silné, jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně místy přehánky nebo bouřky ojediněle intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. Na severu republiky kolem 21.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 směr Karlovy Vary Cheb za Sokolovem opatrně za sjezdem na Březovou. Na kilometru 138 je po havárii dodávky blokován pravý pruh, kolona se netvoří, ale vybočuje se v zatáčce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Alex a host.
5: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zalinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo. Přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tady školou povinné?
1: Jo, jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydech. To je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout.
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty, ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námětí knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No, to vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jakože to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no.
0: Tím to splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže jo, cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Jo, vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiné strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doležalová je stále naším hostem.
2: Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombony, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vznikalo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, je to taková moje představa. Budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás. Jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagujou na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svýho bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý a je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce, a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala, a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo a tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako zavrněno.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako choděj, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje. Jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jako by to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedné takové oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říkala jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale po divadle se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaké představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením. S nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené. Takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí. Vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako za běhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů, každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Tehdy se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky, prostě my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem, a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně, no a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální, já si řeknu, jo, tak vlastně Ne, že by jsme si tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že by jsme se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověka to uklidně řekne si fajn, tak jako
1: není dobrý, v tom sám.
2: Nejsem v tom sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt tu v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
0: Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala a říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo. A připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jako by fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo, jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super, ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 8 nebo něco
1: no, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců, to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk, má jsem řekla každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak, takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako

0: že ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
1: Že jste známá herečka.
0: Přesně tak.
2: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
0: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec, reaguje tak na svou dopravní nehodu. Policie prověřuje včerejší požár v Čelákovicích u Prahy jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra čekáme oblačno, na jihozápadě až polojasno. A hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování své včerejší dopravní nehody. Oznámil to ve videu na sociálních sítích a dodal,

0: že pokud ho vyšetřovatelé označí jako viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním vozidlem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
1: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou. A za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby byl v pořádku. Já jsem s ním dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve odpoledne řekl, že pokud se potvrdí průběh této nehody, jak ukázaly nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je dobře vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu. Opozice vyzývá Turka k rezignaci na všechny své politické funkce. Pro obecné ohrožení z nedbalosti vyšetřuje policie požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hala tam začala hořet včera brzy ráno. Plameny ji celou zničily, škoda je zhruba 80 milionů korun, říká středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.
2: Nyní budou zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru, a to zda vznikl vlivem technické závady, zničením uskladněného materiálu nebo nedbalostním jednáním. Čekáme také na závěrečnou zprávu od vyšetřovatele hasičského záchranného sboru.
0: Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začínají opravy tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové zhruba do jednoho měsíce. Upřesní mluvčí agentury ochrany a přírody krajiny Karolína Šulová.
3: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná. Počasí.
0: V noci na středu čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech pozvolné ubývání oblačnosti a v této oblasti srážky už jen ojediněle. Nejnižší teploty v noci mezi 18 a 13 stupni. Zítra v severovýchodní polovině republiky hlavně ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně, místy přehánky nebo bouřky ojediněle také intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu Česka kolem 21.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavním tahu číslo 27 Plzeň Most opatrně uplas. Za výjezdem z této obce sjelo osobní vozidlo mimo vozovku, v místě pokračují vyprošťovací práce. Je to nepřehledné za zatáčku a musí se tam vybočovat. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Zlatá láska.
5: Lásky není nikdy dost. Je hnacím motorem našich životů. Proto ji věnujeme následující hodinu.
6: Vybrali jsme vyprávění dvou lidí, kteří se zamilovali, když jim bylo 17 let. Jemu doslova přecházel zrak. Měl před sebou dvě na vlas stejné krásky.
5: Jedna z nich se vzdala i svého nápadníka, protože potkala prince svých snů.
6: Tento příběh s vámi dnes rozplete Petr Kostka
5: a Carmen Majerová.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Otevíráme společně kroniku manželského života Jaroslavy a Václava Soukupových.
1: Letos oslaví 60 let od svatby. Svůj život prožili na Plzeňsku a právě tam za nimi do jejich panelového bytu posíláme našeho svatebního zpovědníka Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: No.
4: Dobrý den, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
3: Já třetí poschodí.
4: Dobře, děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Takže vy dva jste ten pár, který teď bude tu hodinu vyprávět a je připraven trošku vylíčit svůj příběh, tedy Václav a Jaroslava Soukupovi.
3: Ano.
6: Ano, to jsme my.
4: Jaroslavo, kytičku pro vás.
6: Já děkuju, ta je krásná, děkuju vám moc.
4: Pro pána mám, a může se rozdělit s manželkou, takovou srdcovou bomboniéru z čokoládu.
5: Pro mě se nemusel. Správná oslava má začínat nějakým přípitkem. Tak na zdraví a na všechno hezky.
4: Na vaše, na ten váš život.
6: No, to bych ráda.
4: Kvůli tomu jsme přijeli a příběh právě začne za malou chvíli.
1: Dříve, než se Václav zblížil se svou budoucí ženou Jaroslavou, poznal v dubnu roku 1960 na Šťáhlavské pouti na Plzeňsku její sestru Marii. Dvojče.
0: Marie i Jaroslava byla děvčata k pohledání. Stejné oblečení, stejný účes, stejná postava. Málo kdo je dokázal rozeznat.
1: Na zábavě Václav zapředl rozhovor a pak i vyzval k tanci 17letou Marii. Jaroslava měla na tancovačce jiného nápadníka, ale moc se mu nevěnovala. Pokukovala po Václavovi.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a když jsme měli odjet z domu, tak ten můj nápadník nás odvážel z těch Šťáhlav na motorce. I nasadila jsem sestru k tomu nápadníkovi a odjela. Než přijel znova, no tak už jsme byli u sebe. A za další týden, to bylo 1. máj, tak už přijel za mnou na taneční zábavu a už se věnoval pouze mě. Ale ona měla sestra známost, já jsem jí to udělala, protože jsem věděla, že má známost. No tak holc, to bylo prvně v životě, kdy jsem projevila větší iniciativu. A to on ještě byl v té době, on byl po bouračce na motorce a měl zalepený nos. No.
5: A holky mi zaujaly, že byly dvě úplně stejný. Jo.
4: I oblečený?
5: Jo, oni chodili pořád stejný. Jo. A ta druhá tedy seděla a překvapila mi tím, že se mnou začala konverzovat. Jo. A řekla mi, to vás manželka také zřídila. Tak jsem jí řekl, že se nebudu na motorce a ona říkala, a nohy máte taky polámaný? A já říkal, nohy já mám zdraví. Tak proč, pane, tancujete? Já bych býval pro nikoho nešel. Jo. No a když už to takhle řekla, tak jsem řekl, smí prosit a už jsme spolu tancovali.
4: A to jste vzal tedy takhle dokola sestru, sestru Jaroslavy.
6: No. Jo, jo, jo, on tancoval celý ten večer s mojí sestrou, Marií, a já jsem měla jiný asi zájmy, no, ale nakonec to dopadlo při loučení takhle, no, že jsem s ním zůstala, než přijel tam ten ženich dotyčnej, tak než přijel pro mě, odvez sestru a přijel pro mě. No a no, mezi tím hol padla nějaká pusa a byla ruka v rukávě.
4: To šlo rychle. Tak si říkám, nespletste si náhodou sestru, nemyslel jste si, že jako...
5: No, byli úplně stejní a dokonce my jsme potom rok spolu prožili. A dobrý bylo, že jsme třeba běželi na vlak a oni najednou, máš můj svetr, zastavili a začali vyměňovat svetr. To ještě jsem pochopil. A když zastavili a řekli, dej mi levou botu, protože máš mum, tak to už se říkal, holky, nechte toho. Oni pořád si měnili, jakože nemá to svý. Oni byli úplně stejní. A já, když jsem je takhle vzal k tanci, tak jsem poznal, která to je.
4: Jak?
5: Jo, když jsem jí měl v ruce, tak jsem věděl, jestli je tu ta nebo ta druhá.
4: A podle čeho?
5: Já nevím, každá byla dobře jiná v těle, i když byly úplně stejný.
6: No. Pozvali jsme se příští týden na, na další taneční zábavu a, no a už potom to, už to plynule šlo až do té vojny. On šel potom na podzim, ne? Na podzim si šel na vojnu. Tak na vojnu. 2 roky jsem za ním jezdila do Mariánských Lázní na vojnu. Každý 14 dní. No a...
4: Co jste mu vozila? Co jste brala sebou? Třeba čím jste ho potěšila, když jste přijela do Mariánek na vojnu?
6: No tak sama sebou jsem ho potěšila. A taky jsem mu přivezla jitrnice od mamky, od jeho mamky. A on si to dal do kasáren a než přišel, protože my jsme se vraceli druhý den, tak jitrnice byly sněděný.
5: A to měli vojáci pozor, protože mi nenechali nic. Rodina mi poslala zabíjačku. Já jsem si vždycky zajistil vycházku, aby jsme mohli být spolu i přes noc. A oni mi to sežrali, ale to jsem jim pak dával. Já už potom jsem byl velitel čety nádvozní a měl auta na starosti, ty lítali.
6: A řeknu vám jeden příběh, který se nám stal ještě před vojnou. Možná, že to nebude vhodný zveřejňovat, ale... No tak jsme chodili na rande, no tak nějakou vždycky do klesu a na mes. No a chodil s námi pes, on jmenoval se Míša, černobílej pejsek Míša. No a teď jsme hold tam drobec začali sexovat, jak se, jak bych to nazvala. Ten se snažil. No řekni, jak to bylo.
5: Pes mi popadl vždycky za nohavici a bránil jí, jo. No a jelikož jsem nechtěl to, tak jsem vždycky udělal prsknou nohou, pes odlít a jenom udělal a už mi držel zas.
6: Několikrát,
5: no. Pak jsem jel domů na motorce a za ní jezdil na motorce a už jsem říkal, nějak mi fouká na nohu, jo. Přijel jsem domů, rozsvítil a já měl natrhaný také kalot.
6: Tak jsem
5: neubránil ani tu poctivost, ale snažil se.
4: Tím se dostáváme možná k tomu, protože je to o tom partnerství a začátku partnerského života. Jak rychle jste tedy přešli od té pusy na té tancovačce k takovýmhle, řekněme, odvážnějším, intimnějším setkáním?
6: Tak to až po roce. My jsme spolu celkem chodili 3,5 roku, víc, nebo 4 roky. Tak až po roce jsme tedy nějaký sexuální, jako dneska to udělají do druhého dne nebo za týden.
4: Kdy byla první kytka, kterou jste dostala od Václava?
6: No tak na kytky nebyl.
4: Co dárek nějaký, který jste od něj dostala?
6: Jo, dárek jsem dostala. Na Vánoce mi poslal po kamarádovi, to byla kazeta taková, a tam byla voňovka nebo nějaká něco takový, 2 voňovky. A já to otevřela a on tam byl jeho krásný snímek, barevný snímek. Já to rychle zavřela. A potom jsem teprve dostala odvahu se na to podívat. To byl krásný dárek.
5: A to ještě nebyly barevné fotky a oni mi to vykolorovali, jako, že to vypadalo jako barevná fotka.
6: Ale někde mám tu fotku. No.
4: Kdybyste měli to vaše předsvatební období nějak pojmenovat nějakými přívlastky, dát tomu nějaké jméno nebo jednou větou to shrnout, jaká to byla láska?
5: No, mně se to zdálo nejhezčí, protože jsme se měli rádi a prožili jsme spolu samý pěkné chvíle.
6: No, já jsem byla ráda, že nějakého mužského mám. No a tu ten se mi líbil. No tak milovala jsem ho hned od začátku.
5: A představte si, že jsme spolu byli ještě s kamarády v Mariánkách na výletě. Já přijel domů a mami mi říká, máš tady povolávací rozkaz. A já říkal, kam padu? Já nevím, tak jsem to rozbalil VU 44, 47 Mariánský lázně. Já byl šťastný, já tam odsaď přijel. Tak jsem nastoupil a fakt jsem byl lázeňský voják.
4: Štěstí vám přálo svým způsobem.
5: Jo.
4: Protože to taky mohlo být do mezilaborců třeba.
5: No, to jo.
6: Tehdy mohli mluvit i na Slovač. Tehdy se, to bylo v roce 61, ne?
4: Jak vypadalo to loučení? Vyprovázela jste Václava? Loučili jste se nějak? Byla nějaká schůzka, kterou si těsně předtím pamatujete?
6: Pamatuju. Jenom vím, že byly krásné, on byl krásný září. Já jsem na zahře, máme zahradu tady nahoře, já jsem tam pod tím merfánem brečela, protože on už byl na té vojně a já věděla, že dva roky jsou dlouhá doba. No.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj životní milostný příběh nám vypráví manželé Jaroslava a Václav Soukupovi ze Starého Brzence.
2: Jejich mladá láska byla zkoušena 2 roky povinné vojenské služby.
1: Odloučení ale působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: My jsme si nic neslibovali, jo. Šel se na vojnu, tak jsem říkal, kdo ví, co bude. Ale já pak byl rád, že jí mám, protože rodina, já už neměl tátu, jenom bráku a mami, a ty mi napsali za celou vojnu asi 4x. Ale ona mi psala 2x týdně, tak jsem věděl, co se děje, co je tady novýho, kde se co stalo, tak jsem byl pořád informovaný. A pak už, když mohla přijet, tak jsem byl šťastný.
4: A všechny jeho dopisy mám schovaný ve sklepě. A všechny jeho dopisy, protože já mu říkala o pičáku. A všechny jeho dopisy končily tvůj opičák Vašek. Jo, ten na všech dopisech.
5: A těšili jste se navzájem, tedy sílila trošku tím možná láska v těch dopisech, nebo upevňoval se ten vztah natolik, že jste, byť při odjezdu na vojnu jste tolik o tom neuvažovali, že by to mohlo mít třeba budoucnost. V tom čase, kdy jste si ty dopisy posílali, sílil ten efekt toho, že by z toho mohla být celoživotní láska?
4: No jo, to už jsme měli ten dojem, že to bude celoživotní láska.
3: Já jsem přijel jednou ještě jako voják a přijel jsem k ním a ona plakala. A mě to překvapilo a tak jsem říkal, proč pobrečíš? A ona říkala, že tady byla nějaká Zelenková, taky dvojčata. A když ta jedna má děti, takže ta druhá je nemůže mít. A ona, ta její sestra, už byla v jiném stavu a ona hoci to takhle bála. Když mi to řekla, proč, tak jsem na to letěla, byla těhotná. Byla malá Jitka. Hned jsem to vyvrátil, to tvrzení, že nebudeme mít děti. Mně se to nezdálo, že by to bylo možný, holka.
4: Mně to tenkrát řekl švagr. On řekl, bože, co patu brečí, že nebudeš mít děti. Tak to zkuste a je to. No tak jsme to zkusili a byla jsem těhotná. Na Vánoce jsme se brali. Přišel v říjnu z vojny a na Vánoce jsme se brali.
1: O svatbě rozhodla energicky maminka mladé Jaroslavy.
6: Budou Vánoce, bude se stejně péct, bude tedy také svatba. A bude to. Obřad se konal u městského národního výboru ve Starém Plzenci a oddával je soused, který je dobře znal.
1: Veselka byla v domě rodičů nevěsty. To vše den před Štědrým dnem roku 1963.
4: No. Někteří naši příbuzní, kteří třeba byli v Praze, nemohli přijet, protože druhý den, jak tehdy auta nebyly a to dostat se a Ježíška udělat tam dětem. No tak jsme měli asi míň hostů, než jsme původně mysleli, no ale jinak to bylo dobrý.
5: Ten den svatby tedy, jak proběhl, jak to po sobě všechno šlo, jaké bylo ráno, viděli jste se před obřadem nebo ne, jak jste se strojili, jaké jste měli šaty, oblek?
3: Já jsem si nechal na to uší šaty.
4: Já jsem měla šaty v kterých se původně vdávala moje sestra. Ta si je nechala šít dvojče. Ta se vdávala o půl roku dřív, takže já jsem měla šaty ty její, boty jsem měla svoji a v půjčovně v Plzni se půjčovaly takový kožešinový bílý kabátky. Tak to jsem si půjčila tam, no tak když jsme šli mimo ven, tak jsem si vzala ten kabátek a potom jsem ho slíkla.
5: Nějak zvlášť jste se česala nebo nalíčila?
4: No tak my jsme v líčení moc nedali, my tehdy se moc nelíčilo. My jsme vzali rtěnku a namazovali jsme rty a šlo se.
5: Ten obřad na radnici, co vám hráli, jak vypadalo vyměňování prstínků a první manželský polibek?
4: No, jak, to bylo úplně klasika. Já si nepamatuju, co nám hráli. Svatební pochod asi, když jsme přicházeli, ale potom, co nám hráli, to mi není jasné.
5: Říct o svatebním obřadu před 60 lety, že je to klasika, dnes při vysílání je dost složité, protože mladí se dnes berou v letadle, na nádraží, na louce, někdo v Potapěčském. Vy jste měli takovou tu svatbu, kterou dnes mladí možná ani neznají, tak jen to připomeňte, jak to probíhalo. Závoj byl, zdvihal jste závoj?
4: To víte, no. Že jo, závoj zdvih. Závoj jsem měla. Tady nebyl fotograf, tak se jelo do Plzně a tam nás fotili dlouho, to byla předtím byla svatba, to dlouhou dobu, asi 2 hodiny jsme byli u toho fotografa. Takže už jsme se vraceli, téměř už bylo šero.
5: Polévku jste jedli společně?
3: Ano,
4: to jsme klasika. Naši vystěhovali ložnici a tam se udělala hostina. V kuchyni se vařilo. Tehdy nebylo v módě do hospod chodit na nebo ani, oni tady ani hospody nebyly, aby kde by se mohl pořádat nějaká svatební hostina. To všecko se většinou odbývalo doma.
5: Vzpomenete si na váš první tanec na té svatební hostině? Tančilo se u vás doma?
4: Ne, to nebylo místo. To bylo plně obsazené. To byly stoly takhle. To byla ložnice, a, když velká, ale tam nebylo místo na tanec. To ne, to ne. A venku taky ne, protože byla zima. To mrzlo. Ten den mrzlo jako blázen.
5: Svatba 23. prosince. Byl někde už připravený vánoční stromeček?
4: To jsme měli připravený. Druhý den se normálně klasicky konaly ty Vánoce ze vším, z večeří.
5: To znamená, že svatební hostina se brzo utnula, někdo řekl, a pro dnešek to stačí, zítra ještě druhý den, nebo jak to bylo?
4: Jo. To se nepařilo do rána. To se někdy kolem půlnoci se skončilo.
5: Jaký pocit jste si v sobě nesli, když jste najednou byli svoji, měli jste po té svatbě, třeba jste si šli i ulehnout, byla svatební noc, nevím, jak proběhla, ale třeba jenom v té duši a v srdci, co jste si tak jako řekli, co jste sami prožívali, možná jste to ani druhému neřekli, proč je to niterní pocit, už jste věděli, že patříte k sobě.
4: To my jsme byli rádi, ale svatební noc, to vám řeknu. My jsme spali v tom pokojíku nahoře a tam byli takzvaný, vy to neznáte, kam napili nějaký, ty vyhořeli a potom už nehřáli. Já měla na svatební noc silonovou noční košili. Já si jenom pamatuju, že mi byla šílená zima. Ani ten mi nezahřál, prostě to by to v tom pokoji mrzlo prostě.
5: Václav, vy jste usnul nebo co, že jste ji nezahřál?
4: Ale asi neusnul, ale to prostě zima tam byla hrozná, no. Takhle jsme to. A potom v tom pokojíku jsme ještě vychovávali 5 let dceru.
5: Takže ráno jste se probudili do štědrého dne a v tom samém místě jste zůstali ještě 5 let.
4: 5 let.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Matka Tereza kdysi řekla, člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
2: Jaroslava a Václav Soukupovi si svou lásku projevují už více než 60 let a tu další rodičovskou dávali plně svým dětem.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za jak dlouho po svatbě se narodila dcera?
4: No, hned příští rok, ona je 64.
5: Červenci.
4: Jo, tak se narodila a já jsem holčičku chtěl. My jsme byli kluci dva, takže v mládí jsme se jenom prali. A takže jsem holčičku chtěl a já vždycky veřejně říkal, budeme mít holku. No a ona opravdu byla. A já jsem přišel do Plzence a dělal jsem mechanizátora v JZD a tady bylo dílny utratit tuhle. Takže jsem jenom se běh kousek a byl jsem v práci a z té vinárny tam nosili, když se něco rozbilo, jo. A nosil mi to tam nějaký bouška máš, pak jsem řekl, že se mi narodila holčička a on řekl, máš přijít ředitelovi, jako do vinařských, a kdyby si vzal tu držbu ve vinařských závodech, tak by tě dali novej byt. Tak jsem tam šel se domluvit a tam byl inženýr Mikiska, dali mi byt. A...
3: Což byla dobrá zpráva i pro Jaroslavu, mohli jste mít další hnízdečko své lásky. Nicméně, jaké to bylo pro vás, když se narodila dcera? Co vy jste prožívala, když jste se stala mámou?
5: No, ráda jsem byla, že mám dítě, ale ten mi ranil okamžitě, když přišel, první den já měla porod dost takovej zdlouhavej a to, a on přišel a řekl, no to nevadí, že to je holka, příště to bude kluk. A já už další dítě nechtěla. Taky jsem ho 8 dalších let neměla. Až potom jsem se rozhodla, že si ještě jedno pořídíme. Ale to mi tenkrát ranil. Té porodnici, když mi tuto řekl, to nevadí, další bude holčička, přitom si ji pořád přál. No? No?
4: Taky to tak bylo. A když měl být kluk, tak jsme si vzali dovolenou, jeli jsme tále na Baraní, jeli jsme dělat kluka. A tam jsme hráli volejbal a tak, a oni vždycky po obědě třeba přijít na volejbal, já jsem říkal, napřed rodina, pak zábava. Takže vždycky napřed bylo dítě a pak...
5: No a druhý dítě, toho kluka, jsem měla 5,20 kg těžkýho. Ten, když se narodil, tak byl primář kaše z toho úplně na větvi. Říkal tomu, přinesi dupačky a kyblík, ten může rovnou na písek. Ale dneska není až tak velký, má nějakých těch 178 nebo to. Nevyrost do obřích rozměrů, ale jako mimino byl takhle veliký. No.
4: Já už jsem toho porodníka znal, ne? No a tak zavolal a říkal, prodej plimu, vemeš si ho za ruku domů. Já prý to dělám, já nevím, 20 let, ale takovýho kluka jsem ještě nerodil.
3: Václave, jaká byla Jaroslava? Máma.
4: Dobrá. Vždycky o celou rodinu se starala ona. Ona to uměla, ona měla starší sestru, takže co se týkalo toho dítěte, a všechno uměla. Jako přebalování, no zkrátka máma úplně 100%. No, ale...
3: A váš pocit, jaké to bylo, když přišly děti, vnímáte, že se ve vás probudil nějak ten mateřský cit, větší podíl ženství, že jste to začala prožívat jinak, nebo ten svět vnímat třeba s větším strachem o děti? Co se vám odehrávalo v hlavě?
5: No tak strach asi o děti má každá máma, který se narodí dítě a to už se nezbavíte. Strach o děti máte celý život. Mám ho ještě dneska. to tak je. Já nevím, co bych vám jinak jinýho řekla.
3: A co pokládáte za to nejhezčí z té doby, když děti byly malé? Co vám se na tom líbilo, čím vás těšili? Na co ráda vzpomínáte? Co vám tak tu radost udělalo?
5: No já nevím, samotný to mateřství, já jsem byla ráda, že mám dítě. Mě sestra taky měla, tak nějak jsme to prožívali, ale nějak, jako že bych...
3: Byl v té době čas, když se narodili děti, abyste žili partnersky, abyste si projevovali lásku? Bylo to stejné jako před svatbou, že jste občas někam vyrazili, drželi se třeba za ruce, pusu si dali, objali se?
5: Ale to jo, to se držíme ještě dneska, protože se navzájem musíme podporovat. Vít? No, ale jinak, jak říkám, no, chodili jsme tancovat, chodili jsme na plesy. Tuto já měla rodiče, který mi ještě děti ohlídali. Jo, tak my jsme nebyli až tak vázaný s těma dětma. Nás jako děti neomezovali.
3: Kdy nebo čím vám děti udělali největší radost?
5: No asi, když sami měli děti.
3: Ráda jste se stala babičkou?
5: Ráda jsem se stala babičkou. Jo, ráda. Ta má dvě děti a ten syn má taky dvě děti. My už jsme pradědečkové. Potom jsme měli vnoučata, čtyři, a teď máme tři pravnoučata a tři, čtvrtýho čekáme na Vánoce.
3: Václave, čím vám udělali děti největší radost?
4: No, hodně. Takhle. Vychovali jsme slušní děti, nezlobili, jo, dobře se učili. Oba mají vysokoškolské vzdělání. A já jsem vždycky rád, že mám. A dneska jsme 5 hodin už. No, z toho mám hroznou radost. Tak je to nádhera.
1: Kdo z těch mladých, kteří zažívají lásku, ví, jaká bude za 20, 30, nebo 60 let. Manželé Jaroslava a Václav Soukupovi by mohli vyprávět.
2: Celý život stáli při sobě, pomáhali si, pečovali o sebe a milovali se. A to je krásné. Proto jsme se rozhodli je překvapit a potěšit dvěma dary.
1: Václave, Jaroslavo, posíláme vám po Patrikovi velký automatický kávovar a digitální rádio pro příjem toho nejkvalitnějšího signálu.
2: Budeme rádi, když tento dar od nás přijmete.
5: No, dobře, no tak já, my ho přijmeme. Proč bychom nepřijmuli dar? Ježíš, to je kávovar. Takovej obrovský. No tedy.
4: To už je něco.
5: No, a co pa to dělá?
3: Rámus a kafe. Dělá to malou velkou kávu, umí to horkou vodu na čaj. Kávu jsme taky přivezli, ať to můžeme vyzkoušet.
5: A ono to mele?
3: Ano.
5: No, to si na to vykašlu.
3: Já tak ráda melu kávu.
4: Budete chodit na kávu k nám.
3: K tomu jsme ještě přidali digitální malé přenosné rádio.
5: No vidíš, to je dobrý. My máme rádio a my nemůžeme chytit Plzeň, ale nejhůř. Chytneme Budějovice, já nevím odkud všude. A Plzeň,
4: Plzeň máme tam a to rádio je
5: tady. Ono je tady to. Ta.
6: Ta kvalita, není tam centrace, kolikrát
5: no teď je to
6: jsou...
5: dobrý, ale někdy chceme poslouchat hudbu a mezi 12 a 1 a ona nám to nehraje.
3: Já doufám, že tohle hrát bude. Stejně tak, že bude fungovat kávovár, předávám a ať vám dobře slouží, je odměnou za ty vaše životy společné, spojené před 60 lety.
5: Tak děkujeme moc, no.
4: Moc děkujem. A jak paní to potom oplatíme?
3: Já myslím, že vy už to oplácíte tím, že jste a tím, že jste ten příběh poslali, proto se jim líbil a z některých těch psaných vybrali některé, kterým chtěli takhle dar poslat a potěšit.
4: chtěli, tak ať nás navštíví, já bych je vzal do Bohemky a prošli by se po závodě, abych jim řekl něco z historie, dali bychom nějakou skleničku a určitě by se jim to líbilo. Rádi je pozvem. Vy?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
2: Svůj zamilovaný příběh nám dnes líčí manželé Soukupovi. Prožili ho ve starém Plzenci, kde ve sklepích vinařských závodů zrají miliony lahví sektu. Právě tam Václav pracoval.
1: Za každého potomka dostala Jaroslava od Václava nejen políbení a lahev šumivého vína, ale také zlatý šperk.
2: My pro ně teď máme několik partnerských otázek. Patrik Rozehnal je dával každému zvlášť a teprve teď je uslyšíme pohromadě.
3: Co jste se naučili v manželství?
4: Naučil jsem se starat o rodinu.
5: Naučila jsem se vařit. Vychovávat děti.
3: Jaké jídlo by si rád dal a vám to nějak třeba nejde?
5: Když jsi chtěl na mě, abych mu vařila šneky?
4: Já bych ochutnal i brouky nebo šneky.
5: Někdo mu to uvařil, ale já ne tedy, ale jinak mu uvařím, na co si vzpomene.
3: Kolik lásek měl před vámi?
5: No, on byl mladý hodně, ale už zkušenost nějakou měl, to se mi přiznal. Někde byl v Praze na nějaké rekreaci a tam ho nějaká rafla.
3: Co je na ní nejvíc sexy pro vás?
4: No, ale to je její 80 a když tak kouknete, tak pořád říkám, mám pěknou holku, jo, na to, že jí tulik, tak pořád ještě postavu má to, no.
5: Vy, oni se mu líbily moje nohy. To říkal, že mám hezký nohy.
3: Co nosí v peněžence?
5: Peníze, řidičák. Karty, no hrozně peněz. A nosí to nejhorší tuhle, vzadu na kapse.
3: Co nosíte v peněžence?
4: No, její fotku nenosím, to se mi jednou vymstilo. Já jsem chodil do Budějovic do školy a už jsem byl ženatý a ukazoval jsem klukům, já jsem chodil dálkově, takže jsem tam třeba byl pátek, sobotu a já blbec jsem jim ukázal fotku manželky a jeden mi tam ze srandy napsal ze zadu, líbí se mu servírka ve Vltavě. No a ona pak na to koukala jednou, cože, jakou servírku zas máš v Budějovicích? A já jí to dlouho vymlouval.
3: Který tanec mu jde nejlépe?
5: No, mám to tango ráda.
3: Který tanec máte rádi, oba dva?
4: No, to nevím, nějaký to tango, takový, to je tělo na tělo.
3: Poslouchala někdy za dveřmi?
4: Asi ne.
5: Ne, to ne, to ne.
3: Kdyby měl den, třeba o 5 hodin navíc, jak byste je strávila?
5: Šla bych spát.
4: No, teďka by asi spala.
3: Když přišly takové ty chvilky, kdy jste začal projevovat nějaké něžnosti, jak jste na to šel?
4: No, u nás to bylo snadný. Máme takovouhle společnou postel. Když jsem byl mladý, jak jsem byl docela divoch, takže ke mně stačilo stačit nohu. Nemusela mi nějak přemlouvat. To jako...
5: Ty on mi tak nejvíc, tak mi třeba do zadku. Nejspíš, ale jinak si na něžnosti nepamatuju.
3: Jakým stylem líbáte?
4: No, já docela rád.
5: On vždycky se volís a to mi vadilo. On se volís a potom šel dát hubičku.
0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Láska je stejná a přece jiná, když vám je 20 a když už máte 8 křížků. Ale něha, touha, starost, radost i pohlazení patří ke každému věku.
1: Jak se proměnila láska Jaroslavy a Václava Soukupových za těch 60 let manželství? Je to stále stejně silný cit?
4: To se časem jako změní. Napřed je to taková ta čistá zamilovanost a pak toho druhého člověka máte jako žabáchu, nebo zkrátka je už to kus vašeho života. Jo, už jako je to něco jiného, no ale jste rádi, že ho máte.
5: My jsme rádi, že se máme. Ráda ho mám a on určitě mě taky. On mi vždycky říká, že bez mě nemůže být.
4: Já když náhodou není doma, tak nemůžu na té posteli spát sám. Já si tam musím dát aspoň ty peřiny, abych si myslel, že ji tam mám. Kdybych měl u ní usláno, nebo tak neusnu. A i tam zkrátka musím vedle sebe cítit nebo...
5: A já ho tu nemám to třeba někam odjede na 2 dny a já si pořád myslím, že je tady. Jako, pořád to, a chtěla bych Vašku, ale v tom si vzpomenu, že tu není. No, pořád jako tu jeho přítomnost cítím.
3: Na co jste na svou paní hrdý?
4: Jak se stála v hodinu celý život. Ona to měla pořád pod palcem a kdo má kdy narozeniny a ta vůbec jako neregistruje a ona všechno ví.
3: Kdy vás překvapil čím pozitivně, kdy jste si řekla, je, tak kluk ještě takhle hezky miluje?
5: To on nezapomene, když máme to výročí, tak vždycky přinese kytku. To jo, k narozeninám se mi snaží taky vždycky popřát, no všechno. S rodinou oslavujeme. To je rád, když já tu rodinu sezvu. On to nechá na mě, ale je rád, když tu rodinu pozvu a pohostím. On říká, ty je tu furt živíš, ty je tu furt hostíš. No ale je rád, že přijdou.
4: Dneska už si přejem jenom, abys byl zdravý, no a to a dokud můžem jíst, pít a tak je to dobrý. Stojí to za to, po těch letech, jo, tak už člověk ví, já nevím, no, co má čekat a to.
3: Je to hledání i radostných okamžiků, děláte něco pro to, abyste i toho druhého potěšili i v tomhle věku?
4: Nám dělá radost ta rodina. Jo, když potom už máte ty vnoučata, pravnoučata, tak se radujete ze všech těch jejich úspěchů. Máte z toho radost taky.
3: Je důležité, aby ty mladší věděli, že pro vás starší je ta rodina důležitá i tak, že ji rádi vidíte a jste rádi za každý okamžik, když se ozvou, když přijdou, když vás nenechají samotné?
5: No to my jsme rádi, to my jsme rádi. Oni nás navštěvují, ale někdy pár dní je pauza a já vím, že některé rodiny se nestýkají celý měsíce, ale my, když se nestýkáme týden, tak už se nám vzájemně stýská. No.
4: A teď, když nám bylo blbě, tak se o nás starala Alice.
3: Je ještě něco, co byste si chtěli splnit, co byste v životě chtěli spolu?

0: No, asi tak.
1: Já bych jí poděkoval za lásku ke mně, ale hlavně za tu lásku k té rodině. Já tu rodinu hrozně miluju tím, že máme už také velkou a všichni jako drží pospolu, jo.
2: I v tomhle věku a teď? Pořád jí milujete?
1: Mm. Možná čím víc. Jo, ona si to zaslouží.

0: Jaroslava i Václav Soukupovi jsou si vědomi síly spojení, které láska představuje. Je křehká i silná. Zamilovali se u tance, protančili spolu celý život a když Bůh dá, zatančí si v prosinci na svatbě diamantové.
1: Jeden chytrý muž kdysi napsal: pravá láska nemá šťastný konec, protože pravá láska nikdy nekončí.
0: Nehledejte lásku. Žijte, milujte, radujte se. Láska si najde vás. Láska je všemocná. To už dnes ví i Petr Kostka.
1: A Carmen Majerová.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Více než 40% Čechů ve věku nad 50 let nemá jasný finanční plán na důchod. Lékařská fakulta v Olomouci bude moci díky nové budově navýšit počet studentů. Fotbalové mistrovství světa dnes večer bude znát prvního účastníka finále. A počasí zítra oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě s deštěm i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů ve věku nad 50 let. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna velký problém, říká Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
3: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, který jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, když to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.

0: Univerzita Palackého v Olomouci o letních prázdninách dokončí dvě zásadní stavby. Na konci srpna bude kolaudovat generální rekonstrukci právnické fakulty zhruba za 80 milionů korun. Medici a studenti pak nový akademický rok zahájí v nové přístavbě za 600 milionů. I díky ní může lékařská fakulta výrazně navýšit počty studentů, řekl to děkan Milan Kolář.
1: Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na dobrých 20-30 let dopředu, kdy vlastně my naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů. My třeba do prvního ročníku opravdu vememe 260-270 studentů v rámci všeobecného lékařství plus ještě zubní lékařství.
0: Policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla v úseku mezi Mazelovem a Ševětínem. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu a také myslivecká sdružení. Upřesní mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová.
2: Na hlubocké policisty se obrátila řidička, která dnes kolem 7 hodiny ráno jela do zaměstnání mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, kterému se říká Soudné pole. Patřila zvíře, které vypadalo jako puma. Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba 10-metrovou vzdálenost a je si dle své výpovědi jistá.
0: Policie toto oznámení nadále prověřuje a lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Sport. Fotbalisté Francie a Španělska zhruba před hodinou na mistrovství světa nastoupili do úvodního semifinále. Zatím se více daří Španělsku, které po prvním poločase vede gólem z penalty 1-0. Vítěz tohoto utkání nastoupí v nedělním finále proti lepšímu z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel je na programu zítra večer se začátkem opět v 21 hodin. Počasí. V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubývání oblačnosti a v této oblasti postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni. Zítra na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak bude oblačno až polojasno. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. A na severu republiky většinou kolem 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na Pražském okruhu, u Černého mostu čekejte kolony a to v obou směrech. Kvůli práci na silnici, silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu, trochu se tam zdržíte. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího Divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
5: Ať žijou konzumáci, ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale

0: Soudruhu Ženíšku,
1: vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
2: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
1: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
2: Tady ho máte.
1: Řeknete nám několik slov, Ivane?
3: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
2: A zvlášť bystrého brankáře.
3: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
4: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
1: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
4: Kdo jako já?
1: No zajisté.
4: Tak co bych tak řekl. Sleduji tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
5: Pepa Beck je náš rek.
3: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
4: No to ví, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
3: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
4: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
3: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
4: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
6: Synu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
7: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
8: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
6: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
9: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
10: František a Jura byli drobní a mrštní.
6: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
10: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
7: Po 6 kilometrech?
6: Šelem vzad.
10: A zpátky to vzali klusem. Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
6: Kluci, každý musíte umět všechno.
9: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
10: falšovat, střídat v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
11: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
12: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
9: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
12: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
9: dobíhat, vybíhat,
12: vyrážet míč robinzonádou,
9: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
12: falšovat, nestát offside,
9: přeskočit nastavenou nohu, kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
10: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
9: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
12: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
10: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
12: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
6: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
10: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali kdejaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči. Pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku a hodinu odpočívali.
8: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
0: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
10: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
8: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
10: Sprchy v chalupě neměli.
6: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
2: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
3: SK, Klap Zubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klap Zubova 11 zařazuje do 3. třídy.
4: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pambu, že to jednou natřete i Slávii, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probíjet kupředu. Jináč to ve světě nejde.
0: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
5: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klap Zubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
6: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
7: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
4: To bude zápas.
0: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klap Zubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a je v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
0: 14-0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
0: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0, 9-0, 12-0, 10-0,
2: 8-0, 15-0, 7-0,
1: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
3: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
4: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
5: Paní Klabzubová, telegram!
3: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
4: A teď už zbývala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
6: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovu jedenáctku.
4: Přijela v autobuse.
3: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
7: Nadáme!
4: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
8: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
4: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
2: Celou Klabzubovu jedenáctku odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
6: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
3: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho jedenáctka vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
9: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
10: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu. Totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

klepetá. Zazvoní už rána, míč se v síti třepetá. Stop, šut, už to piš, raději níž, než libíš. Stop, šut, už to piš, ať

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Chormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, sbohem. Sbohem, Chormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásal srdečně rukou svému dlouholetému příteli Chormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Chormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Chormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném pažení malá dvířka. Chormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic, řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Chormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Chormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Chormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Chormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. 2 šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domům telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Chormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psáti postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Chormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Chormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mě dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedení než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sásku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci. Sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Chormik se na střeše odmlčel, naslouchaje drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 10 minut po 17. hodině rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, nedaže byste ho slyšeli ze zárobí. Pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdinů Huddersfieldských. Je rozkoš dívat se na pružnost těch 22 nohou, na moutné klemby hrudníku pod žlutými a modrými pruhy drezu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat našeho očekávání. 3-1 zní výsledek sázek, v níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec. Už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se být zaraženi pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat jí odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pan Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosty. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zády. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17 hodin 21 minut 16 vteřin. Střední útočník Klabzugu podal míč pravé spojce. Čárkot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Čárkot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho, čert ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr, míč se přenáší šikovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a bekem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červeno-bílý dostihlo míče. Pol se jich před, no tak. Ale už je pozdě.
0: Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzi! Oh!
1: Je tam.
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 vteřin od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak, No tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. Dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, který mi doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno, ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejban odchází a teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě. Ano, jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormík shodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jejž měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře? Že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme. Nebo spíš, tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubáku. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Judu. Judu do totiž Jirku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést? Nebej těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Taky s vámi jezdí.
4: Ne, Bůh uchovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc, než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl nežli králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podá mít. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnout špičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, nebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo. A abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
3: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutná.
4: To bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku. Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelený střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
6: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: šup, už to piš, ať gol uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: No, vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nehvízdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, copak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bejvali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No? A tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
4: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
5: Táto, kolik máte peněz?
6: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
5: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
6: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas... Nás samozřejmě něco stál.
5: No stál, samozřejmě, ale tak je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
6: No bo co pak?
5: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
6: Jestli jsme zajištěni, jo?
5: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
6: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živí vy sami?
5: O nás se nestarejte.
7: Budeme třeba dělat trenéry.
6: No za peníze.
8: No bude, ale... však se o nás ještě porvou.
6: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
5: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrbovat kde jakýho pijovatýho kluka.
6: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškrboval?
8: Ale no, jen to řekni tátovi, Honzo, řekni mu to.
5: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
8: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
9: Ale Mičudu měli bezvadnou, koženou.
5: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo klapzubáci.
9: Musím říct, že s úctou.
5: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
6: A... No a?
5: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
7: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
5: Porážka, to by nebyla žádná hamba.
8: To povídá ten pihovatej kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
3: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
4: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
3: Starý Klap Zuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
8: Telegram.
5: Jaký telegram?
4: Od koho?
6: Od londýnskýho Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
4: Austrálie?
8: Mistrovství světa? Tato, a co vy? Co vy tomu říkáte?
6: No co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám ve vsi pluh a rozoráme hřiště. No pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo? Jináč, arci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set sakra kontinent, to bychom se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo? No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že Klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazují flintu do žita.
8: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
6: No jo, to, co chcete dělat, se sakra manšafte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jeme.
8: Počkejte. Tak dobrá, táto, zoráme hřiště, no, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
6: Jinou, set sakra hospodářství, no pak budeme čekat, až vyroste to bobilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
8: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
5: Správně, Honziku.
8: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
6: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
8: 13 dní.
6: Z Bombaje do Sydney 20.
7: No asi 30. Za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
8: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
6: Takže
8: se do té Austrálie jede.
10: Divadlo pro vaše uši.
11: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně!
1: Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
2: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť.
3: Uvítací potlesk 320 tisíc dlaní.
1: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
4: A pak rázem zoufalé ticho.
5: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lůlky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
1: Dostali gól!
6: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousil královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
7: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl před branku, náš skvělý short vyrazil ze středu útoku.
8: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
9: Klapzubové! Právě dostali gól!
10: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových, že prý si také občas zahrají kopanou, a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vzteky. Set sakra manšafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
3: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
7: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
0: Útok bílých. 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
3: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
7: Ale to už leží pod sítí branky.
8: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
0: Kombinace?
7: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
8: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
7: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
0: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
3: Prodírá se vpřed,
8: teď se jen kutálí
3: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11.
8: jak to vlastně bylo.
7: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
1: 1-1. Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se Palší stočil a spadl na druhém konci.
8: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
1: 3-1.
7: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
1: A pozor, pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
11: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
8: Kličkou doprava a hned doleva se uvolní.

0: I offside, neuznal.
1: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
2: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
0: Osmou.
2: A 9. branku. A co bylo potom?
3: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
1: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
2: A potom?
4: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
2: A potom?
4: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas a jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Den pomalu končí a právě teď je možná ta správná chvíle se na chvíli zastavit a zavzpomínat. A jestli vás zajímá, na co zavzpomínat, tak dnešní téma zní slova, která mi zůstala v paměti. Asi každý z nás někdy slyšel větu, která ho nějak potěšila, povzbudila, dodala odvahu nebo naopak změnila jeho pohled na život. Někdy stačí jenom pár obyčejných slov, která si neseme v srdci potom po celý život. Vzpomínáte si na větu, kterou vám řekli vaši rodiče, prarodiče, učitel, přítel nebo někdo úplně cizí? Jak vás ovlivnila? Vracíte se k ní dodnes, když potřebujete třeba povzbudit nebo se nějak rozhodnout? Budu moc ráda, když se podělíte o své vzpomínky. Slova, která mi zůstala v paměti, opět opakují téma. Zavolejte do zlínského studia nebo nám svůj příběh napište. 731 800 900 to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, moc vás zdravím ještě jednou, nádherný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek, a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích

čem ty děláš chyby. Chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna jediná věta, aby člověku vykouzlila úsměv nebo dodala odvahu na dlouhé roky. Právě takovým slovům bude patřit dnešní společný večer. Paní Jarka je s námi, zdravím vás.
1: Já zdravím, dobrý večer, Jaruš a všechny lidičky. A ještě než začnu, tak bych chtěla vašemu kolegovi Borkovi popřát jakýho svátku, tak včerejším narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu a zdaru v práci i v celém životě. To a aby byl s námi, abyste byli všichni s námi v rozhlasové lince.
0: To je od vás milé, Jarčo. A teď k tématu. Slova, no, která mi zůstala v paměti.
1: Ano, Jarko, víte, tenkrát jsem byla za mamkou 6. listopadu, letos to bude 7 let, co jsem za ní byla. A po, no prostě jsem tam byla s papírama, že aby mi to mamka podepsala. A pak mi povídá.
0: Počkejte, Jarčo, kdybyste to upřesnila, kde jste byla a s jakými papíry, jestli je to teda důležité pro to téma? V nemocnici.
1: Byla jsem za ní v Liberci, v nemocnici. Jo. A pak tam mě mamka říká, Jaru, zvládneš to, zvládáš to? Říkám, no zvládnu to, zvládám to. Ale nevěděla, v tu chvíli mě nedosvaklo, že to uslyším mamko naposled a vidím ji naposled živou. No a pak druhý den nám volali lékaři, že maminka babička umírá. Takže víte, nebylo to příjemný, ale člověk se s tím musí poprat. S tím, že už člověk rodiče nemá, takže to už je takové. I tenkrát moje babička říkala, Jaru, uč se německy. A já jsem to nechala být, no ale udělala jsem to tak, že jsem si nasívala slovník a napsala jsem i přání k narozeninám. Vorní neteře už i manželovi. Takže takhle. Bylo to takový všechno skvělý i smutný, ale člověk musí to brát, jak to je. A musíme člověk s tím bojovat a musíme prostě se bavit. Ne jako být brečet a musíme se bavit. To jakoby nešlo.
0: Jsou slova, která si pamatujeme celý život a pak jsou ta, která bychom si tolik přáli slyšet ještě jednou. A, nebo jakákoliv jiná, ale hlavně, kdyby ten člověk ještě tady s námi byl a povídal si. Ale řekla jste to hezky. Určitě,
1: děkuju.
0: Když člověk slyší poslední větu své maminky, tak věřím, že to je asi ta, která v nás zůstane, ano. Protože nám to připomíná tu její laskavou osobnost a všechno, co nám předávala každý den. Tak děkuju moc za to milé sdílení, Jarčo. Řekněte mi, myslíte si, že vy jste někdy řekla nějakou větu a občas vám někdo připomene, no já se na to pamatuju, jak jsi mi tehdy řekla, moc mi to pomohlo, nebo často si na to vzpomenu. Měla jste někdy nějaký takový proslov, anebo si nic nevybavíte?
1: Mám totiž od segry jako děti, jako vnoučata a říkali, Jaru, Jarčo, máš pravdu, klidně nám můžeš dát v tomhle věku i na hubu. Takhle. Mě řekli, když se providí, když prostě udělá něco a neuposlechnou, třeba mě taky klidně může dát i na hubu.
0: Dobře.
1: To jako bylo pěkný vodič.
0: Bezva. Tak Jaru, děkujeme, že jste s námi, opatrujte taky. Se, zavolejte zase někdy.
1: Taky. A krásný prázdniny a dovolenou všem. Ještě přeju.
0: Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu společné téma, která je blízké snad každému z nás. Slova, na které se nezapomíná a která nás provázejí celým životem. Zavolejte do zlínského studia, kde na vás čeká Jarka. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nádherná.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Eliška, která volá z Olomouce. Vítám vás.
2: Dobrý večer, Eliško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
1: Můžeme připomenout téma, a to zní slova, která nás provázejí životem. Já už vím, o čem budete hovořit, bude to dojemné, tak prozraďte to také našim posluchačům.
2: Už jste to ode mě možná slyšela, ale musím se o tom zmínit, protože to jsou slova mojí maminky, která už je to 82 let a bylo to v roce 45, nás bylo 6 dětí a maminka nám zařizovala v oblečení, tak šla s mojím bratrem 13-letým a sestrou 11-letou do města, kde měli mít na míru toho oblečení. To je tak v krátkosti. No a zůstali doma tři malí. Jeden měl 7, jeden 5 a Libuška, ta nejmladší, měla 6 neděl. A já poslední slova slyším, co mě maminka říkala, to nebyl konec války, ještě to bylo, ještě už skoro končil, vez si Libušku ke krytu a prosím tě, opatruju a starej se o ňu. To byly poslední slova mojí maminky, které nikdy nezapomenu. A já se o ní starám, ona už je babičko, ale já se pořád musím o ní starat, protože maminčiny slova slyším. A já jsem se o ní starala dost, protože můj otec ji dal do adopce a mě bylo 16 let a já jsem mu hledala, až jsem mu našla. A celkem jsem byla spokojená zase těmi slovy. Protože jsem věděla, že je dobrých rukou, že má teda ty náhradní rodiče výborný, tak jsem byla už spokojená. Takže pak už jsem se s ním sešla až v těch 18 a od té doby jsme pořád v kontaktu. Takže toto byly moje slova mojí maminky, které jsem snažila plnit. Takže tak jsme mi skončili, ona zahynula při tom bombardování. A ty dva sourozence s ní, takže jsem se snažila mamince vyhovět, tak si myslím, že to nejde zapomenout.
1: Ne, paní Eliško, to byla silná vzpomínka. Poslední slova vaší maminky se pro vás stala vzácnou památkou na člověka, kterého vám válka tak krutě vzala. Určitě i po těch letech vám přetrvává ta její láska, se kterou odcházela ve vás a vaši sourozenci, kteří jsou ještě na světě, tak vlastně můžeme prozradit
2: posluchačům. No už jenom ona, ta Libuška a já, už jsme dvě.
1: Aha.
2: Ty dva už zemřeli, protože oni trpěli jako děti, protože já už jsem byla trošičku dospělejší, bylo mě 12 roku, takže jsem šla brzy z domova. No a ti trpěli, takže brzy zemřeli ty bratři, a i ten, co mu tenkrát bylo se mnou, a i ten. Takže už jsme zůstali jenom my dvě a máme se rádi. Ona navštěvuje mě, já už tak moc ne v těch mých letech, ale pořád jsme v kontaktu.
1: Paní Eliško, já nevím, jestli byste svolila, nechám to na vás, ale pokud bychom řekli posluchačům vaše příjmení, tak bylo by možné, že by si vás třeba chtěli dohlednat na paměti národa a celý váš příběh vyslyšet.
2: Ne, já jsem byla z Brna a jmenovala jsem se Bugnerová.
1: Ano, ale teď jste v paměti národa, což si může každý posluchač vyhledat, když si zadá do vyhledávače vaše jméno, tedy už jakoby vdaná, tak si může vyhledat celý váš životní příběh. A je to teda, mohu říct to příjmení?
2: Moje teď to mám?
1: Mhm.
2: Vidakovičová.
1: Ano, Eliška Vidakovičová, ročník 1933. Ja? Mě totiž paní Eliško spousta lidí psala v průběhu posledního roku, jestli bych nemohla dát na vás kontakt nebo říci, kde vás najdou právě v té paměti národa. Tak já jim to vždycky pošlu, ten odkaz, kdo mi napíše, a tak mě napadlo, že teď, když vás tu máme, takže no, bychom to mohli říci všem, vykřičet do světa.
2: Už mě napadlí po Olomouci, takže já jsem tam už byla na tom kontaktu.
1: Ano, vím. Výborně. Eliško, no.
2: A hlavně u vás.
1: Ano, také jsme se potkali, byla jsem u vás na čaji a právě jsme zorganizovali tady toto natáčení. No. Za což moc děkujeme, protože uchovává ty příběhy. Je velmi důležité a cenné.
2: Mějte se moc a moc pěkně, děkuji za to.
1: Děkuju. No a kdyby se chtěli ještě i někdo z vás třeba někdy k nám přidat do paměti národa a říct si svůj příběh, tak se na mě obraťte, najděte si mě tady v Českém rozhlase, teda ve Zlíně, a zkusíme se domluvit. Děkuju, že jste s námi, děkuju paní Elišce, že si s námi povídala. Dnes je to o tom, že jsou slova, která vyšumí, a pak jsou ta, která v nás zůstávají celý život. Máte i vy takovou větu, kterou si dodnes nosíte v sobě? Jestli ano, volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, nebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát?

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o vzpomínkách, které nestárnou. O větách, které nás pohladily, povzbudily nebo ukázaly správný směr. Je s námi paní Ludmila, která volá z Brna. Říkala, že to trošku odlehčí, tak jsem zvědavá, kam budou její slova směřovat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny linkaře a zvlášť vás, Jaručko. Tak já vám řeknu jednu větu, která mě zní, když mě bylo 28, měla jsem dvě děti a byla jsem na návštěvě u svých rodičů. A měla jsem 3letou holčičku a 6letého chlapečka. A šli jsme na vycházku a ta malá pořád kňučela, že jí bolí nohy. A já říkám, a to není možný, mamko, co taky bolí nohy. A ona, víš co, pojď, já jí koupím jiný. A šli jsme do obchodu a ona prohlásila, dobrý den, máte andulky? Pochopila jste to?
0: Ano.
1: Víš co, Jarmilky? Tak říkám, máte andulky.
0: Milé.
1: Takže strašně jsem se to musela.
0: No a jaká byla odpověď?
1: A oni se na mě podívali a já jsem se začala strašně smát. A oni říkali, a jo, myslíte Jarmilky? Jo, tak máme. Já jsem se tak smála, ale že jsem musela normálně jít ven. Já jsem se nemohla zastavit. A do dneška, když jsem to vykládala vnoučatům, protože jedný vnoučata mám, který už teď mají děti, a jedný mám, které má 15 a 12. A oni mě vždycky říkají, babi vykládaná o babičce, co zase řekla. Takže i andulky. A druhá věta je, měla jsem přítele, byla jsem s ním 15 roků, a už je to 17, co zemřel. A ten vždycky, jsme spolu jezdili na chatu, a on vždycky pro mě přijel autem, my jsme spolu jako nebydleli. A vždycky jsem si sedla a on prohlásil. Fialová a smrt se neváže. A to do dnečka, když sedám do auta, tak na tu větu to si vzpomenu.
0: Krása, krásné Ludmilko, no a to jsou teda věty, které vám někdo řekl a vy myslíte, že jste prohlásila někdy nějakou takovou pověstnou větu, která leží v paměti třeba vašim dětem, vnoučatům, přátelům?
1: Mojím dětem může znít v uších. Když dorůstali, tak já jsem říkala, měla jsem teda kluka a dvě holky a byly od sebe 8 lety holky. A těm jsem říkala, nevdávejte se brzy, protože já jsem se vdávala v 18, nemusela jsem se vůbec, ale taky jsem na to doplatila. Takže obě dvě si nevzali ze mě příklad a vdávali se, až jí bylo 22 nebo co, 21. Takže takhle, toto můžu, a oni to říkali svým dětem, teďka co ta prostřední holka, tak ta má teda už vnoučata a představte si, Jaruško, že do roka se jí obě dvě vdali, do roka. Jedna měla svatbu v srpnu a jedna měla svatbu, ta mladší měla v říjnu. A oni do roka měli najednou dvě vnoučata a teďka do dalšího roku mají další. Takže oni mají normálně 4 vnoučata, oni se můžou zbláznit z toho.
0: To je poklad.
1: To je hrůza. To je hrůza. Dneska mě volala ta prostřední a říkala, my jsme byli v Itálii a vrátili jsme se, prvně jsme šli se podívat na děcka, oni je strašně prožívají, ty vnoučátka, a ona říká, a jsou nemocná. Já říkám, všechny nemoci se chytají od dětí. To já jsem vám říkala. A říká, tak mám musela jsem jít na neschopenku.
0: To je pravda.
1: A já to taky, všechno od těch vnoučat jsem chytla, když jsem je hlídala.
0: Bývá to tak, ano. Ale To přejde. To je jenom, když jsou ty děti asi malé.
1: Takže to jsem vám chtěla odlehčit.
0: Jako. Ano, vy jste nám slíbila odlehčení. Děkuju, děkuju, že jste nás tak originálně překvapila jinými větami vašich blízkých, protože právě to je dnešním tématem slova, na která nezapomeneme.
1: Tak jo, děkuji vám, že jste mě vyslechli, dobrou noc a přeji vám krásné léto ještě.
0: I vám.
1: No a u nás ještě vůbec v Brně nezapršelo. Vůbec ani kapka.
0: U nás ve Zlíně velmi jemně. Ano, stále čekáme, jestli krásně zalijou zahrádky. Zatím nic.
1: Říkali, že mezi Brnem a Zlínem, takže byla nějaká velká bouřka.
0: Tak to musela být nějaká skulina, která nás minula, ale uvidíme, třeba to ještě přijde. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Máme 4:04. Vítejte u večerního povídání, kde mají hlavní slovo vaše příběhy. Dnes ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince hledáme věty, které v nás žijí dodnes. Paní Jitka je s námi, paní Jitka z Brna, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám vzpomínku na dceru, který už je teďka 60 roku. Když byla malá, tak se ráda čvachtala. Já jsem ji nachystala, jsme byli u babičky, která neměla tenkrát vodovod. My jsme chodili ke studni pro vodu, a takže ve bandlíku jsme se umývali a já jsem to nachystala na štokrdu, že tam budu umývat děcka. A já říkám, Jari, nech to, nebo to byli, že ona kolem toho pořád chodila a chytala se toho. No a otočila jsem se a najednou slyším vodu na zemi. Tak ona se na mě podívá a říká mě, šužla a šukača. Uvědomila si, že to teda neměla dělat a už se sama sebe odsoudila k trestu, že je zlá a že je kača.
0: To je milé.
1: Takže to dodneska si na tuto větu vzpomínám.
0: Tak dětský smích, koupání v lavoru, taková malá neplecha, to no, je milé. Takže myslím si, že to jsou věty, které si opakujete často, když se vidíte, nebo potom, když třeba, jestli máte nějaké vnoučky.
1: Ale už dlouho jsme na to nespomněli, vy jste mě na to teďka přivedla, na tuto vzpomínku. Tak. To bylo takový, jako z umělé hmoty jsem měla, takový pěkný oranžový, větší, to jsem jako měla jenom na pro děcka. No a takže sužla a šukača byla.
0: Pěkné. A je tu už nějaké další takové památeční věty, možná při výchově, ty jsme ještě třeba tady nezmiňovali, co jste nejčastěji opakovala třeba vy vašim dětem, oni už vám říkali, mami, prosím tě, my už to známe na spaměť, slyšíme to posté, tu větu. Je něco takového?
1: No tak ani ne, no tak oni věděli, že když se domluvila a pustila jsem je na určitou dobu, že musí být doma, tak to teda dodržovali, tak to celkem bylo bez problému. A my jsme měli, když byli malí, tak jsme bydleli v takovém rodinném domku a tam byla velká zahrada. No moje dcera ráda lezla po stromech, tak to se mi teda vždycky říkala, dávej pozor, ať si něco nezlomíš a tak to mě říká vždycky, mami, ty už mě to říkáš po desátý. Tak to jo, to se mi opakovala dost často, no ale tak jinak ne.
0: A paníčko, jaká slova byste chtěla dnes někomu říci, kdo už je nemůže slyšet? Byla naopak nějaká taková nikdy nevyřčená slova a mrzí vás to?
1: No tak ani myslím, že ne. Můj muž už tady není delší dobu, ale my jsme měli 3 domácnosti, takže jsme moc neměli čas. Na Slovensku se manžel narodil, tam jsme měli chalupu. Já u velké byteše, jako po mých babičce a dědečkovi a domácnost v Brně, takže my jsme měli pořád v chalupu jsme byli. takže ani
0: práce, starosti, pomlčka radosti.
1: Práce, starosti, ale tak dokonce nám to všechno vycházelo. Všechno jsem tam vypěstovala, dala do sklenic, zavařila, pak jsme měli na zimu a vzpomínali jsme, a jak to bylo fajn. Když manžel žil, tak jsme měli autíčko, takže jsme jezdili, byli jsme jako, nebyli jsme na nikoho odkázáni, byli jsme svoji páni, když jsme kam chtěli jet, tak jsme jeli a teď už jsem sama, takže už je to, jenom vzpomínám.
0: Jsme rádi, že vzpomínáte i s námi. Jitko, moc děkujeme za vaši účast v Noční lince, za milý telefonát, budeme se těšit na další. A teď vám posíláme divokýho byla ze Zlína do Brna. Ano?
1: A když budete někdy mít možnost, milovala jsem od 5 let písničku Věřím vám, zpívával to R.A. Dvorský. Kdyby se to tam někde našla, tak bych byla ráda, kdybych to slyšela v rádiu.
0: Zeptám se kolegy. Uděláme, co
1: děkuji vám moc jde. Krát.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bude 11:45, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. S námi je další návštěva. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, paní Jaruško.
0: Paní Vlastinka Skrnová, vítejte. Tak jakou radu jste někdy v životě dostala nebo dala, o jakých větách, které ve vás zůstaly, které stále nosíte v srdci, budete hovořit?
1: Víte co? Já jsem slyšela na válkách, když naši dal jsem úpletičky a tam děti vykládají rodičům.
0: Vlastínko, můžeme poprosit vypnout to rádio?
1: Jo, promiňte, Jarunko, promiňte.
0: Nic se neděje, držte hlavně myšlenku a pokračujte.
1: Už to činím. Normálně jsem tam slyšela, jako, že by děti vykali rodičům a mně se to strašně zalíbilo. To jsem byla malá, já nevím, 7 roků jsem měla, že jsme tam poprvé s tatínkem byli a mně se to strašně zalíbilo. A já jsem začala vykat rodičům a taky jsem vykala do konce jejich života a když o nich mluvím, tak vykáním. Jo, a mně se to hrozně líbilo. A do dneška akorát jeden kluk teda tak mě vyká, jinak všichni mě tykali, nemohla se mě na, jako tohle to naučit.
0: Jako myslíte vaše děti, že jste chtěla, aby vám vykali?
1: No, já jsem chtěla taky, protože se mi to hrozně líbilo.
0: Takže jeden kluk to zvládl, jo? A těm ostatním to připadalo jakoby nepřirozené, takže vám tykali ostatní děti.
1: A pak ještě, maminka, když jsem se vdávala, maminka mě říká, Vlastínko, víš co, vždycky si dej peníze na každé dítě, tak 200 stovky měsíčně a uvidíš, jak se ti povede a nikdy si neber půjčku. Vždycky dělej tak, aby jsi ušetřila a bez půjček. No, tak jak kdyby to chudák tušil, jak to bude vypadat, že? No a já jsem poslouchala a dobře jsem propouhla tím životem, jako sice...
0: A vzala jste si někdy půjčku? Ne teda, jestli jste poslechla, tak to tím myslíte, že nevzala?
1: Nikdy jsem si nevzala. Vždycky, když toho jsem neměla na to ještě, tak jsem ještě další měsíc nebo 2 měsíce, než jsem ušetřila a protože jsem zůstala s dětma sama, že se 4 dětma, takže jsem měla dělat. No, ale pak kolikrát krušné chvíle, ale já jsem si nevzala půjčku, pračka se mě pokazala, dělala jsem mlíkárně a tam mě řekl ředitel mlíkárny v Bruntále, byl strašně hodný ředitel, strašně, já jsem zapomněla jméno, strašně hodný, děvčata, jestli mě někdo slyší, ví, o kom mluvím, jo. Ten, když tohle, já jsem vypověděla mě ta lednička.
0: Aha, Vlastínko, to bychom trošičku odbočovali od toho tématu, rozumíme, pochopili jsme to, že jste to zkrátka vždycky zvládla bez půjčky, takže jste vlastně uposlechla radu maminky, celou dobu jste to asi v sobě nosila. Já bych se vrátila k tomu vykání, to mi přijde hodně zajímavé. Je v tom samozřejmě cítit velká úcta, když si člověk vyká, jenom asi nebylo pro vás trošku zvláštní, že i nějaké dítě vám vykalo a jiné tykalo?
1: No.
0: To muselo být úsměvné.
1: Ale na válka já mu tam se vykalo. Na válkách se hodně.
0: Ano, já si myslím, že nejenom na Valachách, ale že vlastně jedno dítě vám tykalo a druhé vykalo. Pochopili jsme to dobře.
1: No, ano, ano. Mm-hmm.
0: Vidíte to.
1: No. A i moje děti jsem naučila vykat, akorát jedna holka jako vtyká. Jinak všichni vykali.
0: Dobře. Tak děkujeme za vysvětlení i za návštěvu. Jo. Děkujeme, že jste byla s námi a vysílala teď noční linku.
1: Já vám přeju hodně do života, jenom to krásné. A ať se vám všechno podaří, co budete potřebovat.
0: To milé, děkuju. Ať
1: trokujete taky tím životem krásně.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla paní Vlastinka, které děkujeme za návštěvu. Dnes vzpomínáme na slova, která nám nesmazatelně zůstala v srdci.

0: Brna. Vítejte a povídejte. Téma slova, která zůstala v paměti.
1: Vím. Dobrý večer. Zdravím vás a všechny dobré lidičky ponocující. Téma se mi líbí, téma se mi zdá hezké, tak jsem si řekl Jaroslavě, zkus říct si pár slov k tomu, no, tak, takže tak činím. No, já bych řekl, že nejvíc na vývoj a život nasávající člověka, že má vliv rodina, v které vyrůstá, a v tom, jak vyrůstá, jak je vychováván, tak to si myslím, že je úplně nejdůležitější pro nastávající život. Jestli se mnou souhlasíte?
0: Ano, určitě.
1: Ano, je to tak. No, takže já se zmíním. No, tak zajisté, já jsem vyrůstal v dobré rodině, s mými třemi sestrami, a tak rodiče měli zajisté na mě velký vliv. Spíš bych řekl táta, který dost horoval pro férovost, přímost a tak dále. No ale myslím, že nejvíc mě do života ovlivnila moje zlatá babička, maminka táty, babička Filoména. Už jsem se o ní zmínil, jako co by vypravěčka, jestli si vzpomínáte.
0: Připomeňte posluchačům, jestli o tom budete ještě dál hovořit.
1: Prosím?
0: Já si vzpomínám, ale pokud to je teď důležité pro to téma, no, tak to posluchačům přibližte.
1: No, tak víte, o kom mluvím, jo?
0: Ano, ale aby to posluchači věděli?
1: No, tak řekl jsem, maminka táty, babička, no, jménem Filoména, ale já nechci vracet se, jak to říct, jako k tomu tématu něco.
0: Ano.
1: Tak, no, takže, jak už jsem řekl, tak nejvíc mě ovlivnila nastávajícím dospívání a nastávajícím životě právě ta babička. Ona byla nesmírně hodná. Ona byla zlatá. To byla taková dobrá duše. A byla velmi, velmi inteligentní. A byla s ní sranda. A třeba, i když se rozlobila, tak já jsem od ní neslyšel v životě nějaký vulgární slovo, tak co mě, tak nejjadrnější slovo bylo, co jsem tak, co si vzpomínám, třeba safra porte, jo, a takový.
0: Aha.
1: A ona, paní Hruško, já jsem k ní velice často chodíval, poněvadž, jak už jsem se zmínil, byla skvělá, dobrá vypravěčka a byla velmi hodná, takže jsem k ní velice často a rád chodíval. A tak ona mimo jiné, ale ne nějak násilně, ale vždycky to bylo nějak v kontextu k něčemu, jako, tak mě vždycky říkala, Jaroušku, prosím tě, buď hodné a nelží. A nebuď, a když bude někdo k tobě zlý, a oblíží ti třeba, neoprácej mu to. A ona, jo, a tak, takhle podobně, no. A ona, já jsem na ní viděl, jak si to moc přeje, víte? Jak, jestli mi rozumíte.
0: Mm-hmm. Jaroslava, já vždycky přemýšlím, jak to, že jsou ty babičky pro náš život tak klíčové, tak důležité.
1: No tak to tak, prostě to tak je.
0: Prostě to tak
1: a
0: je.
1: Já, jak už jsem řekl, já jsem prostě viděl, cítil, jak ona si to přeje, jak mě chce

0: v dobrém ovlivnit. A jelikož jsem ji měl velice rád, miloval jsem ji, tak já jsem se o to snažil, víte? Už tehdy jako kluk jsem se o to snažil, abych se takhle choval, jak ona si to přála. Proč jsem se o to snažil a myslím, že mi to vydrželo stále. I když mám-li být upřímný, tak ne vždy se mi to daří. Když se někdo právě v duchu její výchovy, když se o to snažím a někdo se ke mně zachová nehezky, třeba až zle, tak já kolikrát já to nechám plavat a nijak nereaguju a neoplácím. Tak si někdy říkám, že můžu působit lezně někoho, jako že jsou naivní nebo hloupí, možná až infantilní, ale ono je to úplně jinak. Jo, jak si mi rozumíte.
1: Ano.
0: Je to prostě úplně jinak. Ale zase, víte, ale když to nesvedu, když se hodně rozčilím, rozlobím, tak potom to stojí za to. Potom vybouchnu a...
1: Jaroslave, potom... Já myslím, že to je velmi silná životní zásada neoplácet zlo dalším zlem. Není to vždycky jednoduché, člověka někdy přemůžou emoce.
0: Není.
1: A možná to okolí opravdu může překvapit někdy a působit neobvykle.
0: Ano.
1: Ale já myslím, že to je velmi dobře a že tím vlastně to okolí vždycky úplně odzbrojíte, protože je to jakoby, jak říká jedno přísloví, když jde někdo ranou do dveří, tak vlastně nejvíce překvapený, když se najednou ty dveře otevřou a on je nemusí prorazit, tak to je asi takové podobné. Tak to je chválihodné.
0: Ne, Jarušku, ano, taky si to tak nějak podobně říkám. A jak už jsem řekl, víte, tak já nejsem svatý, zajisté. Samozřejmě, že nejsem svatý. Takže když někdy se fakt jako rozlobím, tak to opravdu stojí za to. Tak bych vám nepřál někdy slyšet ten můj výron vulgárních slov. Ale stává se to zřídka. Opravdu se to stává zřídka. Jinak se snažím... Jinak já jsem to babiče slíbil a tak se o to snažím, no, jestli mě rozumíte.
1: Ano, právě je to chválihodné, moc to oceňuju, právě o tom je dnešní linka, mluvíte přímo k věci, o slovech, která v nás zanechala tak silnou stopu.
0: Ano.
1: Pro vás to tedy byla slova vaší babičky. Děkujeme.
0: Právě proto, že jsem jí měl moc rád, a tak jako si to, myslím si, říkám si, že si to zaslouží. Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví a dobrou noc přeji.
1: I vám, pane Jaroslave.

0: 8 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, je tady další hodina Noční linky. Já jsem ráda, že zůstáváte s námi i v této pozdní chvíli, kde je možná trochu víc času na vzpomínky, zamyšlení i obyčejné lidské povídání. Dnes večer si připomínáme slova, která v nás zůstala. Věty, rady, vzkazy, které jsme si odnesli od lidí, kteří pro nás něco znamenali. Vaše příběhy ukazují, že někdy i úplně obyčejná slova mohou mít sílu provázet člověka celý život. Pokračujeme tedy v našem společném večeru a budu ráda, když se k nám přidáte se svou vzpomínkou. Co vám kdo řekl, na co dodnes vzpomínáte? 731 800 900, volejte z Línské studio Českého rozhlasu, volejte z celého Česka k nám na Moravu, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci, s námi je další návštěva. Krásnou noc, komu a kam, vítejte v Noční lince. Halo, halo.
1: Ano.
0: Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Tak poprosím stlumit rádio. Taky je tam paní Boženka, která volá z Karlových Varů, je to tak? Halo? Slyšíme se? Ne, tak spojení nevydrželo, mrzí mě to. Tak zvedneme telefonní linku číslo 2. Koho jsme překvapili, kdo je s námi ve vysílání? Moc vás zdravíme a vítejte v Noční lince.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc, kdo volá?
2: Jmenuji se Václav.
0: Václave, téma znáte?
2: Samozřejmě.
0: Slova, která mi zůstala v paměti, připomeneme ostatním posluchačům, kteří si nás naladili třeba právě teď. Tak co k němu máte?
2: Byl jsem v těžké životní situaci. Neměl jsem práci, byl jsem nemocnej a manželka si nechala poradit na nespavost prášky, drogy, takže to vůbec nešlo. Takže nevěděl jsem, co dělat. Říkám, takový život nestojí za nic. Tak jsem si vzal pro vás a šel jsem se oběsit. Byl tady můj syn a říkal manželce, neboj se, on se vrátí. Vrátil jsem se. Vrátil jsem se a musel se smát, protože si vzpomněl na to, co říkala moje máma. Ta říkala, dneska je tak krásně, kdo by se oběsil, by to litoval. Měla pravdu. No a pokračoval jsem dál. Když se můžu oběsit, tak se aspoň otrávím. Tak jsem volal lékařům, lékařkám, ty mi říkali, že oni léčí, že mi žádný prášky nedají. Tak jsem se dovolal zase lékárníkům. Dovolal jsem se paní do Lodenice a to mi poradila. Pane, zažijte si o předčasný důchod a máte jeden problém řešený. Já jsem to udělal, já jsem jim poslech a už je mi 84 let, jsem na tom velice dobře zdravotně a psychicky, akorát, že teďko nespím, protože jsem starý člověk a dneska mě asi ublížila nějaká řidička autobusu. No a to přelížím, odpouštím. Já se řídím 10 vody, kterým se říká desetero, a řídím se dalším očenášem, kde se říká odpust, tak odpouštím všem. Takhle žiju a říkám, jim 84 let, jsem velmi zdravý. A vlastně ublížil jeden řidič strašně moc, takže teď se na tom fyzicky méně, hůř, takže ujedu takhle 5 kilometrů, kdy před rokem o Venecii jsem ujel 30. Takže to je tak moje zkušenost. A přeju všem nespavcům.
0: Počkejte, ještě neodcházejte, pokud se chcete loučit, tak ještě ne. To byl teda náročný příběh, já jsem celou dobu čekala, co z toho vyplyne, jestli pak třeba řeknete, že jste si dělal legraci.
2: Jakou legraci?
0: Ale jestli teda jste si nedělal legraci, tak musím říct, že teda obdivuju, že jste se z toho všeho dokázal takto dostat sám, třeba právě za pomocí slov těch vašich blízkých, protože určitě jsou chvíle, kdy člověk může mít pocit, že nevidí žádnou cestu. A potom někdy stačí takový malý okamžik, a najednou se ve vás něco zastaví a vy to vidíte jinak. A pro vás to tedy bylo, jak jste říkal první tu větu babičky. Jak to bylo? To je tak hezky, že by se člověk ani, jak ona to říkala? Jak jste tím začal? Že se člověk
2: krásně,
0: ani nechce oběsit, nebo?
2: Dneska je tak krásně, že člověk, kdyby se oběsil, by to litoval.
0: No. Tak to je teda opravdu jako krásná perlička.
2: Na světě úžasně krásně. Jde o to, co hledáme. To krásné nebo to špatné? Já hledám to krásné.
0: Ano. Co hledáme, taky co jsme schopni vidět. Tak děkujeme za tento výjimečný příběh.
2: A ještě zeptat, jestli bylo možno kratší dobu hrát hudbu, aby jsme se tam dostali k vám. Já jsem tam volal dlouho, mám ten chytý telefon, který mě hned vyhazuje, takže tam nemůžu zůstat, musím volat několikrát. No, dostal jsem se tam a byl bych rád, kdyby lidé věděli, že když se řídí deseti body slušného chování. To je desatrem. Když se řídí tím, že odpouštějí, takže jim je pomoženo. Poproste. A když vaše prosba bude ušlechtilá, budete vyslyšeni. Funguje to a tím podobným způsobem se řídí pan Jágr, ten zase chodí do Reslové ulice, do toho chrámu, kde v podzemí byli zavražděni parašutisté, a ten říká, pomáhá to. Pak to pomáhá. Je to neužitelné, ale pomáhá to.
0: Ano, odpuštění neznamená zapomenout na to, co se stalo, ale najít v sobě klid a jít dál s lehčím srdcem, odložit ten těžký náklad.
2: No, to je těžký najít klid, když vám lidi lžou do očí. To je velice těžký. Já to zvládám. Zvládám to, ale dneska to mám kvůli tomu nespím. Dneska kvůli tomu nespím, protože jsem přišel do autobusu a autobusu nefungoval systém na platební kartu, takže jsem žádal tu řidičku, aby klidně jela, a ona by byla, že se to někdy stane, že jdu dvě stanice a pak přestupuju, pak že to zaplatím v dalším autobusu, když to nejde. No, ona uzavřela tam dovnitř, že tam nepustila mě ven, což je porušení osobní svobody. Zavolal si policisty, policisty přijeli a jí vyslechli beze mě, které jsem, když ona volala tomu dispečerovi, tak lhala, že nechci zaplatit, což nebyla pravda. Nevím, že jim to nešlo, to neřekla. No, takže jsme tam byli v konfliktu. No a pak jsem se uklidil, říkal, no tak dobrý. A pak se stalo to, že jsem tam čekal, říkal, uvěděl jsem si, že mě omezí na svým svobodě, což nemůže udělat, to je protizákonný. A ještě jsem viděl tam kamaráda, takže bych pro ty peníze, který jsem momentálně neměl, protože jsem neměl žádný výdaj, který jsem nemohl koupit za hotový, kamarád, že by mi půjčil, ven mě nepustila, no a přišli policisti a vyslechli a mě nechtěli přijmout moji výpověď. Mm-hmm. Tak jsem chtěl vědět jejich čísla, ujeli jako malí kluci. No.
0: Teda. Tak, rozumím, že ve vás teď tady ten příběh rezonuje, je to čerstvé, tak doufám, že vám to dá usnout, i když teda jste říkal, že zatím to nejde. Tak teď snad se vám trošku ulevilo, když jsme si o tom popovídali, a bude líp. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas, prostor a co říci k tématu, ano?
2: Tak se mám, já mám témat moře.
0: Tak se budeme těšit
2: moc, na příště. A můj syn říká, že jsem jako švej, že jsem na každý příběh, na každou situaci tam příběh. Skutečně to znám.
0: Tak se budeme těšit. Loučíme se a naslyšenou.
2: Takže ještě jednou, nehrajte tak dlouho a nechte nás vypovídat. Naschledanou.
0: Tady ten formát tohoto pořadu je daný. Písnička, povídání, písnička, povídání. Někdy můžeme zahrát dvě písničky, pokud je to v té chvíli potřeba. Tak teď Václav Neckář, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. A než bude Věra Špinarová, tak snad někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou chvíle, kdy člověk potřebuje slyšet právě ta správná slova a někdy si je pamatujeme celý život. Právě o nich je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Zdravíme pana Olina do Kopřivnice.
1: Já vás zdravím taky všechny, kteří ještě posloucháte a nechce se vám spát tak jako mě. Takže slova. Uh-huh. Já bych to svedl na takové názvy nebo takové poznámky, které měli moji rodiče ke mně, k mým kamarádům z Průmyslovky, nebo moje stařenka z Jižní, jako já pocházím ze Slovácka, tam se říká stařenka, ne babička. Takže vzpomínám, byli jsme na zábavě v sousední vesnici a vraceli jsme se teda, tenkrát to bylo fakt nějaká veliká, bylo to moc dobré, protože jsme se vraceli kolem 16:00, už svítalo. Maminka seděla, byla v okně opřená a teď, když jsme šli, tak jsme byli takový veselí, tak jsme se zakývali zprava doleva, jak je ten námořnický krok, aby jsme to vydrželi, jenom vyrovnali. A maminka říká, odkud jdete vy, hvízdohájci? Já říkám, jaký hvízdohájci? Ona říká, no to se tak říká, hvízdohájci. Nebo když jsme na některé té zábavě to trošičku přehnali, a chystali jsme se na další zábavu. Ta stařenka říkala, pojďte sem. Co je staří? Pojďte sem. Tak jsme tam přišli a stařenka měla nachystané ve skleničkách roztopené husí nebo kačení sádlo. Máte představu, jak to chutnalo?
0: Ano.
1: Nemáte.
0: Mám představu, měla jsem to ráda v sítě žluté. Jsme to vždycky měli.
1: Ano, žluté takové. Když to bylo trošku chladnější, tak to bylo takový moc nevábné a říkala, vypijte to. A proč? Vypijte to. A proč? Víte, jak jste vypadali minule? Já říkám, jak jsme vypadali? Vypijte to. Prostě museli jsme to vypít, když jsme šli na tu zábavu, abychom vlastně vytvořili zábranu, protože my jsme byli experimentátoři, že jo. Na té Jižní Moravě tam se to trošičku bralo jinak. S tím alkoholem, to si vzpomínám, když jsme šli s mojimi dětmi, kdy měli 11-12, přišel jsem tam, byly tam hody. Hody, víte, co je, to vám nemusím vysvětlovat. Mm-hmm. Tak jsem šel za mým bratrancem a říkal, mám udělaný nový sklep, tam se dělali nové sklepy. A teď jsme tam šli a říkal, to už si vemte pohárky a pojďte. Já říkám, brácho, co děláš? A on říká, no co dělám? No vemte si pohárky a pojďte. Já říkám, ale ty to jsou děcka. A on se tak otočil ke mně, založil si ruky jako na prsa a říká, mám ti všechno říct, co a kdy ty? Já říkám, děcka, vemte si pohárky. Protože on kdyby začal mluvit, tak moje děcka to. Další věc, já jsem měl, no moje profese byla taková nezáviděníhodná, prostě jsem se ve svém zaměstnání setkával s hroznými věcmi v životě lidském, protože jsem dělal technika na kriminálce. Technik jako vždycky na místočinu přichází první dokument, to je fotografuje, kreslí a tak dále, a tak dále. A když jsem se tam, vadilo mi, když tam v té mojí práci byly děti. A jak jsem přišel domů, tak jsem to svým dětem, ne jako přímo řekl, ale prostě varoval jsem je takovou oklikou, aby nedělali to. A když se to stávalo takovým pravidlem, já jsem přišel domů, dcera už viděla, že se k ním blížím. Taťko, nic nám neříkej, my to víme, ale my si tu svoji držťku musíme sami natlouct, abychom pochopili, o co tady jde. Ty nás pořád varuješ, ty nás pořád něco vykládáš, co bychom neměli nebo neměli, my si to musíme vyzkoušet sami. Měl svým způsobem pravdu, protože i někomu jenom vysvětlujete slovně, co a jak, tak dokud si to nevyzkouší sám, tak to prostě neplatí. Takže takové ty jsi, a jednou jsem jim taky něco takového řekl, odešel jsem a pak jsem jim chtěl ještě něco říct, tak jsem se vracel a teď jsem slyšel, jak se baví o spolu. Holka říká bráchovi, víš, ten taťka, já nevím, člověče, on to s náma myslí dobře, ale proč nám to furt opakuje, to je furt jedno a to samé. A kluk říká, no tak asi mu to je těžko, protože kdyby se to stalo nám, to, co on tam potkává v té práci, tak by to bylo špatné. A holka říká, no máš pravdu, tak to zase vyslechneme. Tak jsem tam už ani nešel, takže byl to takový ten střed té tvrdé reality života s tím předáváním to dál. Nebylo to takové, abych to tam tvrdě hlásal nebo něco, ale měl jsem takový ten pocit zodpovědnosti za svoje děti, protože jsem opravdu, jak říkám, to viděl ve svém životě strašně moc a tak dále, tak dále. Takže to.
0: Děkujeme. Malinko jsme přetáhli čas, takže už to nebudeme rozvíjet, ale já věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Co říkáte?
1: No já jsem to jako trošičku zase zaobalil jiným směrem, jak to mám ve zvyku vždycky, ale prostě ten střed té tvrdé reality života prostě mi to nedalo a prostě jsem to musel tak těm dětem servírovat, aby to pochopili. Oni to pochopili tak díky tomu svému rozhovoru, které jsem teda vyslechl, aniž oni to viděli. Takže věřím, že se to setkalo s, nebo dopadlo to na úrodnou půdu a můžu to potvrdit, že to tak bylo.
0: Děkujeme za telefonát, Oline, zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Až bude veselější téma, tak jo. Mějte se moc krásně, přeji vám dobrou noc, šťastnou cestu domů, zdravím svoje přátelé, nočníkáře, kteří oni vědí, kteří to jsou, nebudu je jmenovat.
0: Každý z nás se v sobě nese slova, na které se nedá zapomenout. Právě o nich se dnes v Noční lince povídáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte i vy schovanou jednu větu v paměti nebo v srdci, ke které se v duchu stále vracíte. Dnes jí společně můžeme dát prostor. Paní Marie je s námi. Odkud voláte? Tady od Hradiště, pamatuju si to dobře, výborně. Tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu.
1: Zdravím vás, paní Jarko, a ještě posluchače, kteří poslouchají. Tak jsem si vzpomínala taky na moje rodiče a hlavně na babičku. Jednu babičku jsem nezažila, protože jsem měla 3 roky, když zemřela otcova matka. A babička mojí maminky bývala v sousedství s tetou, s danou tetou, jako maminčinou sestrou, a tam jsme chodili. A ona byla nábožensky hodně založená a už tehdy byla méně pohyblivá, ale prostě jenom byla doma a tak. A narodilo se 11 dětí, dvakrát dvojčata, jenomže 5 dětí zemřelo, 3 děti zemřeli, ještě to byla tedy nějaká ta španělská chřipka. Otec jí zemřel v jednom týdni, že měli 2 pohřby, otec, myslím, to jedno dítě, 2 chlapce, 1 holka. A 2 dospělí syny jí zemřeli, jeden v 19, ten syn, kde si narazil kostrč a dostal do toho tuberkulózu, 19 letý, a druhý zase vystudoval gymnázium a poslali ho na východní Slovensko učit až do tam Humenému, a tam ho zavraždila manželka ze žárlivosti, ne vlastně manželka, manžel učitelky, co s ní učil, ze žárlivosti ji zastřelil, i toho mojeho strýca. Takže babička měla velice těžký život a první děti, 4 ty bojče, to se jí narodilo, než dědeček šel na ruskou vojnu, on byl na té ruské frontě, ty legionáři, a potom 4 dcery se jim narodili, až dojel z té vojny, a moje maminka byla mezi nima. No, takže ona byla taková dost silnej, takovej přísnej povahy, protože toho hodně zažila. A já, když jsem k ním došla, ona nesnášela nějaké takové, aby jsme se tak upravovali a tak. A já jsem si dala koupit takový plášť a oni tam měli takové krásné zrcadlo. Teta chodila v kroji, tak to měla takové elipsovité zrcadlo nahnuté, aby viděla, jak si dávala ty fiertušky, jak to má vzadu, jestli to tam sedí fiertušek a sukně. No a já jsem tam šla právě s tím novým pláštěm, co jsem si ho nechala ušit, a ona seděla už na posteli a jak jsem to zkoušela, říká mě, a už se ohnala po mně palicu, měla takový čagánek, a ohnala se po mně tu palicu, že pícha předchází pád, že se zhlížím zrcadle. Úplně to nenáviděla, jako mně to přišlo normální, že když mám nové šaty, že se na sebe chci podívat, jak to a ona to nemohla, prostě ona byla taková prostá žena, oni také chodila celý život v kroji, na taková jako svérázná. A nebo když jsme byli menší, mě uštípla včela nebo vos a já jsem křičela, běžela jsem, asi jsem měla těch 7 roků, a babička, ukaž, daj ruku sem, vyčúrala se na haderku a přilepila mě to na to, a dobré. Takže takové ona měla způsoby. Ona se s ničím, prostě jaký měla život. A ještě potom, to byla její práce, protože byla doma, tej mojí tetě se narodila postižena špatným porodem, i to tahali klešťama to dítě, a po hlavičku ji poničili, tak to dítě Libuška zemřela ve 4 letech, ale ona nejedla, prostě nic nevnímala, to bylo postižené dítě, museli ho krmit, Kristy dávat, a toto babička je 4 roky, tak to jenom pěstovala, takže měla velikou trpělivost a taková byla jako otrva, by se dalo říct za ten život, ale dožila se 84 roku.
0: Teda.
1: Takže to si jenom pamatuju, jak mě řekla píska předchází pát, jak jsem se dívala do toho zrcadla.
0: Ano.
1: Ale velice rádi jsme k ní chodili, když vařila zelí, písané zelí, až na druhý den jsme ho chtěli jíst, protože na druhý den bylo nejlepší, oni to zelí.
0: Paní Marie, to jsou teda vzpomínky, já jsem to poutavě poslouchala od začátku až do konce. Co máte společného vy s vaší babičkou, co myslíte? Je něco, co jste po ní zděděla, co vám někdo řekl, no
1: že byla taková,
0: babička.
1: Byla jako spravedlivá, ona byla, byla přísná, ale byla spravedlivá a byla taková, že by držela jenom na někoho, že měla těch dětí, co jich vychovávala, byla na všechny jako stejná a já se to snažím taky. Mám také 4 děti a nebo už jsou dospělé, už mám pravnuky, ale opravdu nedělat rozdíly a ona právě udržela to náboženství. Mám její poslední fotku, se nechala vypotit ve 84. roku, mám fotku, tu mám velice schovávám s mojí maminkou a ještě s jednou tam paní odnaproti. Ty dvě babičky se nechali tam až vyvést a měli 80 roků, jako se tam vyfotili před tím kostelem na hostině. Z té fotky si velice vážím.
0: Chápu. Paní Marie, děkujeme moc za návštěvu tady v Noční lince Českého rozhlasu.
1: A ještě mě mrzí, že jsem se nevyptávala víc na ty podrobnosti, jak ti chlapečci, vím, že jsem, já ty všechny jména vím, Karlíček, Janíček a Mařenka, jim zemřeli ty malé, ještě předškolní, a potom dali další, za 4 nebo za kolik roku se narodila, jako ta dcera, až ten dědeček dojel z vojny, tak dali znova Mařenku. A ta se taky nejdel dožila z mojich tet.
0: Ano.
1: Byly 4 sestry, a zají Mařenku z druhu.
0: To, že člověka mrzí, že se nevyptával víc, tak to potkalo v životě snad každého z nás. Teď se musíme rozloučit, paní Marie. Musím vám říci naslyšenou příště, budu se těšit. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Asi každý člověk potká za svůj život někoho, jehož slova v něm zůstanou navždy. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Na to se vás ptala dnešní noční linka. A je tady poslední návštěva. Paní Vicky jste říkala?
1: Ano.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dobré ráno, už je to ráno, že? Takže já bych chtěla jenom říct pár takových slov, co mám od svého strýce, maminčinýho bratra. Vyrůstali sami dva, protože tatínek jim padl v první světové válce a ve velice chudobných poměrech. A on zůstal věrný své mamince a dochoval ji až k smrti a zůstal svobodný. Ale hodně často nás navštěvoval a když jako se mnou mluvíval, tak byl velice takovej mírnej, klidnej, takovej velice rozumnej. Na to, že neměl děti, velice naslouchal, když jsem se na něco ptala, chtěla jsem něco zvědět a tak. Takže velice, velice jako byl jako při, bych řekla, dětem jako naslouchal a vůbec jako a i mým spolužákům a tak. A já si pamatuju, že vždycky mě říkával, když mě zaučoval do různých takových tajů, hlavně přes historii, tak mě říkával: Hedvičko, pamatuj si, že člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. A já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Ale jak teď stárnu a hodně teď čtu taky, tak protože dosud dost nemocná, tak jsem si říkala, něco na tom je pravdy, protože opravdu člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. Takže to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct.
0: Paní Vicky, tak to bylo zajímavé, asi celý ten jeho život byl zajímavý.
1: Ano.
0: Věnoval se tedy vlastně celé vaší rodině. Byl ano. S maminkou, byl s vámi, dělal vám takového průvodce, takového parťáka ano. Životem. Ztratil tatínka a vám ho jakoby pak on jakoby nahrazoval. Dobře, děkuju, že jste teda se s námi povídala. Ještě se můžu doptat, protože máme minutku. Je něco, co vy říkáte a kdyby zavolal teď někdo jiný a mluvil by o vás, tak by ta vaše slova zmínil? Je něco takového, co jste třeba opakovala svým blízkým, svým dětem nebo kamarádům a oni už to měli spojené s vámi?
1: No, já jsem tady v této větě pokračovala dál a mám vnuka a vnučku a tak oba dva studují, i když já to celkem moc neuznávám, protože pro život je někdy lepší, když se člověk vyučí a pak až začne studovat, až nabere rozum a ne hned, když jde ze školy. No, to je každýho věc, že? Ale tak já se snažím tu větu opakovat potom strýci, protože je na tom hodně pravdy.
0: Tak ještě prosím na závěr zopakujte.
1: Člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem.
0: Děkujeme za návštěvu.
1: Je to takový hloubavý, takový, je to ano, zvláštní,
0: ta
1: ale říkával to. Ano.
0: Mějte se hezky, krásnou noc, Vicky.
1: Ano.
0: Dnešní téma nám připomnělo, jak velkou sílu mohou mít obyčejné věty. Některá slova slyšíme jenom jednou a přesto v nás zůstanou celý život. Jako povzbuzení, rada, vzpomínka nebo poselství od člověka, který pro nás něco znamenal. Děkuji, že jste nám dovolili nahlédnout do vašich životů. Za každým tím příběhem byla ukrytá nějaká zkušenost, někdy bolestivá vzpomínka, ale vždycky velká lidskost. Tak přeji vám, aby vás v životě provázela slova, která zahřejí, dodají sílu a vždycky vám připomenou, že na své cestě nejste sami. Mějte klidnou noc a těším se zase někdy příště v noční lince. Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním

0: televizním programem, byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se. Oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde. Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk po většině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani s občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal.
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zblklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři na jednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem. A hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel se mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostražitě se rozhlížel. A hajný si toho všiml.
1: A tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. Povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl. Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra. A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovic kočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovic kočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá.
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán, přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličím a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mívali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, krtáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až v pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večer. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich sepnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivl pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceška tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je půl čtvrté, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polesty, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo ji sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom nahoře mu, co si hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku. Jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, teď já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližují k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sitě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký, jdeš bestie? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu dozad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn. Koukej, mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Máš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a deseti haléře se rozkutálely silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nebudeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole, rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9 hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakvap se skupenou delegací 3 domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí 2 pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, abys je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pán Bůh vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybým skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebesa otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se ze mě, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusunovou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužili skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházeje se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli proceděl chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor. Tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutí. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
2: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň řeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla s vůní mateří doušky. Je čas, na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně. Do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.